Opět jsme se sešli v rozhlasovém studiu, abychom vám nabízeli oldies. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý, zastupující zvídavé a tvořivé mládí, a já, autor Jirka Tieftrunk, starý pedant, perfekcionista a encyklopedista. Máme pro vás 17 hudebních titulů a začneme pohledem do britského žebříčku přesně před 45 lety. Skupina Status Quo v něm měla Mystery Song.

Mystery Song z alba Blue for You se u nás moc nehraje, proto jsem jej vybral. Dnes vám nabídnu to, o čem jsem se jenom zmínil, ale nezahrál, a také vás poprosím o pomoc. Ale pěkně po pořádku, zmínil jsem, že šlágr Cigeinerin se v Německu zpíval také anglicky, a to pod názvem Gypsy Boy, a byl to v roce 1970 single zpěváka Bena Thomase.

Just couldn't resist her with her pocket transistor jsem hrál na přání v britském provedení, teď jsem přidal originál Američana Dennyho Jordana z roku 1960. Je jasné, že píseň vznikla v Americe, v roce 1960 v Británii ještě žádná hitparádová rádia nevysílala. Před týdnem jsem zmínil Sonnyho Boye Williamsona. Oni vlastně byli dva.

Americký bluesman Sonny Boy Williamson první zaspíval Good Morning Schoolgirl. Nahrávka je z roku 1937 a je slyšet, že inspirovala třeba britské The Yardbirds. Sonny Boy Williamson II. Se narodil dříve a zemřel později než ten výše zmiňovaný první a jméno si od něj vypůjčil. Bring It On Home mu složil Willie Dixon, nahrávka inspirovala skupinu Led Zeppelin.

To byl skok od amerických bluesmenů k českému popíku. Americká inspirace je ale i v něm. Iveta Simonová a Milan Chladil zaspívali krásný román. Je to původně filmová píseň z roku 1936. Textoval Zdeněk Borovec, doprovázel samozřejmě Karel Vlach. Suprafonský singl je z roku 1971. Fine Romance vám zaspívá Bing Crosby s manželkou.

my good woman, my strong, aged in the wood.

Jak se říká, pokaždé není posvícení a týká se to samozřejmě i mě. Ne všechny zahraniční a našimi interprety převzaté nahrávky se mi daří identifikovat a tak se obracím na vás, posluchače. Protože stále platí, že více uší více slyší a více hlav víc ví. Takže víte-li něco o zahraničním původu těchto dvou nahrávek, moc prosím, laskavě mi napište.

Helena Blehárová zaspívala Pojď to vzdát, Hana Buštíková Už není sám, roky vzniku těchto nahrávek 1981 a 77. V případě první písně je uváděn jako zahraniční autor Giorgio Moroder, u té druhé Maďar Tibor Konc. To je bohužel bez záruky, ale mohlo by to znamenat, že originál zpívala třeba Dana Summer nebo Koty Kováč.

Express. Toto porovnávání je naprosto jasné. Karel Štědrý zaspíval Magdalénu s textem Jiřího Suchého, doprovázel ho Karel Vlach se svým orchestrem. A název originálu vydavatelé uvádějí, takže je zřejmé, že vzorem byla těm všem už přes 100 let stará americká písnička Pretty Baby. Řekl jsem si, že by se vám mohla líbit interpretace Deana Martina.

Mám tu také něco na přání, to první zní Světla promenát. Měl jsem tak nějak v povědomí, že je to původně zahraniční píseň a ejhle, teprve při hledání nahrávky jsem zjistil, že tomu tak není. Autory jsou Petr Kareš a Karel Kozel starší. To druhé přání je zpěvačka Froso Tarasidu a brněnská nahrávka z roku 1977 Dej nám, řeko, sílu svou.

případě světel promenád přání znělo ne s Vlachem a ne na šelaku, ale nahrávka Točru a sboru Lubomíra Pánka. Tu jste také slyšeli. Na desce vydána nebyla, pochází z roku 1965 a orchestr tehdy řídil Karel Krautgartner. A ještě k Froso Tarasidu, ta písnička je původem ze zahraničí. Víte-li něco o originálu, prosím, podělte se mnou.

Hana Ulrichová zaspívala Sedmý den, Sedmý díl, Sedmý sen a myslím si, že v tomto porovnávání jste jistě měli po několika tónech jasno. Rok 1970 doprovázel jí točer a textoval Michael Prostějovský. Ten Svět a kraj mi moc nesedí, ale třeba jiný nápad a rým neměl. Původně samozřejmě Stevie Wonder a jeho hit Yester Me, Yester You, Yesterday.

Text originálu se od našeho liší. Stevie nostalgicky zpíval, co mezi námi bylo, to už je včerejšek. Mám tu ještě jeden malý rest, alespoň já to tak cítím. Začátkem června jsem říkal, že Gillian Hills převzala svoji píseň Tut, tut, tut, tut z Ameriky a teď to tou zaoceánskou nahrávkou také doložím. Toto je skupina The Lollipops a její Busy Signal.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
2: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
1: Co by ho mohlo rušit v případě Petra?
2: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
1: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za déšť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu. Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala. Takže já vstávám s Jessicou Fletcher, většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher, takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl. To je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichar.
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýžu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmy, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil včil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze.
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No, sídlíte tady.
3: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co jestli
3: nemáte močáka?
2: Ježiš, ne.
3: Nebo aspoň rychlokvašňák.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltá nekláku, nebyl by?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika, jako kdyby se stalo, že kdyby přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Dneska samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobný, abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct, helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptease.
3: Ajejejejejej.
2: Striptease.
3: Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte?
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptease?
2: Striptease, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebyla.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Salava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát? To je dobrý
0: tip. Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Salavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
1: Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem, takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného, můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit, pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. A taky nám rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tady na výběr tu druhou manželost. Můžu vybrat?
1: No, já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já
1: uvidíme.
0: Zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko, závěrečná zkouška, Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Šterc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
5: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Bčko.
4: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
7: Dobrý den.
6: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
4: Ano.
6: Ale hlasuju pro dvojku.
4: Dobře.
7: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
4: Děkujeme. Když ještě někdo na telefonu, dobrý den.
8: Krásné odpoledne, Robert Praha, 7. Zdravím pana Salavu, vás, Patriku.
4: Děkuju.
8: A chtěl vás bych taky. Bčko.
4: Chtěl byste Bčko, dobře, přibývá Bčko, děkujeme a poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
9: Tak, dobré odpoledne, Patriku, a zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, naschledanou.
4: Petře, vidíte mi pod ruku.
7: Bohužel vidím.
4: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla, Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
10: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
11: Kde to je?
10: To je tam v Kamenném hvozdu.
11: Ježišmarja, tam taky striptease?
10: Ne, tam se dělal Rothschilda.
11: Rothschilda?
10: Rothschilda.
11: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
10: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
11: Ježe, já platím, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
10: Dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
11: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
10: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar.
11: Pracháče, to je právě, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
10: Dějete, vy nemáte šindel, chudáku malá.
11: Ani jeden, proto já takhle dohádím.
10: Jo,
11: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez došky nad hlavou?
10: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta doška vlastně je?
11: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
10: Počkejte, ale vy máte střechu?
11: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dup.
10: Je to mizérie, je to mizérie, pane Melichare. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
11: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu?
10: No tak pardon, vy máte mlejn? A co kolo mlínský za čtyři rýnský?
11: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
10: Je tak, že voda teče, mlínský kolo, klapy, klap.
11: Mrko, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivím. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
10: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
11: Ty právě nemám, takže mi kape...
10: Na maják.
11: Ale ne! Na mlád. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerné době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
10: No, počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
11: Starám se o fondy.
10: Děte, vy máte nějaký fondy?
11: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
10: No a co pak to došly?
11: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt díšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli s prachama.
10: Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, bez došku, bez perspektivy. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
11: Hastrmana? To si budu asi dělat sám, až jsem tam namočil až po krk.
4: By to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
7: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jermanová, Ivony Drle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho souboj s pamětí byl úžasný.
4: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka. Bylo to i ve videostopu něco podobného?
7: Ano.
4: Pak i na Nově svého času pro ty mladší.
7: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
4: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
7: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
4: Nejsou. I ti, co by to řídili, vybírali.
7: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože od těch autorů typu pana Gustava Oplustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře Salo?
2: Já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze Svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, ale nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zob a to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka. No co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze Svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když nabídneme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny.
2: Myslím, že ano,
1: něco
2: z té
1: si
2: rodiny.
1: Tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale taky silné jméno. Takže proti dávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800 900.
2: A
1: číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji? Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozehnal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit a já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před
3: tak
4: lety.
3: Bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Ano. Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr a je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory, protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a před pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, bo obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no právě.
5: Běhali.
4: Dobře, děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek, jo. Díky, naslyšenou, krásný den včen.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve, dobrý den po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku, ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Satří v psychiatrický léčebny, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
2: Tak zdravím, ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady v Satří, jak se o nás starají a jste super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle, ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Jak ti pak omluvila ceremonie? Přece se nebudeme žinírovat před sebou. Co přece může? Chlapi!
8: Prosím, pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. A nemyslete si nic zlýho? No, rozumíte?
9: Ne.
8: A jako říkáte chlapi, já jsem sem, pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
7: A jste už tady dlouho?
8: prosím.
7: Jste už tady dlouho?
8: No, celou noc jsem tady byl. Yeah. Ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel.
7: Ne, to chápu.
8: No prosím, chápete, ale vy jste to nechápali nějak obráceně.
9: Jak obráceně?
8: No, obráceně. Abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte.
7: To si taky nepřipouštějte. Co vás nemyslím, co?
9: A co bych si měl myslet?
8: No, prosím, se dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte. Manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
7: Fialky, a co vás znamená, ty fialky a víno, no tak ty...
8: No přece to je tak známý, jak to je, ženy, zpěv a víno, no fialky, fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda. Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no takže jsme neměli kdy pač, ten, jo, tohle to tak vše.
7: No jo.
8: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď,
9: co?
8: Já najednou v košili.
7: Ne, a no, když je to jednoduchý, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
8: To nemyslíte vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima jako psovi.
7: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
8: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
7: Ona.
8: Já pak nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, no jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak aby z vás stáhla kůži.
7: Jo.
8: No. Ty tamhle někde dlachní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on, on ne, prosím, tak se to stalo.
7: No. Co bys měl myslet?
8: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? Co jsme vás taky nečekali? No a co, no, tak já jsem to zkrátka nechtěl, pak je to riskantní.
7: A co je riskantní?
8: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
7: No dá.
8: Víte to, tohle ona povídá, prej, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
7: No tak teď mi to teprve dopadlo. Tak vy tady, jo?
8: Já si bane, nemám
7: společný, jo. V košili a já jakože nic, jo?
8: To řekla Máňa, já nic takového neřek.
7: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
8: Nastranou.
7: Sedět, čekat, přijdu.
8: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Takže Nahovský, Šíp, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín. Zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: A hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás. Díky. Bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas. Děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů na Nahovský, Šíp, Dvořák. Závěrečná zkouška.
4: Jeruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadní, aby nezbudili podezření, že jde o řízlo provokace. Čili
4: takový agent musí vypadat jako úplný vůl, správně. Proto jste to výběrový řízení vyhráli právě vy dva.
6: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
4: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát
6: pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
4: Písmeno E. No, a jinak v pořádku.
5: Pane
4: no.
5: Maro, já mám takový problém. Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl... Plajte!
4: Chodník, Konvalinka, chodník no. Jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no? Dokonce. Tady to vidím ve vašich materiálech. Čile kontakty s lehkými děvčaty.
5: A to čile, tak jako občas, no. Tak jako...
4: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
5: Kdo to napsal?
4: Tohle mi přepisovala manželka.
5: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a přitom šlo o sex, jak by víme.
4: Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, Snaživec, dopravní policista.
6: Ano, pane majore.
4: Tak, jdeme. Pojďte.
6: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
7: No jo, celá babička.
6: Taky si pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
5: 4 piva.
4: Chyba, rychlost, děláme rychlost, Konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
5: Promiňte, pane doktore, promiňte. Už ty nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. To víte, rychlost mi dělá potíže, ale chlast mi jde.
4: Snaživec, pokračujte.
6: Víte, jak máme těžkou službu, pane majore. Co všechno musíme... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
4: Kilometrů!
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salavou. Moc děkuju za návštěvu.
3: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné a těším se na příště.
1: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: Voda v obecním vodojemu v Hvězdlicích na Vyškovsku klesla na kritickou hranici. Městys proto tento týden zakázal používání pitné vody k zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénů. S nedostatkem vody se obec v předchozích letech nikdy nepotýkala. Letos ale místní studny kvůli suchu poprvé nestačí pokrýt veškerou spotřebu, popisuje pracovnice obecního úřadu Vlasta Nováková.
1: Pokud klesne voda a už vodojem nestíhá zásobovat, tak máme možnost přepnout na vodovod, který vede z přehrady Opatovické do Nesovic a nám jde tady kolem obce, ale je to už o zase financích, protože ta voda z té Opatovické je jednou tak drahá než ta naše.
0: Meteorologové zatím hodnotí letošní léto jako velmi teplé a v mnoha ohledech i extrémní. Specifické je třeba délkou trvání velmi vysokých teplot. Na některých místech meteorologové naměřili kolem 40 stupňů Celsia. Jedním z míst, kde evidují nejvyšší hodnoty, je Strážnice na Veselsku. Podle meteorologa Petra Minstra je umístění tamní měřící stanice v nížině specifické.
2: Kolem stanice jsou vzrostlé stromy a trošku brání té dobré výměně vzduchu. Je to potom reprezentativní stanice právě pro taková území, kde je zhoršené proudění toho vzduchu, kterých je určitě spousta, určitě jich je spousta v obcích.
0: Stanice zároveň stojí na jihovýchodě Jihomoravského kraje, kde bývá vzduch často nejteplejší. Škodu za 500 000 korun způsobil včerejší požár lesa nedaleko Studence na Třebíčsku. Jde o předběžný odhad hasičů. Ti na likvidaci plamenů nasadili 18 jednotek. Na hašení si vzali i vrtulník s bambivakem, který udělal více než 20 schozů vody. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách. Na Vysočině platí od pondělí do odvolání kvůli suchu výstraha meteorologů před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Tato výstraha stále platí také v Jihomoravském kraji, kde je od konce července i zakázané rozdělávání ohně v přírodě. 3 odborníci z Hvězdárny a planetária Brno se včera kvůli částečnému zatmění slunce vznesli v horkovzdušném balónu. Svůj zážitek i pozorování jevu přenášeli živě na kanále YouTube. K přímému přenosu se ještě před začátkem samotného zatmění připojilo více než 5 000 lidí. Postupně počet sledujících přesáhl 18 tisíc. Hvězdáři přistáli přibližně ve 20 hodin a 30 minut kousek od Velké Býteše na Vysočině.
3: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude většinou jasno, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na Blanensku bude okolo 26. Vítr bude mírný a biozátěž je střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 opatrně ve směru z Vyškova na Brno. U Vyškova na 230. kilometru je odstavené nepojízdné nákladní auto. Podobný problém je také ve směru od Prahy na Brno za stým 65. a půltým kilometrem. Pokud potřebujete cestovat z Vysočiny směrem do Brna, dejte pozor mezi Nedvědicí a Doubravníkem. Na silnici je tam v úseku asi 3 kilometry rozsypané obilí. Vozovka je kvůli tomu velice špatně sjízdná a projíždí se velice pomalu. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo, je 5 minut po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili ve čtvrtek 13. srpna. Svátek dnes slaví Alena, což je jedno z nejoblíbenějších českých jmen. A samozřejmě všem Alenám budeme posílat písničku po 8. hodině. Jakými začneme? Jedno tajemství od Ilony Čákové, Člověčina od slovenského Elánu, to budou první 2 kousky, které si v této hodině zahrajeme. Jinak 13. srpen je 225. den roku 2026 a jen pro informaci do konce roku zbývá pouhých 140 dnů. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání, pochutnejte

0: I na snídani a ať se vám ráno 13. srpna vydaří. Hezký poslech.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 13 minut. Dnes je 13. srpna roku 2026. Dnešek je Mezinárodním dnem leváků. V historii to leváci neměli vůbec jednoduché. Považovali je totiž za hlupáky, čaroděje nebo dokonce nemocné. Přitom v takovém pravěku byl počet praváků a leváků téměř stejný. Dnes už víme, že za leváctví může mozek a jeho dvě hemisféry. O příčině se stále ale vedou spory. Den leváků se slaví po celém světě a upozorňuje na problémy, se kterými se potýkají každý den. 13. srpna v roce 1375 markrabě Jan Jindřich z rodu Lucemburku vydal zakládající listinu kartuziánského kláštera Cella Trinitatis, ve kterém věnoval své sídlo se sady, poli, zahradami, lesy, právem rybolovu na Ponávce a velkým rybníkem v Králově poli. Nejstarší syn Jana Jindřicha markrabě Jošt předal pak klášter prvnímu převorovi Vilémovi. Před 90 lety přišel na svět basketbalista Zdeněk Konečný, původem z Olomouce. Vystudoval brněnské VUT, trénoval v tělocvičně na dnešní Kounicově ulici. A ve zbrojovce se pak setkal s takovými hráči, jakými byli třeba František Konvička nebo Vladimír Pištělák. V roce 1973 zemřel v Londýně 13. srpna novinář, právník a také politik Jaroslav Stránský, původem z Brna. Od svého otce převzal vydavatelství Lidových novin a později i nakladatelství František Borový. Jako profesor působil na Masarykově univerzitě, v londýnské exilové vládě byl ministrem spravedlnosti a po válce nějaký čas také ministrem školství. Po komunistickém puči se usadil v Londýně, zapojil se do vysílání rádia Svobodná Evropa a také BBC. 35 let dnes uplyne od úmrtí Willibalda Bezdíčka v Brně, vysokoškolského pedagoga a také odborníka na vodohospodářské inženýrství. Jako politik komunistické strany působil na počátku normalizace na pozici ministra školství. Později byl odstaven a stal se také signatářem Charty 77. A kulaté 80. narozeniny dnes oslaví výrazný zpěvák a autor Michal Prokop. Zpěvákem se původně stát nechtěl, když jako mladík začínal hrát, připojoval elektrickou kytaru jednoduše ke starému rádiu a zpívat začal z prozaického důvodu. Kapela nemohla sehnat zpěváka. Prokop později říkal, že žádné pěvecké ambice neměl a začal zpívat opravdu z nouze. Je doslova dopísmené rozhlasovým dítětem. Jeho tatínek Jindřich Prokop pracoval dlouhá léta v Československém rozhlase a malý Michal Prokop za ním chodil do budovy a vzpomíná na jízdy slavným rozhlasovým páternosterem. Maminka pracovala jako hotelová telefonistka a Michal býval hodně často doma sám nebo s bratrem a poslouchali rozhlasové hry a četby na pokračování. Michal Prokop proslul především jako muzikant s výrazným hlasem a nejslavnější deskou patrně v jeho kategorii a v jeho období tvorby je Kolej Yesterday. S ní si zahrajeme také k narozeninám písničku Odjezd, kterou složil Petr Zkoumal. Michal Prokop, Framus 5 a Odjezd hrajeme k narozeninám. Michal Prokop slaví dnes kulatých 80. Všechno nejlepší.

0: Poslouchali jste písničku Odjezd, kterou zpíval Michal Prokop s kapelou Framus Five. Písnička vznikla v roce 1984. Muziku napsal Petr Zkoumal, i když původně to vůbec nemělo být reggae, tak jak jste ho teď slyšeli. Ovšem text je mnohem starší, pochází od básníka Josefa Kainara z jeho sbírky Nové mýty z roku 1946. Až teprve v roce 1984 se z toho stala písnička. Tu jsme si hráli u příležitosti Prokopových 80. narozenin.
1: Počasí.
0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 21 minut. Teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují v rozpětí mezi 9 a 15 stupni Celsia. Rozpětí tedy poměrně široké. Zmíněných 9 stupňů je v Pohořelicích a to je nejnižší teplota. 15 stupňů je teď v Lednici, v Brně Tuřanech nebo v Brně Žabovřeskách. A jaké bude počasí? Čekáme většinou jasno. Nejvyšší teploty dnes o něco vyšší než včera, 27 až 30 stupňů Celsia. Mírný severovýchodní vítr do 20 kilometrů za hodinu, rozptylové podmínky budou dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vychází v 5 hodin a 41 minut, což je zhruba za 20 minut, zapadne ve 20 hodin a 16 minut. Dobré ráno přejeme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
1: 1927, trojnásobná vražda pro 4 koruny. Tahle vražda se stala přímo v komplexu zámku v Náměšti nad Oslavou. Konkrétně v tamním bytě o 9 pokojích, který na začátku první republiky obýval ředitel Hagvicovského velkostatku Jindřich Tyl, jeho vážně nemocná manželka a také jejich služka. 3. února 1927 před půlnocí lidé spozorovali v budově oheň a přivolaní hasiči uvnitř našli 3 zmasakrovaná těla. Nikdo netušil, že s hašením i odnášením těl pomáhá i vrah. Tehdejší vyšetřovatelé na místě sejmuli otisky prstů, zaujalo je i otevřené okno na toaletě umožňující přístup k bleskosvodu a stopy ve sněhu pod ním. Vyšetřovatelé zjišťovali, co zmizelo. Usnadnil jim to sám pan lesní rada Tyl, který vše pečlivě evidoval, takže bylo jasné, že z jeho zásuvky se ztratily pouhé 4 koruny. Navíc však chyběly stříbrné příbory. Dobové údaje si všímají netradičního momentu. Když četníci přivezli služební psy, jeden z nich ani nedostal pachový vzorek, rozeběhl se a skočil na přítomného Gustava Vojtěcha. Muže podřízeného zavražděnému a jeho možného nástupce, který spolu s dalšími zaměstnanci čekal na požadavky vyšetřovatelů. Zpětně někteří lidé psí reakci označovali za důkaz. Náhoda to nebyla jediná. 26-letou zavražděnou služebnou, která měla před svatbou, při pohřbu vyprovázeli podle zvyku místní mladí lidé, opět včetně Gustava Vojtěcha. A když farář mával kropenkou, upadla její vrchní část a dokutálela se k Vojtěchovým nohám. Tyhle momenty však všichni zdůrazňovali až zpětně. A možná také v souladu se zájmem tisku, nejen vzhledem k místu a počtu obětí nešlo o obyčejnou vraždu. Ostatně na místo zamířil také jasnovidec Erik Jan Hanussen. Muž, spojovaný později s vrcholnými představiteli nacismu, tehdy pobýval v Brně a za pachatele neurčitě označil někoho ze zámku. Kriminalisté hledali, kdo měl k činu motiv. Brali lidem otisky prstů. Nemohli se přitom dopátrat jednoho z mužů, kteří měli do zámeckých prostor přístup. 23-letý zahradník Oldřich Filipín zmizel a jeho matka oznámila, že ho pohřešuje. Pak se ukázalo, že pobýval v zámeckém sklepení, kde se pořezal na rukou, nohou i krku s přáním zemřít. Když se mu to nepodařilo, vyškrabal se ven a nejprve ho ošetřila matka, pak v nemocnici. Tam ležel v polobdělém stavu, dokonce se tak i přiznal k činu. Jeho otisky se shodovaly s těmi z místa. Nejprve tvrdil, že ho k činu přesvědčil právě Gustav Vojtěch. Pak toto tvrzení odvolal a popsal, jak se do bytu vkradl, aby získal peníze na založení vlastního zahradnictví. Nejprve u dveří zabil služku a pak oba manžele. Na několika místech založil požár a když nenašel peníze, vzal aspoň příbory. Výpovědi opakovaně měnil, i o podzemí tvrdil, že tam byl zavřený nedobrovolně. Řetězec důkazů, včetně otisků prstů na místě činu, ho ale usvědčoval. Původně obviňovaný Gustav Vojtěch ještě nějakou dobu zůstal ve vazbě. Náměšť pak opustil. Dodnes kolují informace o tom, že duševně slabší Filipín to neměl ze své hlavy a jednal na jeho objednávku. Soudní proces však potrestal Filipína nejen za trojnásobnou vraždu, ale i za napadení dozorce ve znojemské věznici a další drobné činy, včetně křivého obvinění. Výrok soudu zněl trest smrti. Prezident Tomáš Garrigue Masaryk verdikt změnil na doživotí, které měl Filipín strávit ve věznici na Mírově. Tam v roce 1936 zemřel na tuberkulózu.
0: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Jihomoravští silničáři odsunou na příští rok opravy 3 silnic a 4 mostů, nedostanou na ně zřejmě peníze od státu. Kraje nebudou mít k dispozici dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Jižní Morava podle náměstka hejtmana Jiřího Cry z ODS přijde o 330 milionů korun. Postup ministerstva dopravy a vlády se ještě pokusí zvrátit hejtmani sdružení v Asociaci krajů České republiky. Aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský uspěl u ústavního soudu se svou stížností na vazbu. Krajský soud v Brně mu nedal možnost seznámit se s vyjádřením státního zastupitelství, které se týkalo květnového prodloužení vazby. Tím justice porušila právo Jiříkovského na soudní ochranu. Ve vazbě ale zůstává. Trolejbusová smyčka v Mikulčické ulici v Brně Slatině dostane novou podobu. Městská firma Brněnské komunikace na to vybrala firmu. Dělníci opraví silnici i přilehlé chodníky, vybudují nový přístřešek pro cestující i zázemí pro řidiče. Přímo na točně budou také elektronické infopanely s odjezdy trolejbusů, ale i autobusů, které zastavují v blízké Hvězdoslavově ulici. Podle nezávislého starosty Petra Semráda tam také příští rok přibude nový přechod pro chodce. Moravskoslezští dopravní policisté s využitím dronu na dálnici D1 odhalili 15 kamionů, které při předjíždění brzdily provoz. Řidiči nákladních vozů s hmotností nad 3,5 tuny neměli k předjíždějícímu manévru dostatečnou rychlost. Na pokutách policisté na místě vybrali 68 500 korun, informovala ve středu mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská. Hrad Hárdek u česko-rakouské hranice je mimořádně otevřený. Jeho majitelé pořádají druhý ročník akce Hradní léto. Lidé tak můžou do 23. srpna navštívit běžně nepřístupný interiér této památky blízko Národního parku Podyjí. Výtěžek ze vstupného pomáhá s nutnými opravami areálu. Na jižní Moravě dnes bude většinou slunečno, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na Blanensku bude místy 26, vítr bude mírný a biozátěž je střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule, provoz začíná hustnout na dálnici D1 u Brna a také na D2 na příjezdu do Brna. Stále ale pojedete plynule. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 39 minut. Obyvatelé Hrušek na Břeclavsku pamatují, jak se chodili koupat do staré požární nádrže na okraji obce. Několik let je ale nikdo nevyužil a teď zmizí úplně. Dělníci ji přestaví na venkovní amfiteátr. V areálu u sklepní uličky u fotbalového hřiště tak vznikne místo pro koncerty, divadla i další akce.
1: Už pomaličku stojí hrubá stavba, zázemí pro účinkující, kde se budou nacházet šatny, sociální zařízení, sprchy, prostě vše, co bude potřeba. No a když půjdeme kousíček dál, tak se dostaneme už v podstatě na tu druhou stranu, kde uvidíme prostor, kde vznikne jeviště a hlediště.
2: Staveniště nového amfiteátru ukazuje lidovecká starostka Hrušek Jana Filipovičová. Podle ní podobný prostor pro kulturní akce v obci chyběl.
3: Je to pěkný areál, vypadá to pěkně. Využilo se staré koupaliště, které už nebylo k ničemu, takže je to dobře, že za to tak využilo a bude to mít pro obec, to bude mít velké plus.
2: Myslí si Jiří Hanzalík z Hrušek. Amfiteátr vzniká v místě, které lidé dříve využívali i ke koupání. Mezi nimi i Jan Trčka, který vzpomíná na dětství.
4: Jsem tady strávil hodně času jako u babičky, no, jako malý. Chodil jsem se tam koupat jako dítě, no. Bylo to koupaliště vlastně, kdysi dávno. Určitě jsem rád, že s tím něco dělají, že to nezůstalo takhle v takém stavu, jak to bylo.
2: Požární nádrž ze 70. let už roky nesloužila svému původnímu účelu. Její betonovou konstrukci teď dělníci využívají při stavbě nového areálu, doplňuje Jana Filipovičová.
1: Do té nejhlubší části jsme umístili zázemí pro účinkující, umístíme tam také podium, bude tady kousíček tanečního placu a ta šikmina, která se před námi nachází, tak tam by mělo vzniknout hlediště.
2: Součástí areálu bude taky stánek s občerstvením a posezení pod pergolou. Přibydou taky stromy a keře. Hotovo má být v listopadu. V příštím roce chce obec pokračovat stavbou sportoviště.
1: Sportovní zónu budeme muset realizovat trošičku později, protože jsme narazili na to, že nám tady překáží vysoké napětí.
2: Po položení vedení pod zem tam má vzniknout dětské a workoutové hřiště a taky hřiště na petank. Celý areál vyjde zhruba na 38 milionů korun. Z Hrušek a Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno jste poslouchali Marka Ztraceného, který před necelým týdnem zahrál na pražské Letenské pláni v pátek 7. srpna 2026 a dokázal přilákat více než 70 tisíc diváků. Stal se tak vůbec prvním českým solovým interpretem, který na Letné uspořádal vlastní koncert takového rozsahu.
1: Počasí.
0: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 6:45, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu v rozpětí mezi 9 a 16 stupni Celsia a předpověď pro dnešek, ta je velmi stručná, očekáváme většinou jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, mírný severovýchodní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 41 minut, což je zhruba před 5 minut, tamy zapadne ve 20 hodin a 16 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Letní infekce drůbeže budou tématem páteční chovatelské poradny 14. srpna po 11. hodině. Veterinář Miloslav Martinec připomene, s jakými infekcemi se teď chovatelé ve svých chovech mohou setkat, jak se léčí, případně jaká preventivní opatření učinit. Řeč bude i o přípravě chovů drůbeže na podzimní období a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 50 minut. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, zamíříme pod vodu. Martin Písařík právě teď představí několik ryb s neobvyklými jmény.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriozní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá pěti páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brněnská městská část Slatina opraví svoji trolejbusovou smyčku u sídliště. Nevyužívanou požární nátrh v Hruškách na Břeclavsku přestavují na areál s přírodním amfiteátrem. Zimní stadion ve Znojmě ode dneška nabízí veřejnosti bruslení. Bude slunečno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno.

0: 27 by se to mohlo celý zrealizovat a vlastně ta celá ta páteřní komunikace od té Vězlouvy po vlastně Vlárskou, celá ta páteřní komunikace by měla být opravena, ale zejména ty zastávky dostanou nový kabát.
1: Do Česka míří více než 10 000 balení léků tamoxifen na rakovinu prsu. Přípravku je v Česku dlouhodobě nedostatek. Podle ministerstva zdravotnictví by se měly dodávky postupně stabilizovat. Minulý týden rezort společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv vydal speciální opatření, díky kterému se v Česku prodávají i neregistrované léky. Přípravky ze zahraničí lékárníci pacientkám balí do jednotlivých balení podle individuálních předpisů. V Hruškách na Břeclavsku přestavují nevyužívanou požární nádrž na venkovní amfiteátr. Přestavba původní betonové konstrukce ze 70. let minulého století přijde na 38 milionů korun. Hotová bude na konci listopadu. Podle lidovecké starostky Jany Filipovičové tak v obci vznikne chybějící místo pro společenské akce.
2: My máme různé akce, které pořádají naše spolky, například vánoční veselení, plánujeme, že bychom realizovali také letní kina, my jsme doteďka takovýto prostor žádný neměli, takže počítáme zcela určitě i s nějakýma koncertama.
1: Lidé ve Znojmě si ode dneška budou moci zabruslit na městském zimním stadionu. Radnice takto otevírá ledovou plochu v srpnu každý rok. Letos s ohledem na horké počasí, ale letní veřejné bruslení spouští o něco dříve, vysvětlil nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka. Bruslení pro veřejnost na zimní stadionu skončí 30. srpna. Na jižní Moravě dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr čekáme mírný, severovýchodní, rozptylové podmínky ráno a v noci mírně nepříznivé, jinak budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž bude střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na silnicích jižní Moravy je plynulý. Uzavírka začala o půlnoci v centru Kyjova. Týká se Masarykova náměstí a přilehlých ulic Svatoborská a také Komenského třídy. Omezení potrvá až do půlnoci 17. srpna. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači. 6 hodin a 4 minuty je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste s námi ve čtvrtek 13. srpna. Svátek neslaví Alena. Zmínili jsme, že dnešek je také Mezinárodním dnem leváku, ale možná nevíte, že dnešek je také Mezinárodním dnem vlků. A navíc, a to si myslím, že potěší taky mnohé posluchače, 13. srpen je také Národním dnem proseka a navíc je to takový speciální den, ve kterém se společně setkávají všechny tyto tři generace. Pavel Kašpar u mikrofonu, samozřejmě s písničkami, které nestárnou. Žízení lásky, to bude od Leony Machálkové. Nejkrásnější dívce bude zpívat už za chvíli Karel Kahovec. Užívejte dnešního rána, ať se vám vydaří celý 13. srpen. Hezký poslech.
3: Český rozhlas Brno.

0: Karel Kahovec na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 6 hodin a 11 minut. Z domova, z ciziny, z divadel i o počasí. Taková byla struktura prvních pravidelných zpráv, které začal Československý rozhlas vysílat v roce 1926. Právě pravidelné zpravodajství teď připomeneme v dalším dílu našeho seriálu Rozhlasové stovky. Před 100 lety se z radiožurnálu začaly ozývat dvakrát denně, kromě večera také v poledne.
1: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
3: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
2: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
3: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílám.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Takhle vypadá zpravodajství na Radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5. a 9. raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve čtvrt a ve 3/4. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
5: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
2: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat, a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
5: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
6: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1936, 35. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
2: Gro zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
7: Bývalý anglický král Edward VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
5: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojazyčné.
8: Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Edvard Beneš mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt.
2: Zatímco zprvu zprávy četl rozhlasový hlasatel, v roce 1920 se začaly vysílat z redakčního pracoviště ČTK, kde vznikla nová hlasatelna.
9: My dnes ty zprávy čteme a připravujeme hovorovou spisovnou češtinou. Tenkrát to bylo něco takového jako institucionálního, tam se nemluvilo, tam se hovořilo.
2: Hodnotí vývoj mluvy v rozhlasovém zpravodajství moderátor Jan Pokorný, který připomíná, že na zpravodajství po roce 1948 už rozhlas moc pyšný být nemůže.
9: Ty zprávy chodily z ČTK do rozhlasu dálnopisem. Když přišla jakákoliv významově zanedbatelná zpráva z jednání ústředního výboru komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
10: Soudruh má Marka Dáfí, se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
2: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro Radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 19 minut, to je aktuální čas. Tady je Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální informace o počasí. Teploty na jihu Moravy mezi 9 a 15 stupni Celsia, takové je rozpětí ranních teplot. Předpověď je velice jednoduchá, očekáváme většinou jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, mírný severovýchodní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 41 minut, zapadne ve 20 hodin a 16 minut.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 24 minut. V našem vysílání a také na našem webu se můžete nově setkávat s glosou básníka a osobitého muzikanta Karla Škrabala. U ohně s vyznavači Jiřího Kuběny, tak se jmenuje ta aktuální, která se objevila i na našem webu od 12. srpna 2026. Poslechnout si můžete celou její stopáž o tom, jak na Bítovi o víkendu proběhlo 9. setkání, které vzpomínalo na básníka Jiřího Kuběnu. Zprávy pro vás dnes připravuje Věra Šenbeková a jsou tu za 5 minut. Dobré ráno.

tvrdou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Voda v obecním vodojemu v Hvězdlicích na Vyškovsku klesla na kritickou hranici. Městys proto tento týden zakázal používání pitné vody k zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénů. S nedostatkem vody se obec v předchozích letech nikdy nepotýkala. Škodu za 500 000 korun způsobil včerejší požár lesa nedaleko Studence na Třebíčsku. Jde o předběžný odhad hasičů. Ti na likvidaci plamenů nasadili 18 jednotek, vyžádali si i vrtulník s pambivakem. Na Vysočině platí od pondělí do odvolání kvůli suchu výstraha meteorologů před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Tato výstraha stále platí také v Jihomoravském kraji, kde je od konce července i zakázané rozdělávání ohně v přírodě. Lávka přes řeku Moravu u Vnorov na Hodonínsku má ocelovou konstrukci. Po dokončení lávka pomůže lépe napojit přístaviště v Norově a rozšíří cyklostezku u Baťova kanálu. K montáži oblouku byl potřeba velký jeřáb, který unese až 300 tun nákladu, vysvětlil Petr Hononský ze stavební firmy. Lávka má být hotová v březnu příštího roku. Vyjde na 51,5 milionu korun. 80% nákladu pokryje evropská dotace. Počet lidí podnikajících na vedlejší činnost v Česku za posledních 10 let mírně vzrostl. Podle České správy sociálního zabezpečení jich bylo na konci loňského roku téměř 500 000. K nárůstu podle odborníků přispívají i matky, které začínají podnikat během mateřské nebo rodičovské dovolené. Příběh dvou z nich vám nabídneme za chvíli. Zamyslíme se i nad důvody, proč maminky podnikají. Jedním z nich může být nedostatečná flexibilita zaměstnavatelů. Brněnští hvězdáři přenášeli zatmění slunce na YouTube z horkovzdušného balónu. K přímému přenosu se ještě před začátkem samotného zatmění připojilo více než 5 000 lidí. Postupně počet sledujících přesáhl 18 000. Záznam má už 175 000 zhlédnutí. Na jižní Moravě dnes bude slunečno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr bude mírný a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy houstne, především na příjezdu do Brna. Nesouvislá kolona už se začíná tvořit na D1 od Prahy mezi stým 86. a stým 96. kilometrem. Zdržení je do 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hrál a zpíval vám Phil Collins, je 6 hodin a 40 minut, tady je Český rozhlas Brno. Nových biznisů, které vznikají mezi kostkami na hraní a přebalováním, v Česku přibývá. A díky maminkám, které se nechtějí nebo nemohou kvůli malé flexibilitě svého zaměstnání po rodičovské vrátit do původní práce. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení o vedlejších činnostech. Podle nich si loni začalo podobně vydělávat 8 tisíc žen. A Česko se může chlubit i maminkami, jejichž podnikání slaví úspěch i za hranicemi.
1: Uvařit, ovonět, nakuličkovat a naskládat do průhledných doziček. S nápadem vařit v malé kuchyni modelínu, která je netoxická a pro děti nezávadná, začala bývalá učitelka na prvním stupni Kateřina Exnerová na rodičovské dovolené.
2: Vařím modelínu od roku 2012, ale jenom pro známí a pro svý děti. V 2017 jsem si řekla, že ji chci začít prodávat. Pak jsem se už nevešla jako ve své kuchyni a to už byly i nějaké objednávky.
1: Nové podnikání ale potřebovalo finance. Kateřina začala s 500 000 korun i díky podpoře manžela. Barevná modelína, která začala v malé kuchyni, teď zamíří do Polska a Maďarska. To Dominika Podhráska svým biznesem na rodičovské dovolené dokonce zachránila domácí rozpočet. Začala boxy, které zapojí všechny smysly dětí do hraní, od zraku až po hmat, a postupně přidala i domácí barevnou modelínu, která se dnes prodává i ve Švýcarsku. To vše s našetřenými 20 tisíci. Dnes má její firma obraty v řádu desítek milionů a je postavena především na práci maminek.
3: U nás vlastně 99% lidí, kteří u nás pracují, jsou maminky na mateřské s malými dětmi.
1: Že Dominika Podhráska přiznává, že na organizaci a chod firmy jsou částečné úvazky náročnější, tak aby vše klapalo, neměnila by.
3: Jsou velice efektivní, ty práce jako dávají strašně moc, to bych řekla, že je velký benefit.
1: Právě žen, které zakládají vlastní podnikání, přibývá v Česku posledních 16 let v řadě, ukázala to čísla České správy sociálního zabezpečení. Podle Jiřího Halberštáta, ředitele náboru a marketingu Manpower Group, stojí za rostoucí touhou zakládat vlastní podnikání a nevracet se zpět na původní pozice především malá flexibilita zaměstnavatelů.
4: Tomuto tématu se věnovala studie OECD, která přímo uvádí, že je to důsledek malé nabídky flexibilních úvazků v České republice, která je opravdu ve srovnání se zeměmi západní Evropy extrémně nízká. Je to také v důsledku nedostatku péče o malé děti nebo obtížného slaďování práce s rodinou.
1: Tříletá rodičovská dovolená je v Česku jedna z nejdelších v Evropě a je to i jedním z důvodů, proč ženy po návratu do zaměstnání vydělávají méně. Podle posledního vydání indexu Women in Work společnosti PwC z loňského roku dosahují rozdíly ve mzdách na stejných pozicích mezi muži a ženami v Česku kolem 17%. Barbora Borovská, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Všechno nejlepší přáli Nedvědi, nejenom všem, ale nám, ale také všem dnešním narozeninovým oslavencům. A na vlnách Českého rozhlasu je přesně ve 6:45 na řadě počasí.
1: Počasí.
0: Přejeme krásné ráno, teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 9 a 15 stupni Celsia. A jaké počasí čekáme? Dnes většinou jasno, nejvyšší teploty mezi 27 a 30 stupni Celsia. Mírný severovýchodní vítr do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 41 minut, zapadne ve 20 hodin a 16 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
3: Ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tedy tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhoru, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Na vlnách Českého rozhlasu Brno vám zpíval Petr Bende, je 6 hodin a 51 minut, dnes je čtvrtek 13. srpna. Za chvíli vstoupíme do poslední čtvrtiny prázdnin a někteří pečliví rodiče, kteří mají rádi věci zařízené včas, už svým dítkům schánějí pomůcky a další potřebné věci do školy. A v nejednom případě možná zjistí, že loňská školní brašna už nevyhovuje a je třeba pořídit novou. Státní zdravotní ústav v té souvislosti varuje, že není dobré se řídit jen módou a atraktivitou obrázků, ale hlavně zdravotními hledisky. A my vám teď jejich doporučení aspoň stručně zprostředkujeme. U menších dětí určitě volte brašnu či batoh stabilnějšího, pevnějšího tvaru, který umožňuje větší přehled nad učebními pomůckami. Důležitou součástí je pevné nepromokavé dno, zajišťující stabilitu a tím i ochranu učebních pomůcek před eventuálním znehodnocením v mokru. Zadní stěna brašny nebo batohu, ta by měla být materiálu a současně vystužená v místě opory, vypolstrovaná a přizpůsobivá anatomickému tvaru zad. Nezbytné je také pevné vypolstrované držadlo s dostatečným prostorem pro ucho pruky i rukavici, poutko pro zavěšení brašny, průhledné okénko na jmenovku a rozvrh a také samostatná uzavratelná přihrádka na klíče a na peněženku. No a nepostradatelnou součástí brašny jsou také bezpečnostní krytky, zlepšující viditelnost dítěte na silnici a samozřejmě také na přechodech. Přejeme tedy šťastnou ruku při výběru a jestli je vám líto, to, že prázdniny až příliš rychle utíkají, tak vězte, že podzimní budou už ve čtvrtek 29. října a také v pátek 30. října 2026.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Stromy v českých lesích začínají kvůli suchu předčasně sazovat listí. Nová výsadba usychá. Seznamovací jízdy závodníků Barumček Rally Zlín omezí večer dopravu v centru Zlína. Zámecký park v Moravském Krumlově zaplní rocková hudba. Dnes bude slunečno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Třeba v okolí Brna začaly některé stromy listí schazovat skoro o čtvrt roku dříve, než je běžné. Lesy města Brna kvůli suchu přišly i o některé jarní sazenice, vysvětluje vedoucí lesních školek Jiří Bezdíček.
2: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Ten stromek celé jaro rostl až do období.

0: změně snížila o zhruba 2800 míst, tedy o více než desetinu. S dalším odkladem nesouhlasí například kancelář ombudsmanky. Centrum Zlína se dnes večer částečně uzavře kvůli tréninkovým jízdám před páteční městskou rychlostní zkouškou Barumček Rally Zlín. Omezení potrvá do 1:30 ráno. Kvůli červencovému požáru z 34. budovy bude navíc pro diváky uzavřená Vavrečkova ulice u vyhořelého objektu, a to dnes večer i během pátečního závodu. Trasa rychlostní zkoušky se ale nemění, uvedl ředitel závodu Jan Regner. Automobilové závody budou ve Zlíně a jeho okolí od pátku do neděle. Více než 30 rockových kapel z celého světa vystoupí ode dneška do soboty v Zámeckém parku v Moravském Krumlově. Hlavní hvězdou festivalu Rock Castle je kapela Powerwolf, která zahraje v pátek. Návštěvníky ale kromě tvrdé hudby čekají také prohlídky samotného zámku, doplňuje za pořadatele Jiří Daron.
1: Specifický je festival Rock Castle především svým prostředí. Za podiem stojí krásný zámek. Fanoušci kromě světové dramaturgie a kapel celého světa můžou vidět i třeba slovanskou epopeji Alfonze Buchy, protože pro ně organizujeme pravidelné prohlídky. Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr mírný, severovýchodní, rozptylové podmínky jsou teď ráno a budou i v noci mírně nepříznivé, jinak je čekáme dobré nebo velmi dobré. Biozátěž je střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor na dopravní nehodu, stala se ve směru na Brno na stém 79. kilometru, blokuje levý jízdní pruh. Od stého 78. počítejte s kolonou, postý 96. je to kvůli silnému provozu, zdržení je okolo 10 minut. Opatrně také na D52 ve směru z Brna na Mikulov, mezi 18. a 18.5 kilometrem je na krajnici odstavená porouchaná dodávka. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Krásný den vám všem, milí posluchači, 7:05. Posloucháte Český rozhlas Brno. Naladili jste si nás ve čtvrtek 13. srpna a tradičně po 7:00 na vás čekají dvě písničky. Dnes to bude od Věry Špinarové Valentino, Františka zaspívá kapela Buty a pak už je tu soutěž Jak se u nás mluví. Soutěžní slovo dnes bude z Kyjova. Pro výherce dnes máme knihu Dagmar Peckové Tanec mezi vejci, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. A připomenu už jen známou linku 726465200. Linka sem k nám do studia, kde můžete buď správně odpovědět, anebo vybrat některou z našich možností. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám dnes nic nepřipálí a všechno vydaří. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut a je tu soutěž, jak se u nás mluví. I dnes ráno je pro vás připraveno na řeční slovo a to dnešní prý zná už většinou jen starší generace. Tak schválně, jsem zvědav, čemu se v Kyjově podle vás říká kotma? Co to je kotma? Slovo soutěžní dneska z Kyjova na lince 726465200. Čekáme na vaše tipy a samozřejmě připraveny jsou i možnosti odpovědí, tak neváhejte, zavolejte, zkuste to. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady Věra z Vysočiny.
0: Dobré ráno, vám přeju, Věro, vítejte. Dnes máme soutěžní slovo z Kyjova a ptáme se vás, co je to kotma, tušíte?
1: Ne, vůbec.
0: Tak nabídnu vám tři možnosti a věřím, že vyberete tu správnou. Kotma v Kyjově je, Věro, buď za A slepice, která sedí na vajíčkách, nebo za B je to ovce po ostříhání vlny, a nebo za C je to samice králíka. Kotma. Tak co to bude? Slepice, která sedí na vajíčkách, Ačko, ovce po ostříhání vlny, Bčko, nebo samice králíka, Cčko?
1: Zkusíme to Cčko.
0: Zkusíte to Cčko. A děláte dobře, protože je to skutečně tak. Samice králíka to je. Zajímavá varianta i zajímavé pojmenování, které už se dnes tolik nepoužívá.
1: Já jsem teda na to Ačko.
0: Jo, no vidíte, dobře, že jste ho nedala, protože slepice to nebyla. Gratuluju, tak dnešní knížka je vaše. Poprosím vás, nezavyšujte, domluvíme se na předání ceny. Věro, díky za zavolání. Krásné ráno přejeme. Naslyšenou, 7 hodin a 14 minut, tady je Český rozhlas Brno. Po písničce na vás čeká počasí a soutěžit budeme zase zítra po 7. hodině. Dobré ráno.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut je pro vás připravena aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí velmi podobném jako před hodinou mezi 10 a 15 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ta slibuje jasno, nejvyšší teploty z 27 až 30 stupňů Celsia, mírný severovýchodní vítr povolené rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 41 minut, zapadne ve 20 hodin a 16 minut. Dobré ráno.
2: Čtvrtečním hostem 13. srpna bude archeolog Josef Jan Kovář a povídat si s ním budu o aktuálních výzkumech na hradě Veveří a na zříceněně hradu v Lelekovicích. Co za překvapení přinesla pečlivá práce archeologů, jak k nám historie promlouvá přes zbytky opevnění a co přineslo bádání v Rosaceli v Dolních Kounicích. Jaká je nabídka přednášek letošního ročníku archeologického léta na Moravě? O tom všem bude řeč, tohle si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 22 minut, neseme vám tradičně před 7:30 několik tipů na dnešek. V Moravském Krumlově, konkrétně v tamním zámku, začíná dnes festival Rock Castle 2026 Moravský Krumlov. Jak název napovídá, jde o rock metalovou třídenní akci, která je jednou z největších tohoto žánru nejen na jihu Moravy. Ve čtvrtek se začíná hrát už od 12 hodin a v dalších dnech pak od 11. Zámecká zahrada by po všechny 3 dny měla stihnout o půlnoci. Podrobnosti najdete na www.rockcastle.cz. I další pozvánka s dnešním datem je hudební, ovšem jiného ražení. V kostele na Nebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí pokračuje Fatimské kulturní léto, tedy seriál duchovních koncertů. Tentokrát má název Bach by se možná usmál, aneb Bacha na Elišku a Lenku. Koncert začíná v 19 hodin a vystoupí Lenka Riperová a Eliška Šmídová. A v brněnské katedrále svatého Petra Pavla pokračuje tradiční letní varhaní festival Varhaní léto na Petrově. Dnes se od 19. hodiny představí varhaní duo Ulricha Tajsna a Barbary Pibernik. Dobrovolné vstupné podpoří rekonstrukci katedrálních varhan, které jsou největším nástrojem moravské metropole. 7 hodin a 23 minut je aktuální čas. Zprávy pro vás dnes chystá Věra Šenbeková a budou tu za 6 minut. Pavel Kašper přeje dobré ráno.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě. Někteří chovatelé v Česku kvůli nedostatku krmiv způsobených suchem prodávají dobytek, upozornila na to Asociace soukromých zemědělců. Důvodem je podle ní nedostatek sena a jeho rostoucí cena. Pro některé chovy je tak jedinou možností snižovat stavy zvířat. Po necelém roce a půl skončila včera v Tišnově na Brněnsku kompletní rekonstrukce náměstí Míru. Skončila tak i dopravní uzavírka. Pravidla provozu na náměstí jsou ale jiná než dříve. Město za opravy náměstí zaplatilo 164 milionů korun. Z Evropské unie dostalo město dotaci 40 milionů, 8 milionů přispěl Svaz vodovodů a kanalizací Tišnovsko. V Hruškách na Břeclavsku přestavují nevyužívanou požární nádrž na venkovní amfiteátr. Přestavba původní betonové konstrukce ze 70. let minulého století přijde na 38 milionů korun. Hotová bude na konci listopadu. Podle lidovecké starostky Jany Filipovičové tak v obci vznikne chybějící místo pro společenské akce. Ve Vrchoslavicích na Prostějovsku je nová naučná stezka. Na jejím provozu se podílí tamní spolky, které informace na jednotlivých zastávkách po několika týdnech mění. Místní chtějí, aby stezka zůstala živá a atraktivní, vysvětlila nezávislá místostarostka Vrchoslavic Adéla Palíšková. Na Jižní Moravě dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr bude mírný a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s nesouvislou kolonou od Prahy na Brno mezi stým 78. a stým 86. kilometrem. Zdržení je okolo 20 minut. Na stém 79. je navíc dopravní nehoda. V levém jízdním pruhu omezuje jízdu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: 7:39, tady je Český rozhlas Brno. Obyvatelé Hrušek na Břeclavsku pamatují, jak se chodili koupat do staré požární nádrže na okraji obce. Několik let ale nikdo nevyužil a teď zmizí úplně. Dělníci přestaví na venkovní amfiteátr. V areálu u sklepní uličky a fotbalového hřiště tak vznikne místo pro koncerty, divadla i další kulturní akce.
1: Už pomaličku stojí hrubá stavba, zázemí pro účinkující, kde se budou nacházet šatny, sociální zařízení, sprchy, prostě vše, co bude potřeba. No a když půjdeme kousíček dál, tak se dostaneme už v podstatě na tu druhou stranu, kde uvidíme prostor, kde vznikne jeviště a hlediště.
2: Staveniště nového amfiteátru ukazuje lidovecká starostka Hrušek Jana Filipovičová. Podle ní podobný prostor pro kulturní akce v obci chyběl.
3: Je to pěkný areál. Vypadá to pěkně, využilo se staré koupaliště, které už nebylo k ničemu, takže je to dobře, že za to tak využilo a bude to mít pro obec, to bude mít velké plus.
2: Myslí si Jiří Hanzalík z Hrušek. Amfiteátr vzniká v místě, které lidé dříve využívali i ke koupání. Mezi nimi i Jan Trčka, který vzpomíná na dětství.
4: Jsem tady strávil hodně času jako u babičky, no, jako malý. Chodil jsem se tam koupat jako dítě, no. Bylo to koupaliště vlastně, kdysi dávno. Určitě jsem rád, že s tím něco dělají, že to nezůstalo takhle v takém stavu, jak to bylo.
2: Požární nádrž ze 70. let už roky nesloužila svému původnímu účelu. Její betonovou konstrukci teď dělníci využívají při stavbě nového areálu, doplňuje Jana Filipovičová.
1: Do té nejhlubší části jsme umístili zázemí pro účinkující, umístíme tam také podium, bude tady kousíček tanečního placu a ta šikmina, která se před námi nachází, tak tam by mělo vzniknout hlediště.
2: Součástí areálu bude taky stánek s občerstvením a posezení pod pergolou. Přibydou taky stromy a keře. Hotovo má být v listopadu. V příštím roce chce obec pokračovat stavbou sportoviště.
1: Sportovní zónu budeme muset realizovat trošičku později, protože jsme narazili na to, že nám tady překáží vysoké napětí.
2: Po položení vedení pod zem tam má vzniknout dětské a workoutové hřiště a taky hřiště na petank. Celý areál vyjde zhruba na 38 milionů korun. Z Hrušek a Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Legendární Village People na vlnách Českého rozhlasu Brno přesně ve 7:45 ve čtvrtek 13. srpna.
1: Počasí.
0: Je tu počasí, aktuální předpověď, je také aktuální přehled teplot po ránu. Pokud jste ještě nebyli venku, tak rozpětí ranních teplot je mezi 11 a 15 stupni, 11 ve Strážnici, v Pohořelicích a zmíněných 15 třeba v Tišnově, Hájku, v Lednici nebo také v Brně, Tuřanech a Žabovřeskách. Předpověď počasí velmi stručná, dnes nás čeká jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, mírný severovýchodní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dnes budou dobré a bio je na dvojce. Slunce vyšlo v 5 hodin a 41 minut a zapadne ve 20 hodin a 16 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 49 minut, posloucháte nás 13. srpna roku 2026 a jsme moc rádi, že jste s námi, že jste si nás naladili právě v tento den. V našem vysílání vám před malou chviličkou zpívala kapela Tichá dohoda, no a teď už se společně podíváme do Hrušeckého amfiteátru, kde jsme, no tam se nepodíváme, tam jsme byli před malou chvílí, ale těšit se můžete na další zajímavé setkání a tématem dnešního vysílání bude konec léta. Žluté listí jako na konci října, uschlé sazenice stromků, takové projevy sucha v tuzemských lesích. Jejich správci kvůli tomu mění třeba postup výsadby mladých stromů i jejich druhové složení. Desítky procent z nich ani tak letos vedra nepřežila, třeba lesy v okolí města Brna.
1: Vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček se s kolegy od jara staral o vysazené stromky. Přestože je zalívali, sucho je zničilo.
2: Byla tady vysázená vlastně jedle bělokorá, ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly tyto sucha a vlastně ty nové přírůsty zaschly.
1: Ztráty na sazenicích jsou podle Bezdíčka v desítkách procent. Kvůli suchu tady mění i postup výsadby nových stromů. Místo na jaře jich příští rok většinu vysadí až na podzim, aby měli větší šanci přežít. Dopady sucha jsou tady vidět i na vzrostlých stromech. Kvůli nedostatku vody jim žloutne listí a začíná opadávat.
2: Největší problém máme teďka u dřevin, jako je buk, ty nám chřadnou třeba do půlky koruny. Další problém je u modřínu a nebo třeba jedle bělokora.
3: Tak to by ten les měl vypadat, řekněme, v jaké části toho roku, jak moc napřed je?
2: Teď je napřed tak minimálně 2,5 měsíce.
1: Důvod opadávání listí je ale jiný než na podzim. Běžně si stromy sami určí, kdy už listí nepotřebují, teď ale kvůli horku nemají na vybranou.
2: Když jsou ty vysoké teploty, ten strom se snaží ochladit tak, že ze sebe pouští vodu a z kořenového systému nahoru si táhne vlastně tu vodu novou. Pokud nemá odkud tu vodu táhnout, tak se samozřejmě dále ochlazuje, ale už tam žádná voda nepřichází.
1: Listí tak jednoduše nemají z čeho živit. Oslabené stromy jsou navíc náchylnější k napadení škůdci, jako je kůrovec. Lesy města Brna se suchu snaží bránit zadržováním vody, například budováním retenčních nádrží. A v posledních letech mění i skladbu vysazovaných stromů.
2: Zaměřili jsme se na dřeviny, jako je třeba dub, který vlastně to sucho zvládá mnohem líp než třeba buk. Stejně tak jsme se zaměřili třeba na borovici, která je na to sucho také lépe adaptovaná.
1: Do budoucna je přesto podle Bezdíčka reálné, že některé méně odolné druhy z českých lesů zmizí. Podobné problémy jako na jihu Moravy sucho způsobuje i v ostatních regionech, pokračuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
4: Účinně se proti němu brání nelze, ale kombinujeme různá opatření, která ho mohou zmírnit. V rámci našeho programu vracíme vodu lesu, hloubíme tůně, vytváříme mokřady a v tocích dřevěné či kamenné přehrážky, které zpomalují odtok vody z krajiny a zvyšují tak hladinu podzemní vody. Také revitalizujeme potoky.
1: Na jihu Moravy se státní lesníci snaží suchu bránit i řízeným zaplavováním lužních lesů. Eva Jouklová dodává, že letošní extrémní počasí se propíše i do struktury stromů.
4: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
1: Letošní rok je podle Českého hydrometeorologického ústavu jeden z nejsušších od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Roman se vrací a chystá pomstu Lučkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT 2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Ve Hvězdlicích na Vyškovsku dochází kvůli dlouhodobému suchu voda v obecním vodojemu. Letošní léto je podle meteorologů v některých aspektech extrémní. Hokejisté Komety Brno odehrají v Jihlavě úvodní přípravný zápas před novou sezónou. Bude slunečno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré ráno. Voda v obecním vodojemu v Hvězdlicích na Vyškovsku klesla na kritickou hranici. Městys proto tento týden zakázal používání pitné vody k zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénů. S nedostatkem vody se obec v předchozích letech nikdy nepotýkala. Letos ale místní studny kvůli suchu poprvé nestačí pokrýt veškerou spotřebu, popisuje pracovnice obecního úřadu Vlasta Nováková.
5: Pokud klesne voda a už vodojem nestíhá zásobovat, tak máme možnost přepnout na vodovod, který vede z přehrady Opatovické do Nesovic a nám jde tady kolem obce, ale je to už o zase financích, protože ta voda z té Opatovické je jednou tak drahá než ta naše.
3: Meteorologové zatím hodnotí letošní léto jako velmi teplé a v mnoha ohledech i extrémní. Specifické je třeba délkou trvání velmi vysokých teplot. Na některých místech meteorologové naměřili kolem 40 stupňů Celsia. Jedním z míst, kde evidují nejvyšší hodnoty, je Strážnice na Veselsku. Podle meteorologa Petra Minstera je umístění tamní měřící stanice v nížině specifické.
6: Kolem

0: Ti na likvidaci plamenů nasadili 18 jednotek. Na hašení si vyžádali i vrtulník s bambivakem, který udělal více než 20 schozů vody. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách. Na Vysočině platí od pondělí do odvolání kvůli suchu výstraha meteorologů před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Sport. Na ledě prvoligové Jihlavy nastoupí hokejová Kometa Brno k úvodnímu přípravnému utkání před zářijovým startem extraligové sezony. Po 4leté pauze povede Brňany opět jako trenér majitel klubu Libor Zábranský. Upozorňuje ale na to, že mužstvo stále dobře zná.
1: Je tady 16 hráčů, který jsem kaučoval, ať už na úrovni třeba, že jsem měl tu čest národním týmu, nebo i při titulu, anebo dokonce některý třeba v dorostu nebo žákách. Takže já tam vidím obrovskou devizu, že kometáci si vychovávají svoje děti a máme je tady. Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude slunečno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, vítr mírný a biozátěž střední. Další informace o počasí za chvíli nabídnou brněští meteorologové.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor na dopravní nehodu, stala se u Brna ve směru na Vyškov mezi stým 94. a stým 94. a půl tým kilometrem blokuje pravý jízdní pruh. Počítejte také v místě s kolonou, která začíná už na stém 78. kilometru, končí na stém 96. a zdržení je okolo 20 minut. Opatrně také na výjezdu na D1 z Brna ve směru na Vyškov na 203. kilometru. Pracují tam silničáři na krajnici. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, máme radost, že jste si nás naladili ve čtvrtek 13. srpna 2026. Podle kalendáře dnes svůj svátek slaví Alena. Všechny dámy, slečny a paní nositelky tohoto jména obdaříme už za chvíli písničkou od Petra Muka Loď ke hvězdám. A nechť je tahle písnička také malým dárkem pro všechny dnešní narozeninové oslavence. Patří mezi ně třeba i Michal Prokop, který právě dnes slaví kulaté 80. Jméno Alena je stále velmi oblíbené. Podle posledních měření je u nás zhruba 110 tisíc Alen a neladí bychom na kteroukoliv z nich zapomněli. Kromě Petra Muka nabídneme také slovenskou Pehu s písničkou Za těbou a pak už jsou tu brněnští meteorologové. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani a šťastnou cestu, ať už vyrážíte kamkoliv. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology je na řadě v 8 hodin a 13 minut. U mikrofonu dnes Bára Kučerová. Báro, hezké ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké je to čtvrteční, jak to vypadá konkrétně?
2: Tak ráno je to jasné, slunečné, většinou vane slabý vítr a teploty už se teď nejčastěji pohybují mezi 15 a 18 stupni Celsia.
1: Jaký bude 13. srpen, jaké počasí přinese?
2: To slunečno dnes vydrží, případně pokud nebude úplně jasno, tak bude skoro jasno. Teploty dnes vystoupí mezi 26 a 29 stupňů Celsia a bude vát mírný severovýchodní vítr s rychlostmi asi do 20 km v hodině.
1: Když se podíváme na počasí následujících dnů, přece jen to dnešní vypadá plus minus jako včerejší. Bude takový třeba i pátek a sobota, nebo půjdou teploty spíš nahoru?
2: Z hlediska toho, co se odehraje na obloze, budou ty následující dny podobné z toho, co se odehraje na teploměru, tak tam ta teplota v následujících dnech mírně poroste a zítra už ty maxima očekáváme mezi 28 a 31 a v sobotu mezi 32 a 35 stupni Celsia. K tomu by se měl postupně změnit vítr z toho severovýchodního větru, který bude vát dneska, tak by zítra měl být vítr východní a potom v sobotu jižní až jihovýchodní vítr, zítra to bude vítr slabý a v sobotu zase vítr mírný.
1: Když se podíváme ještě za teplotami o víkendu, aspoň zhruba, porostou ještě nějak výrazněji oproti těm dnům, o kterých jsme teď mluvili?
2: V sobotu už bude těch 35, neděli pak ještě trošičku výš, tam 34 až 37 stupňů Celsia a většinou ještě v neděli bude jasno a k večeru potom od západu postupně přibude oblačnost na polojasno. Výjimečně se večer na západě kraje s tou větší oblačností mohou s malou pravděpodobností možností objevit i nějaké přehánky.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 13. srpen.
2: To maximum je z roku 2003 z Borodu nad Dyjí, teploměr ukázal rovných 39 stupňů Celsia a naopak minimum z roku 1943 ze Žďárny na Blanensku, tam se teploměr zastavil 1,5 stupně nad nulou.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Bára Kučerová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Báro, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Pondělí 17. srpna se těšte na mimořádné vysílání z Arboreta ve Křtinách. Jak vybrat na zahradu ten správný jehličnan? Co potřebují stromy a keře, když čelí suchu? Jaký typ výzkumu právě probíhá ve školním lesním podniku Masarykův les? A jakým dovednostem se učí budoucí lesníci? Přiblížíme vám také turistickou hru, která motivuje k objevování lesních studánek. Hosty budou dendrolog Martin Šrámek, expert výzkumných projektů Lumír Dobrovolný a správkyně Arboret i lesní pedagožka Petra Packová. Nadechněte se s námi vůně lesa už v pondělí 17. srpna mezi 10. a 12. hodinou, kdy se mimořádně díky našemu dobrému dopoledni otevřou brány Arboreta ve Křtinách. Na setkání na čerstvém vzduchu se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 21 minut. Letošní léto hodnotí meteorologové zatím jako velmi teplé a v některých aspektech i extrémní. Zajímavé je podle nich například délkou trvání velmi vysokých teplot, které se pohybovaly i kolem 40 stupňů Celsia. Jedním z míst, kde stanice naměřily vůbec nejvyšší teploty, je Strážnice na Veselsku. Podíváme se tam teď s reportérkou Anežkou Hlávkovou, která už je se mnou ve studiu. Anežko, vítej, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Ve Strážnici naměřili meteorologové jeden den dokonce 41 stupňů Celsia. Proč právě tam?
1: Z fyzikálního hlediska jsou nejteplejší ty oblasti, které leží nejníž, což v našem regionu platí právě pro okolí řek Moravy a Dyje, tedy i pro Strážnici. Roli ale podle meteorologa Petra Minstra hrají i lokální podmínky měřící stanice. Třeba kolem té ve Strážnici stojí vzrostlé stromy a ty zabraňují promíchávání vzduchu. Tedy zjednodušeně řečeno, málo tam fouká a horký vzduch se hůř promíchává se studeným.
0: Jaký vzduch počasí u nás letos v létě ovlivňoval především?
1: Letos se podle meteorologů do střední Evropy opakovaně dostával nebo se tu udržoval velmi teplý vzduch ze severní Afriky. Běžně k nám přichází chladnější severní nebo západní proudění, které horko přeruší. Letos ale vznikalo takové rozložení tlakových útvarů, které proudění od Atlantiku blokovalo. To znamená, že horký vzduch proudící z jihu nebyl tak rychle vystřídaný. Zbytek léta už by podle meteorologa Minstra měl probíhat v uvozovkách normálně. Tedy pokud se objeví hodně teplý vzduch, zůstane jeden nebo dva dny a potom ho vystřídá trochu chladnější.
0: Jak si letošní rok stojí třeba z hlediska teplot ve srovnání s těmi předchozími?
1: Když se podíváme na počet dnů, kdy se na jižní Moravě objevily hodnoty například nad 35 stupňů Celsia, tak jich letos zatím bylo 14. Překonali jsme tak rok 2017, kdy jich bylo 10. Ale rok 2015-20 takovými dny podle meteorologů pravděpodobně nepředběhneme. Počet dnů s teplotou 38 stupňů Celsia a více ovšem dosud neměl obdoby. Letos už jich bylo 8 a hranici 40 stupňů překročili měřící stanice vůbec poprvé. Kromě vysokých teplot vzduchu se objevilo i několik velmi silných bouří, které se kvůli suché vrstvě vzduchu a u povrchu projevily zejména silnými nárazy větru. A kvůli přehrátému povrchu se letos za slunečných dnů poměrně často objevovaly i prašné víry, takzvaní rarášci.
0: Tolik reportérka Anežka Hlávková, která nám do studia přinesla informace o hodnocení letošního léta z pohledu meteorologů. Anežko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, pěkné.

0: Bylo 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí ze stromů. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. V okolí Brna začaly některé stromy listí schazovat skoro o čtvrt roku dříve, než je běžné. Lesy města Brna kvůli suchu přišly také o některé jarní sazenice, uvedl vedoucí lesních školek Jiří Bezdíček. Centrum Zlína se večer částečně uzavře kvůli tréninkovým jízdám před páteční městskou rychlostní zkouškou Baromček Rally Zlín. Omezení potrvá do 2:30 ráno. Kvůli červencovému požáru 34. budovy bude navíc pro diváky uzavřena Vavrečkova ulice u vyhořelého objektu, a to dnes večer i během pátečního závodu. Trasa rychlostní zkoušky se ale nemění, řekl ředitel závodu Jan Regner. Moravskoslezští dopravní policisté s využitím dronu na dálnici D1 odhalili 15 kamionů, které při předjíždění brzdily provoz. Řidiči nákladních aut s hmotností nad 3,5 tuny neměli k předjížděcímu manévru dostatečnou rychlost. Na pokutách policisté na místě vybrali 68 500 korun, informovala ve středu mluvčí moravskoslezské policie Sonja Štětinská. Více než 30 rockových kapel z celého světa vystoupí ode dneška do soboty v Zámeckém parku v Moravském Krumlově. Hlavní hvězdou festivalu Rock Castle je kapela Powerwolf, která zahraje v pátek. Návštěvníky kromě tvrdé hudby čekají také prohlídky zámku, upozornil za pořadatele Jiří Daron. Hrad Hardek u česko-rakouské hranice je mimořádně otevřený. Jeho majitelé pořádají druhý ročník akce Hradní léto. Lidé tak můžou do 23. srpna navštívit běžně nepřístupný interiér této památky blízko Národního parku Podyjí. Výtěžek ze vstupného pomáhá s nutnými opravami areálu. Na jižní Moravě dnes bude slunečno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr je mírný a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor na dopravní nehodu, stala se ve směru na Prahu na 184. kilometru. Zablokovaný je levý jízdní pruh. Dejte pozor také na kolonu, která je na příjezdu do Brna na dálnici D1 ve směru od Prahy, a to mezi s tým 80. až s tým 96. kilometrem. Zdržení je okolo 25 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Po necelých 14 tréninkových dnech na ledě totiž dnes nastoupí tým Komety k prvnímu přípravnému utkání, které ovšem neodehraje proti tradičnímu soupeři, ale zamíří o pár kilometrů dál a do začátku extraligy se mužstvo utká, pane Meixnere, s jakými soupeři? Vítejte, dobré ráno.
1: Ano, takže dobré ráno, srdečně vás zdravím a také samozřejmě posluchače. Tak, no tak neodehraje to proti tradičnímu soupeři, kterým byla už i za vašich časů Třebíč. A protože ten náš trenér Vladimír Bouzek byl rodilý Třebíčák, tak jsme tam jezdili na takzvanou trestnou výpravu. To znamená, že byl proslov, hoši, musíte je porazit, jak mě uděláte ostudu v mém domovském městě, ale většinou to končilo tak, že jsme buď tak vyhráli, anebo to byla remiska, takže byl v kabině kravál. No ale letos tam nejede Kometa, i když tam léta předtím hrávala, protože Třebíč ve stejný den hraje v Přerově,
0: ano,
1: a zamíří o pár kilometrů dál, a sice do Jihlavy. Utkala se s Jihlavou, která, jak víme, bojovala o extraligu s Litvinovem, neuspěla a už má za sebou tři zápasy, na rozdíl od Komety. Porazila Tábor, to je její soupeř v první lize, také české extraligové České Budějovice 3-2, ale prohrála s Hradcem 0-3. No a dnes se začíná, takže fanoušci, pokud by se chtěli podívat na novou halu, samozřejmě, a také na Kometu a Jihlavu, takže začíná to 17:30. No a potom příští týden jede Kometa na takzvaný Dolomiten Cup, je to 20. ročník, je to v Neumarktu, tedy český nový trh, italský Egna, protože tam se většinou, tam je přes 60% lidí mluví německy, to známe, je to 25 kilometrů od Bolzána, Kometa už tam několika hrála. Za soupeře Augsburg, Zug, Eisbaden, Berlin, to se vyvine podle toho, jak se to bude vyjet, začíná první zápas s Augsburgem v pátek 21. srpna a potom si zahraje Kometa v Třinci, v Bratislavě, doma s Třincem a doma s Olomouci a 16.9. nastoupí první extraligovou zápasu v Litvinově. Tak, takže to je tady k tomu.
0: Takže taková je situace, uvidíme, jak se Kometě dnes povede. Brňané mají v početném hráčském kádru totiž řadu mladíků, pár nových borců, Navrátilce a samozřejmě hráče, kteří patří ke stálicím. A to znamená, jak velký boj, pane Meixnere, o místa na extraligové soupisce je?
1: No, bude to náročné, bude to, řekněme, v uvozovkách drsné, protože každý chce hrát, každý chce samozřejmě na soupisce. Takže Kometa má samozřejmě tři golmany, když pomineme tutovou jedničku Aleše Stezku, tak o ten druhý flek náhradníka nebo střídajícího se bude prát Jan Kavante, původem z Hodonína mladí, který už tady působí v Kometě, má 21 let, a také nováček, a to je slovenský brankář Eugen Hrabčan, 25 let. Sám jsem zvědav, jak to dopadne, některý jeden z těch dvou pomáže na hostování. No a jinak Kometa má přípravě 12 beků, když pomíneme mladíky Berouna a Zubička, tak stále se desítka bude prát o těch 6 až 7 míst, kteří nastupují tím extraligovým zápasům. Tak opravdu sám jsem na to zvědavý. Samozřejmě mají tady tedy nováčka 36-letého Američana Beka Vítkovského. Skoro po roční pauze v závěrné zranění se vrací Kanaďan Davidson. Třince přišel zkušený Nedomlil, sice neměl moc Třinci místo, no a jsou samozřejmě stávající volci. Gulaši, Ščotka, Zábranský, Král. Navrátilci, Kučírek, Mikiska, Svozil. Tak to je plejáda beku, sám to bude opravdu zajímat. No a útočníci, to ani nemluvím, zase tak mladíci, 17 letý, Harto Selič. Selič se ukázal na mistrovství světa 17, tam střílel góly, ví se to o něm, o něco starší. Chrudil, 20, Moravec, Vehovský, ten přišel z Poruby, a Ekr, 21. A teď nový, přišli Čapkovič, už taky v Kometě hrál, Finn Leino a návraty jako Brabenec, Kusko, Kunc, Sis. A samozřejmě ty klasičtí Flek, Kolár, Cingel, jenom aký Pospíšil, Zbořil. Já vám řeknu, trenéři budou mít z toho možná i trochu zamotanou hlavu, ale je to vždycky lepší mít víc hráčů než málo. To je bez debaty. Musíme počítat se zraněním a tak dále. Sám jsem zvědav, jakou sestavu dnes pošlou trenéři v Jihlavě na led. To je dneska všechno.
0: Pane Meixnere, moc krát díky. Těšíme se na další setkání zítra. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Takhle zněl Modus ještě s Miroslavem Žbírkou. Je 8:45, je tu počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy stoupají, pohybují se momentálně mezi 14 a 18 stupni Celsia. Ta nejnižší teplota 14 stupňů stále ve Strážnici, v Lednici a ve Ždánicích už je 18 stupňů. A předpověď pro dnešek. Očekáváme většinou jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Mírný severovýchodní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky budou dobré, bio je na dvojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 41 minut, zapadne ve 20 hodin a 16 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tady tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhodu, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Michal Tučný vám zpívali 8 hodin a 49 minut. Velký úspěch zaznamenali brněnští vědci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve výzkumu imunitních buněk. Ty mají v těle ochrannou funkci. Nově se zjistilo, že jsou nezbytné i pro vývoj zubů. Podrobnosti zjišťoval v univerzitním kampusu Zdeněk Truhlář. Navštívil vedoucího výzkumné skupiny Jana Křivánka.
1: Procházím vědeckými pracovišti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a vcházím do laboratoře počítačové tomografie.
2: Jedná se o dílčí pracoviště našeho ústavu histologie a embryologie a pomocí této metody zkoumáme strukturní složení zubů u myší, což je v rámci našeho výzkumu, kde jsme nyní učinili velice důležitý objev o roli imunitních buněk právě v biologii a vývoji zubů.
1: Máme před sebou dva snímky lebek myší. Na tom jednom je myš zřejmě se zdravými zuby, na druhém má zuby výrazně poškozené. Čím to?
2: Je to tak. Vlastně myš má jednak kontinuálně rostoucí zuby, ty rostou celý život, jsou řezáky a potom stoličky, které jsou hodně podobné zubům našim. A náš výzkum ukázal, že pokud odstraníme tyhle imunitní buňky ze zubu, tak dochází k výrazným vrozeným vývojovým vadám u obou dvou typů těchto zubů.
1: Proč jste se zaměřili právě na imunitní buňky a zuby?
2: Tento projekt měl zajímavý vývoj. Začal zhruba před 10 lety, kdy jsme si všimli, že ve zdravých zubech je obrovské množství imunitních buňek. A ty imunitní buňky tam byly ještě před tím, než se zuby prořezaly. Takže jsme si říkali, že není možné, aby tam tyhle buňky byly jen tak. A aby tam bylo tolik buněk s čistě imunitní funkcí, takže nás zajímalo, co se stane, když bychom ty buňky odstranili, jakou roli tam budou mít.
1: Jakým způsobem jste to tedy zkoumali?
2: Tahle část výzkumu se opřela o výzkum našich kolegů z Marseille, z Francie, kteří měli speciálně vyšlechtěný myší kmen. Díky němuž jsme byli schopni geneticky odstranit makrofágy, imunitní buňky ze zubů. A díky tady této spolupráci se nám ukázalo, že imunitní buňky mají velice významnou roli v zubech, protože když jsme odstranili, tak došlo k významným vývojovým deformacím zubů.
1: A to vidíme právě tady na těch CT snímcích myší?
2: Ano, to je přesně to, co tady pozorujeme. Vlevo vidíte zdravou lebku, zdravé zuby a na pravé straně právě vidíte, jak řezáky vlastně vůbec nedorůstají, vypadá skoro, že tam vzniká nějaké nádorové onemocnění a naopak stoličky jsou velice výrazně deformované. V některých případech jsme dokonce viděli vývoj nadbytečných stoliček, které tam vůbec nemají co dělat.
1: Čemu tento váš objev do budoucna lékařské vědě poslouží?
2: My jsme s naším výzkumem na úplném začátku, i když jsme na tom pracovali posledních 10 let, kdy jsme zjistili, že tyto imunitní buňky zde hrají roli, je to obor základního výzkumu. Předtím se tohle vůbec nevědělo. A do budoucna tento nebo podobné výzkumy umožní právě přístup regenerativní zubní medicíny. Nicméně je potřeba říct, že tady se bavíme v jednotkách příštích dekád. Máme z toho každopádně obrovskou radost, že se nám podařilo tento výzkum dotáhnout a už teď nás vlastně kontaktují kolegové ze zahraničí a chtějí na tento náš výzkum navázat.
0: Říká vedoucí výzkumné skupiny Jan Křivánek k unikátnímu objevu brněnských vědců z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Natáčel s nimi Zdeněk Truhlář.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Žádný party, alkohol a sparty zpívala Lucie Bílá, ale party pokračovat bude. A to už za chvíli, poněvadž začnou srdcovky se Zdeňkem Junákem. A velký dnes blankitný boss už je se mnou ve studiu. Zdeňku, vítej, dobré ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku. Zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Já jsem tohleto dětství jako nezažil, jako zpívala paní Lucie Bílá, žádný sparty, protože u kluku je to trošku jiný než u děvčat, že jo, tam se to musí hlídat, ale když sleduji moji vnučku Sabinku, která bude mít co nevidět 16 let, tak to, tu vůbec tohle to netáhne. Zatím teda vůbec nějaký prostě, byť dole kolem jsou nástrahy.
0: Ano, ano, ano.
1: Že babička kouří.
0: Nástrahy velkoměsta.
1: Já si taky občas bafnu, takže tak. Včera, představ si, jsem byl ve tvém městě v Blansku.
0: Jo.
1: Bylo to výborný. S Bokomarou Trio hráli jsme na zámku na nádvoří. To má nádhernou atmosféru a to v podstatě jsme začínali v 7 a to přijde, že když dobrý večer a ono je vlastně dobré odpoledne. Jo, protože sluníčko smažilo.
0: Ano,
1: bylo
0: ano,
1: to
0: ano.
1: Fakt jako, bylo to moc hezký to bylo. No, takže včerejšek byl takový napůl pracovní, zábavovej, no pak jsem se vrátil domů, moje Jirenka si jíží teďko mistrovství Evropy v lehké atletice, tak koukala na atletiku, já jsem si ještě něco přečet, protože začátkem září začnu načítat novou audioknihu Karel Maj, Old Your Hand.
0: Představ
1: si panečku. Piv, pav, tak jsem si tam načetl nějaký stránečky, abych pak byl nachystan a tak dále. Venku máme hezky, vypadá to na pěkný letní den, máš něco na práci důležitého?
0: Dneska člověče asi ani ne.
1: Výborně, tak lenoš, je to prostě úžasný, vyber si nějaký úžasný velký strom, vem svoji ženu, vem svoji dceru za ruku a tam si sedněte, udělejte si piknik v trávě a
0: já se
1: na tebe zítra budu těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera Karla Plíhala. Báseň se jmenuje Inzerát. Kocour hledá kočku. Značka Žijeme jen 7krát. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Lidé se dnes můžou zapojit do zátěžového testu e-dokladu. Dálnice D1 je před Brnem kvůli nehodě zakývalkou zavřená. Nevyužívanou požární nádrž v Hruškách na Břeclavsku přestavují dělníci na areál s přírodním amfiteátrem. Dnes bude slunečno a teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Stát dnes ve 13 hodin spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zjistit, jak je aplikace připravená na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Podle ředitele digitální informační agentury Bohdana Urbana je potřeba otestovat aplikaci veřejně a popisuje, jak se lidé můžou zapojit.
2: My bychom potřebovali, aby uživatelé si zaregistrovali aplikaci předem, to znamená dříve než v tu jednu hodinu. V jednu hodinu bychom potom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, to je, že si otevře tu aplikaci, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
0: Po přihlášení se pak doklad automaticky aktualizuje. Podle Urbana by se k testu mohlo přihlásit ideálně 40 tisíc lidí najednou. Případné nedostatky pak stát vyhodnotí a opraví, aby systém při podzimních volbách fungoval. Dálnice D1 je ve směru na Brno neprůjezdná po nehodě na stém 84. kilometru. Podle hasičů, kteří k nehodě vyjeli před 8:30, došlo ke střetu dvou dodávek a jednoho osobního auta. Na místě je i policie. V Hruškách na Břeclavsku přestavují nevyužívanou požární nádrž na venkovní amfiteátr. Přestavba původní betonové konstrukce ze 70. let minulého století přijde na 38 milionů korun. Hotová bude na konci listopadu. Podle lidovecké starostky Jany Filipovičové tak v obci vznikne chybějící místo pro společenské akce.
3: My máme různé akce, které pořádají naše spolky, například vánoční veselení. Plánujeme, že bychom realizovali

0: jižní Moravě dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, vítr je mírný a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: A začneme aktualitou zde jedničky. Po dopravní nehodě na 184. kilometru je už dálnice částečně průjezdná, přesto stále počítejte před nehodou s kolonou, která začíná na 180. kilometru. Aktuální čas zdržení je okolo 20 minut. Dále se pak zdržíte také na příjezdu do Brna v nesouvislé koloně a silném provozu. A dejte pozor také na 180. kilometru ve směru na Brno. I tam máme hlášenou nehodu, která blokuje levý pruh. Šťastnou cestu bez nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Na blízko či vzdáleně přeju k svátku Aleně. Ve čtvrtek jí s ochotou dám dar s velkou hodnotou. Dodám rychle, skoro v spěchu, není jenom pro potěchu, část nejlepší pasáže skoro kouzla dokáže. Zažene stesk a též mraky, je to zázrak nad zázraky. Ze smutku či malé tísně vyléčí vás moje písně. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
2: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Blázen žárlí, zpíval Jakub Smolík. Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 13. srpna roku 2026. Máme léto, ale nebojte se, 13. to je číslo jako i každé jiné. Já vím, že asi určitě možná jste někteří pověrčiví, ale třeba já včera, nebo tedy dneska ráno, o 15:30 jsem vykoukl z okna, tedy z balkónu, chvilku jsem se díval na to nebíčko a představte si, že jsem zachytil 4 Perseidy, jak padali a plakali. No a tak to víte, člověk si má něco přát, tak jsem si něco přál, takže uvidíme, že tedy ten dnešek bude šťastný i samozřejmě pro vás. Dneska mají svátek Alenky, takže všem Alenkám všecko nejlepší k jejich svátku. A já mám ve svém okolí dvě, to je naše kolegyně Alena Přikrylová a potom moje milá úžasná kolegyně, vynikající herečka Alenka Antalová. Takže děvčata, pokud mě slyšíte, všechno nejlepší. Včera jsme se skupinou Bokomara Trio hráli v Blansku na zámku, na nádvoří. Bylo to úžasné. Ona už ta atmosféra toho nádvoří zámku vytvoří úžasnou tu atmosféru a začínali jsme v 7 a to ještě sluníčko svítilo, spíš než podvečer to ladilo, že to je takové krásné, dobré odpoledne. Přišla spousta lidí, publikum bylo úžasné, fandili nám a my jsme fandili jim a bylo to prostě betálný, takže bych chtěl všem poděkovat. A už tady má přáníčko z webového formuláře a to zní takto. 13. srpna roku 1966 v 9 hodin a 30 minut jsme si na Nové radnici řekli společně ano. Chtěli bychom tímto poděkovat našim dětem, vnukům a pravnukům za vše krásné, co jsme s nimi prožili a oslavit s nimi naše diamanty. Prosíme, zahrajte nám všem Gotovu mou vlast. Děkujeme za laskavost. Hana a Pavel Kocábovi stále nepříbuzní, je napsáno v závorce. Tož moji milí nepříbuzní Kocábovi, samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko, zahrají pro vaše rodiče a vinšujím ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. A už je tady Karel Gott a Vltava.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tak to byl Karel Gott a jeho Vltava. Doufám, že potěšila opravdu všechny oslavence a udělala radost i stále nepříbuzným kocábům. Kocábovým, promiňte. Milí posluchači, dneska 13. srpna mají tak trochu svátek všichni leváci. Připomínáme si totiž Mezinárodní den leváků. A kdo chodil do školy třeba v 50. nebo 60. letech, ten si možná vzpomene, že leváci to tehdy neměli úplně jednoduché. Psát se mělo pouze rukou pravou a basta. Některé děti se proto učili používat pravou, i když jim byla přirozenější levá. Dnes už nám to připadá, poněkud zvláštní. Leváků je přitom zhruba desetina a svět se jim naštěstí trochu přizpůsobil. Existují nůžky pro leváky, otvíráky, kuchyňské náčiní, dokonce i škrabky na brambory. A přiznám se vám, že kdybyste přede mě položili obyčejnou škrabku a škrabku pro leváka, asi bych měl problém poznat, která je která. A to asi není chyba té škrabky. Tož tak.

taková štěra krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno.

to byl Toto Cutugno a jeho serenáta. To byly hity, ty italské slavné těch 70. let, to se hrálo všude a na těch diskotékách a to se lepilo tělo na tělo, no jo, a potom k baru na nějaký drink a potom do temného koutku a pak jsme se doprovázeli navzájem domů. Tak to bylo nějak. Moji milí, je čtvrtek a já mám pro vás čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3, 50 moravských pověstí, čte je Zdeněk Junák. A prosím, nespěchejte s odpověďmi, protože těch indicií je každý týden 5, takže ono se vám to potom až v pátek dá trošku dohromady. Takže nezáleží na tom, kdo z vás pošle ty odpovědi už v pondělí. Ne, všechno jde do osudí a losujeme ze všech až nakonec v pátek. Tož tak. Dnešní čtvrteční indicie zní takto. Ano, říkali mi v narážce na cestovatele Thomase Edwarda Lawrence také Lawrence z Moravy nebo český Lawrence z Arábie. Opakuji čtvrteční indicii. Ano, říkali mi v narážce na cestovatele Thomase Edwarda Lawrence také Lawrence z Moravy nebo český Lawrence z Arábie. Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím Ivetu Bartošovou. Český rozhlas B.

0: No, máme téměř 4 minuty po 9:30. I dneska budou srdcovky Zdeňka Junáka o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto. A já tady mám ještě jedno přáníčko ze záznamníku, tak to si pojďme poslechnout.
1: Pane Junáku, zahrajte písničku Milostná z Vrbice manželům Veverkovým, Vaškovi a Aničce z Velkých Pavlovic. Anička je rodačka z Čejkovic. Dne 13. srpna oslaví 60 let společného života. Jménem spolužáků 1943 až 1944 jim přeji hodně zdraví, boží požehnání do dalších let. Františka Křišťálová z Čejkovic.
0: Milá paní Františko, to víte, že rád splním vaše přáníčko a zahraji manželům Veverkovým a vinšuj spolu s vámi jim ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Vybrala jste písničku Milostná z Vrbice a jen připomínám, že ji zpívají sourozenci Baťkovi. Tady je.

0: Tuż, moi mili posłuchaci, dnešní srdcovky pomalilinku končí s datem 13. srpna. Nebuďte na sebe opatrní, ale ještě než se s vámi rozloučím, zopakuji vám čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Ano, říkali mi v narážce na cestovatele Tomase Edwarda Lorence také Lorenc z Moravy nebo český Lorenc z Arábie. Tak to byla čtvrteční indicie. No a ještě připomínám, moji milí, pokud chcete, abych vám zahrál na přání, a já rád, opravdu rád, velmi rád plním vaše přáníčka, musíte mi to dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte, pokud se vám nechce psát, svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. A nebo přes webový formulář, který najdete na našich stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud si přejete, abych vám zahrál v konkrétní den a oblíbenou vaši vybranou písničku, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit do scénáře. Tak, a to už je opravdu všechno a teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními, moji milí, se budu těšit zítra po 9. hodině opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám hezký, úspěšný, sluný letní den, i když toho sluníčka už máme asi všichni po krk, kdyby tak se zatáhla obloha a malinko zapršelo. No já jsem včera předznamenal, že dnes se na zámek vydáme do Boru. Bor kdysi byl docela nechválně známý, říkal se mu, nebo říká se také někdy Bor u Tachova, vojenským útvarem 1745. Naštěstí ta posádka byla zrušena v roce 1991. No a vojáci, zejména samozřejmě starší generace, která vojnu pamatuje, tak říká, že kdo nebyl v Boru na vojně, tak na vojně vlastně nikdy nebyl, protože přezdívka Borské peklo nebo Zelené peklo se docela mezi tehdejšími vojáky ujala právě třeba pro tu, řekněme, základňáckou, mazáckou, bigošáckou vojnu, jak se také říkalo. To je naštěstí minulost. Zámek tam zůstává, zámek je nádherný a právě ten dnes navštívíme. František Kinský je naším průvodcem a zve nás.
0: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byly to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba, když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už s výmalbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: To skutečně udělejte, taky mi to nedalo. Podíval jsem se na fotografie Boru. Je to opravdu takové zvláštní spojení zámecké budovy svěží, taková ta opravdu, jak říkal František Kinský, taková ta křivoklácká věž k tomu přilepená, taková hradní. Je to takový zvláštní záběr. Takže podívejte se, je to krásný objekt a doporučujeme rozhodně navštívit. Tak, teď to sklidníme, teď tu návštěvu ukončíme a začneme teď takovou tu napjatou chvilku, a to je soutěž. Jenom pro vaši informaci, když vám zvednu telefon, neznamená to, že jste třetí. Mohu vám říct, že jste první, že jste druzí, ale až ten třetí půjde do vysílání. Tak začněte vytáčet naše telefonní číslo a dáme se do soutěže. Držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Olympic, osmý den, no my máme vlastně čtvrtý pracovní den, je čtvrtek 13. srpna, zítra už budeme losovat výherce té soukromé prohlídky z našich týdenních výherců. Paní Vlasta Zračeněvsi byla třetí, dobrý den paní Vlasto.
1: Dobrý den.
0: Já jsem teď byl trochu na váškách, odkud bude kdo volat, já jsem dostal včera vyčiněno, lehce od paní posluchačky poslala i mi e-mail, že prý když někdo zavolá z Brna, tak je automaticky v záloze, tak jsem se mírně urazil nebo víc urazil a díval jsem se na Loňsko, tak zhruba ze 40 soutěžících bylo 8 brněnských a dnes za uplynulý týden byly 2 z Brna, takže jsem se opravdu ohradil, takže s paní posluchačkou jsme si lehce psali, tak jsem teď říkal, kdo pak asi zavolá. Zračeněvsi. Kde je Račeněves?
1: Račeněves je vesnička pod Žipem.
0: Pod Žipem, jasně. Paní Vlasto, soutěžní otázka, můžeme?
1: Můžeme.
0: Tak se do toho dáme. Jaký šlechtický rod nepůsobil na zámku Bor u Tachova? Nepůsobil za A. Švamberkové, za B. Levensteinové, za C. Schwarzenbergové.
1: Tak já myslím, že bože můj dobrej.
0: Jste mě krásně oslovila, tak prosím, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové.
1: Já myslím, že na A. Ježišmarja, to mi neříkejte.
0: To vám neříkám, to už bylo naznačeno. Paní Vlasto, zítra zase, jak se říká, je den. Mějte se hezky a zkuste to. Tak hezký den. Paní Jana Střepkova je na... No není náhradníkem, vidíte, ta zmizela. Takže zkusíme dalšího z posluchačů. Teď je to vždycky takové trošku napínavé. Kdo tam bude, kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No vidíte. Takže já vás poprosím, kdo tam, jenom křestní.
2: Jiří.
0: Tak pane Jiří, stejná otázka zůstává i pro vás. Kdo nepůsobil na zámku Bor u Tachova, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové?
2: Schwarzenbergové.
0: Máte pravdu, telefonní číslo jsem si napsal, škoda, že paní Jana Střepkova nevydržela, že položila telefon, ale tím pádem vy jste měl štěstí. Zůstaňte u telefonu, tedy respektive já vám zavolám po 10. hodině, tak buďte u telefonu. Jo, děkuju. Samozřejmě napíšu si adresu, abychom věděli, kam poslat dnešní výhru. No a zítra vás čeká zámek Nové Město nad Metují, zítra vás čeká také Pavel Kudrna v 9.45. A prosím, když nejste tím třetím, ale náhradníkem, vydržte, jak vidíte, vyplatí se to. Tak dnes se to nevyplatilo. Hezký den přeji, naschánu.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Stromy v českých lesích začínají kvůli suchu předčasně schazovat listí. Dnes se začíná oprava mostku mezi újezdem u Brna a Hostěrádkami Rešovem. Řidiči musí počítat s objížďkou. Zámecký park v Moravském Krumlově zaplní rocková hudba. Bude slunečno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Třeba v okolí Brna začaly některé stromy listí schazovat skoro o čtvrt roku dříve, než je běžné. Lesy města Brna kvůli suchu přišly i o některé jarní sazenice, vysvětluje vedoucí lesních školek Jiří Bezdíček.
2: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly toto suchá, ty nové přírůsty zaschly, takže nejenom, že tam nic teďka vlastně z těch dřevin neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
0: Řidiči na Vyškovsku a Brněnsku musí od dnešního dopoledne počítat s novým omezením. Mezi Hostěrádkami Rešovem a újezdem u Brna silničáři začínají s opravou mostku. Objízdná trasa vede přes Šaratice. Opravy potrvají až do konce října. Více než 30 rockových kapel z celého světa vystoupí ode dneška do soboty v Zámeckém parku v Moravském Krumlově. Hlavní hvězdou festivalu Rock Castle je kapela Powerwolf, která zahraje v pátek. Návštěvníky ale kromě tvrdé hudby čekají také prohlídky samotného zámku, doplňuje za pořadatele Jiří Daron.
3: Specifický je festival Rock Castle především svým prostředí. Za podiem stojí krásný zámek. Fanoušci kromě světové dramaturgie a kapel celého světa můžou vidět i třeba slovanskou epopej Alfonze Muchy, že pro ně organizujeme pravidelné prohlídky. Sport.
0: Basketbalista David Jelínek zamíří po sezóně v Brně opět na zahraniční angažmá. 35-letý bývalý reprezentant bude hrát druhou italskou ligu v dresu Virtusu GVM Řím 1960. Klub příchod zkušeného střelce oznámil na sociálních sítích. Jelínek strávil velkou část kariéry ve Španělsku, kde odehrál 14 sezon. Tu poslední za Betis Sevilla. Do Brna přišel v prosinci 2025 a v uplynulé sezóně s vicemistrovským týmem obsadil v české lize čtvrté místo. Počasí. Na jižní Moravě dnes bude jasno nebo skoro jasno.

0: pouze Krajnice s Kolorou, ale stále počítejte od Kývalky až po Stý 96. kilometr, zdržíte se okolo 20 minut. Dejte pozor také stále na Tišnovsku, pokud jedete mezi Nedvědicí a Doubravníkem, je tam na vozovce v úseku 3 kilometrů rozsypané obilí na silnici a vozovka je špatně sízná. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Mezinárodní den leváků i Mezinárodní den proseka. Oba můžete slavit právě dnes, 13. srpna. Začíná Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a v následující hodince se těšte na básnický recept Pavla Kašpara. Zajímavé sportovní okénko s Vojtou Halašem, pozvánku na brněnské hody nebo babské rady úklidové. No a já pro vás v úvodu mám i jedno úsměvné pořekadlo, ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Ano, kéž je dnešní den ve znamení pohody a dobré nálady. I dobrého naladění. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Jarka Vykoupilová.

0: Musím říct, že když mi o živé vodě zaspívá Hanka Zagorová a potom přijde takový, řekla bych, příjemně oživující Pavel Kašpar, tak nic lepšího si ani nemůžu poradnu přát.
1: Tady je, v brzkém to je velká poklona.
0: Dopolední. Ty vlastně už máš dávno kus dne za sebou s ohledem na tvé vstávání, že? Takže je drze říkat ráno, když už je po desáté.
1: Je pravda, že já mám ráno v malinko jiný čas.
0: Každopádně přišel jsi z dobrých důvodů, a to s receptem. Já se těším, jaký dnes bude, protože vím, že ty jsi ten typ, že ti to v kuchyni svědčí, děláš to rád, těšíš
1: své
0: blízké.
1: Baví mě to, ano, to je pravda. Tak ještě jednou pěkné dopoledne, milí posluchači, tady tohle většinou neříkám, dopoledne.
0: Musíš si zvyknout,
1: ne? Musím užít pěkné dopoledne. Dneska jsem byl požádán Jeruškou Pět o recept a s radostí jeden přináším, jeden oblíbený. Teď je období různých druhů ovoce, které se hodí do knedlíků. Jsou jahody, jsou borůvky a meruňky. Takže pokud máte rádi, tak není to můj vlastní recept, ale dopátral jsem se a vyzkoušel jsem a doladil. Jsou to v podstatě velmi jednoduché a rychlé tvarohové knedlíky, které jsou plněné ovocem. Budete na to potřebovat kostku tvarohu, 250 gramů. Lepší je takový ten v kostce, ten neobsahuje tolik vody. Pak k tomu budete potřebovat 13 deka krupičky dětské, žádná mouka, ale krupička, špetka soli a to je a vajíčko. A to je vlastně všecko. Všechny tady ty suroviny smícháte dohromady, jde to velmi rychle a uplácáte z toho takové lehonce duší těsto. A v podstatě, jen co to těsto uplácáte, tak si můžete vedle toho nachystat ovoce, který budete chtít plnit. A pak už si vždycky část vezmete, rozválíte tak, jak budete potřebovat a podle velikosti, takovou, jakou máte rádi, protože každý má rád jinak velký knedlík, tak to ovoce dáte dovnitř, uděláte kuličku a jednoduše potom, až budete mít všechny knedlíky hotové, ideální je mít zhruba stejné velikosti, tak je dáte jednoduše do vroucí vody. Počkáte si, až vyplavou. A voila.
0: Voila a mňam.
1: Všecko je hotové. Pak už posypka podle libosti, no. Jestli to máte rádi s rozpuštěným máslem, cukrem a mákem, nebo mou velmi oblíbenou posypkou je lehce opražená strouhanka s kokosem na suché pánvi.
0: S kokosem, dobře,
1: ano,
0: u Kašparů se tak
1: krásně
0: to sype.
1: Se to rozvoní, takže doporučuju. A je pravda, že borůvkové knedlíky jsem kdysi dávno, ještě za dob na základce, tuším, bylo, tak nás pozval kamarád Leoš Hájek k jeho mamince domů a ta dělala borůvkový knedlíky a dávala na to kromě másla a cukru tak ještě šlehačku. To jsem tehdy jedl poprvé a musím říct, že to je teda mana veliká. To se mě rozšířily zorničky do nebývalých rozměrů. To je opravdu velký zážitek.
0: No, znám jistý podnik, kde si na knedlík, Pavle, můžeš říct, co tam všechno chceš. A v té nabídce jsou strouhané ořechy, je tam mák, je tam tvaroh, je tam máslo, je tam šlehačka. Takže se z toho
1: cokoliv.
0: Může stát opravdu brutální záležitost. Já myslím, že v mém případě té posypky co nejvíc a nejhoušť, a
1: tak,
0: aby to opravdu,
1: tak.
0: Že? Chutnalo skvěle.
1: Posypky no, ale nesmí být málo, pravda.
0: Ano, naopak. Tak ty jsi přinesl všem i báseň. Já jsem tě tak uvedla, že bude recept z básní. Básnický recept, protože Pavel píše básně, dokonce tady k narozeninám skládá kolegům, řekla bych, o několika mnoha slokách básně, které vypráví o typických vlastnostech těch lidí. Dokáže to? Tak Pavle, dnes to bude básně ty na téma knedlíček, nebo je to jinak?
1: Nebude. Bude to báseň z mé vlastní zahrádky, to je pravda, tak jak tam rostou ty meruňky a jahody a borůvky. A báseň se jmenuje Pamatuju. Je lepší mít špatnou paměť, než mít špatnou ženu. Nebo si to špatně pamatuju?
0: Tak já ti moc děkuju za toto povznesení i
1: bylo
0: politické.
1: Bylo mi ctí a potěšením velkou, pochutnejte si.
0: A intelektuální a zároveň i něco dobrého do bříška jsme dostali, takže všechno se spojilo. Pavel Kašpar, host našeho dopoledního vysílání, vaše ranní průvodce a budíček. Měj se, Pavle, moc hezky, ahoj.
1: Děkuju za pozvání, krásný den vám všem.
0: Naslyšenou, námi se za okamžik vydáme s regionálním stopařem Vojtěchem Halešem na další letní sportovní misi. Za jakým sportem, to zatím ještě neprozradím. Zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Brno.

0: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš pokračuje ve své letní sportovní misi. Po méně známých i pořádně netradičních disciplínách dnes zamířil za sportem, kde rozhoduje rychlost, přesnost a pevná ruka. Tentokrát se vydal za sportovní střelbou. Tak Vojto, kam přesně jsi se vypravil a co všechno se pod pojmem sportovní střelba vlastně skrývá? Já tě vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne tobě i posluchačům. No, vydal jsem se do klubu sportovní střelby Kometa Brno, který sídlí na střelnici v lesích nad Brněnskou Kociánkou. A ty rány možná můžete slyšet i za mnou. Tento klub má přibližně 50 členů, přičemž, jak jsem se dozvěděl, ti nejmladší začínají ve věku okolo 12 let. Sportovní střelba má několik podob. U vzduchových disciplín se například střílí na 10 metrů, u malorážky na 50, ale tady se specializují na brokové disciplíny. Těmi jsou trap a skýt. U trapu terče vyletují ze zákopu před střelcem a po každé trochu jiným směrem. U skýtu střelec postupuje po stanovištích v půlkruhu a terče létají ze dvou věží. Ale existuje také double trap, kde se najednou vydávají na cestu rovnou dva terče. Střílí se brokovnicí neboli brokovou kozlicí ráže 12 a zaujala mě i její cena. I ty základní stojí okolo 100 000 korun a ty nejlepší se pak šplhají i k 500 000. Rány střelci vysílají na barevné asfaltové terče o průměru 11 cm. Podle disciplíny je pak zasahují ve vzdálenosti zhruba od 25 do 35 metrů. No a aby to nebylo tak jednoduché, terče samozřejmě nelétají pořád stejně, ale mění směry a létají až rychlostí 120 km v hodině.
1: Tedy, jakých úspěchů dosahují čeští reprezentanti?
2: Tak česká broková střelba rozhodně není žádnou okrajovou disciplínou. Máme v ní opravdu světovou špičku. Asi těmi největšími jmény jsou stále David Kostelecký a Jiří Lipták. Oba jsou olympijští vítězové v trapu a oba jsou i spjatí s Jižní Moravou, bydlí nedaleko Brna. Kostelecký vyhrál v Pekingu v roce 2008 a přidal stříbro o 5 let později v Tokiu, kde ho porazil právě Jiří Lipták. Oba trénují právě na této střelnici, ale dříve narození si určitě vzpomenou i na Petra Hrdla, který vyhrál zlatou medaili v roce 1992 v Barceloně. No a Češi pravidelně vozí medaile také z mistrovství světa a Evropy, a to jak v individuálních soutěžích, tak v družstvech. A v posledních letech se navíc výrazně prosazují i mladší střelci, takže rozhodně je na co navazovat.
1: Mohou si lidé, které tento sport třeba zaujal, někde sportovní střelbu vyzkoušet?
2: Určitě. Právě například tady na střelnici nad Brněnskou Kociánkou je možnost se domluvit se správcem střelnice a vyzkoušet si střelbu se zkušeným instruktorem.
1: Výborně. Já myslím, že za těch autentických zvuků to bylo moc hezký výlet za zajímavým sportem, kterým určitě střelba je. Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Halaš, který si s námi dnes na toto téma povídal. Vojto, díky, že jsi z nás tak trošku vystřelil. Měj se moc fajn. A naslyšenou.
2: Díky. Hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Ve dnech 14. a 16. srpna se Brno poprvé v historii propojí v rámci celoměstských hodů. Chce tím podpořit novou vlnu zájmu o folklor v brněnských městských částech, kde se právě díky podpoře města třeba aktivně šíjí původní brněnské kroje. Třídenní slavnost určitě oživí centrum města, jednak zvyky, lidovou hudbou a právě přehlídkou různorodých krojů. A já už teď vítám ve vysílání Filipa Poňuchálka, mluvčího magistrátu města Brna. Krásné dopoledne.
1: Hezké dopoledne všem, zdravím všechny posluchače.
0: Kolik městských částí se do těchto brněnských hodů aktivně zapojí? Vy to určitě máte spočítáno.
1: Tak já musím říct, že ten zájem je opravdu velký, protože i z toho průzkumu nám vyšlo, že folklor je na vzestupu a letošních, tedy celoměstských hodů na náměstí Svobody se zúčastní celkem 23 městských částí, nebo to upravím, chasy z 23 městských částí. A to znamená, že se městem projde a zatančí si tam kolem 250 krojovaných.
0: No tak to bude velkolepá podívaná. Jaký bude přesný program Den po dni? Začínáte už zítra?
1: Začínáme tedy zítra v pátek, kdy zhruba od 13 hodin se začíná chystat areál na náměstí Svobody. To znamená, že se bude zdobit majka, ta se pak postaví, mezi tím už se začíná hrát cymbálová muzika a můžete si tam také podívat na to, jak právě stárci a stárky se připravují na ten hlavní program. Ten bude totiž v sobotu. Ten začne slavnostním krojovaným průvodem, který půjde přes například Zelný trh, Jakubské náměstí a pak zpátky na náměstí Svobody. Následně dojde k předání hodového práva. Poté začne ta pravá hodová zábava tím, že si krojovaní zatančí společně moravskou besedu a bude k tomu hrát dechová hudba Zlaťanka. Já jim doplním, že ta zábava proběhne zhruba od 4 hodin odpoledne do 10 hodin večera. A to zakončení pak plánujeme v neděli, a to slavnostní bohoslužbou v bazilice na Mendlově náměstí, takže to bude spíš takové duchovní zakončení těch hodů.
0: Taková tečka za celou tou veselou záležitostí folklorní. Já moc děkuji za pozvání a mám ještě jeden dotaz, jestli se stane z tohoto prvního ročníku třeba budoucí tradice, je to v plánu?
1: Tak já musím říct, že tady ty celoměstské hody vlastně navazují na úspěšný projekt participativního rozpočtu Dáme na vás, který se jmenoval Obnova tradic Brněnska, který vyhrál participativní rozpočet před 2 lety, který byl právě o tom, že na městských částech se začínají obnovovat kroje, šít dle nějakých dobových materiálů nebo dat a z toho právě jsme zjistili, že ten zájem o ten folklor je opravdu velký a vyústěním tady té snahy například obnovit kroje na různých městských částech pak vznikl nápad tady pana radního, že bychom mohli uspořádat tady ty celoměstské hody. My samozřejmě uvidíme, jak se to teď o víkendu povede, zdali i ty chasy o to budou mít zájem, takže nemohu potvrdit, ale nemohu ani vyvrátit to, že se uskuteční v budoucnu.
0: Uvidíme. Každopádně děkuji za pozvání, to byl Filip Poňuchálek. Přeji hezký den a hlavně vydařené brněnské hody. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Krásný den, mějte se.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tady tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhoru, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.

0: Zpěvák Miraj Navrátil z kapely Miraj i tento týden oslavil 34. narozeniny a to jako čerstvý táta. Nedávno se mu totiž narodil syn Jonatán, tak gratulujeme a je zajímavé, že je výborným kamarádem Evy Farné a ta slavila narozeniny včera pro změnu 33. Tak se to v tomto srpnovém týdnu docela sešlo těch slavných narozenin. No, my máme na řadě právě teď babské rady. Pokud chcete vyhazovat slupky z citronů, rozhodně to nedělejte, protože my vám právě teď napovíme, jak mohou být užitečné a jak si z nich můžete vyrobit účinný domácí čistič.
1: Babské rady.
0: Domácí univerzální čistič, jehož výroba je ideální právě v létě, když pro své blízké připravujete osvěžující citronádu. Potřebovat na něj totiž budete citronovou kůru. Oloupejte ji tolik, abyste naplnili do poloviny střední zavařovací sklenici. Tu poté naplňte octem. Nechte alespoň 2 týdny na tmavém místě luhovat. Poté přeceďte a tekutinu přelijte do čisté lahve s rozprašovačem. Nemusíte používat jen citron. Přidat lze i kůru z pomerančů nebo limetek. Pokud nemáte více kůry najednou, nevadí. Zalijte ji octem a postupně přidávejte do sklenice. Až bude kůry dostatek, nalijte do sklenice ještě trochu octu, zamíchejte a nechte stát uvedenou dobu. Citron při úklidu řada z vás určitě používá. Nezapomeňte na něj, ale třeba i když loupete česnek. Jeho odér vám z prstů zmizí snáze, když si je poté potřete právě citronovou šťávou.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Vodohospodáři připravují krizové scénáře pro případ pokračujícího sucha. Ve Hvězdlicích na Vyškovsku dochází kvůli suchu voda v obecním vodojemu. Kancelář ombudsmanky kritizuje navrhovaný odklad pravidel pro větší ložnice a cely ve věznicích. Dnes bude slunečno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná, informovala o tom jeho mluvčí Jana Kučerová. V některých částech povodí od začátku roku spadlo 50 až 70% dlouhodobých srážkových průměrů. V nádržích je ale podle povodí Moravy dostatek vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Státní podnik kvůli současnému stavu svolal pracovní skupinu s názvem Sucho. Ta se zaměřuje hlavně na nejvýznamnější vodní nádrže zásobující vodou obyvatele jihomoravského kraje a Vysočiny. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v souvislosti s aktuální situací uvedl, že by obnovil Národní koalici pro boj se suchem. Ta vznikla v roce 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce z ANO. V pondělí to podle Babiše bude řešit vláda. Na kritickou hranici klesla i voda v obecním vodojemu ve Hvězdlicích na Vyškovsku. Městec tento týden zakázal používání pitné vody k zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. S nedostatkem vody se obec v předchozích letech nikdy nepotýkala. Letos ale místní studny kvůli suchu poprvé nestačí pokrýt veškerou spotřebu, popisuje pracovnice obecního úřadu Vlasta Nováková.
4: Pokud klesne voda a už vodojem nestíhá zásobovat, tak máme možnost přepnout na vodovod, který vede z přehrady Opatovické do Nesovic a nám jde tady kolem obce, ale je to už o zase financích, protože ta voda z té Opatovické je jednou tak drahá než ta naše.
2: Další část výškové budovy 34 ve Zlíně, kterou 9. července poničil požár, se dnes dopoledne zřítila. Padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten přitom dnes chtěli pracovníci demoliční firmy zkusit zachránit. Stát tak zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně. Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nové podmínky pro velikosti ložnic a cel ve věznicích. Samo se k něm zavázalo před 6 lety. Pokud by pravidla začala platit, snížila by se kapacita věznic o více než desetinu, asi 2800 míst. Podle ministerstva na změnu nejsou české věznice teď připravené. V připomínkovém řízení kritizovala odklad třeba kancelář ombudsmanky Evy Kostolanské, pokračuje její mluvčí Jiří Matuška.
5: Je pravda, že doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nejsou přímo právně závazná. Česká republika se však dlouhodobě hlásí k jejich respektování. Opakované odkládání účinnosti vyvolává otázku, zda stát skutečně vytváří podmínky pro důstojné zacházení.
6: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty odpoledne vystoupí na 26 až 29 stupňů.

0: se přímo do jízdního pruhu na dálnici D1. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Bádání archeologů je v letošním létě na Moravě v plném proudu. Zatímco v úterním vysílání jsme se věnovali historickým nálezům v centru jihomoravské metropole, dnes zamíříme na hrad Veveří i ke zřícenině v Lelekovicích. Náročnou a pečlivou práci i výsledky výzkumu nám přiblíží archeolog Josef Jan Kovář, a to v celé následující hodince. Připomeneme i nedávné bádání v Rosaceli v Dolních Kounicích a také pozvánku na přednášky letošního ročníku archeologického léta na Moravě. Tohle všechno vás čeká v těch příštích 60 minutách. Za pozornost předem děkuje a na poslech na ten váš se těší Jarka Vykoupilová.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme 11 minut po 8, máme také čtvrtek 13. srpna a já jsem ráda, že si ve svém naditém, nabitém diáři s bohatým programem udělal čas archeolog Josef Jan Kovář, s kterým si budu povídat o aktuálních výzkumech nejen na hradě Veveří, ale třeba i na Zřícenině v Lelkovicích. Krásné dopoledne, dobrý den, vítejte v našem studiu.
1: Hezké dopoledne vám i posluchačům.
0: Já začnu osobně. Co vás vlastně na archeologii nejvíc baví a jak se vás profesně přilákala? Kdy se stalo, že jste se rozhodl, že půjdete touto cestou?
1: V dětství. Už od dětství mě tenhle obor zaujal. Bylo několik impulzů. Z mých předků vlastně nikdo jakoby archeologii nedělal. Je pravda, že jeden z mých strýců lékař, tak ten během studií svých tak jezdil na

0: Kopávky, já jsem po otci pocházím z Třebíčska a vlastně kousíček od té naší rodné obce, tak byla zaniklá středověká ves Mstěnice, nedaleko Hrotovic, která byla vyvražděná za uherských válek v 15. století a zanikla. A tahle vesnice byla plošně zkoumána profesorem Vladimírem Nekudou, jednou takovou legendou v podstatě archeologie středověku. Takže ty inklinace tam nějaké byly. Naše rodina teda, zejména se zase z maminčiny strany, tak po generace milovali turistiku a prostě objíždění památek, takže to byla věc, která mě neminula od dětství, čili jsme objížděli hrady, objížděli jsme zámky. No a díky tomu, že je tatínek jako operní zpěvák, tak mohl i za socialismu jezdit na západ, tak my jsme jako děti z toho měli trošičku benefity, že jsme třeba měli dostupnější hračky jako Lego. A Lego v té době mělo moc krásné stavebnice hradů, takže to jsem taky dostal, myslím v roce 1986. Takže to byl další takový impuls, no ale teda ten finální, tak ten přišel v 9 letech, protože naše rodina se už po 10 let přátelí s rodinou archeologa, dnes už profesora Josefa Ungera, a ten v těch 80. letech zkoumal plošně zaniklý hrad v Lelekovicích, tady nedaleko Brna. Pozval naši rodinu na výzkum, zase oni chodili na ty opery, že jo, tady v Janáčkově divadle, takže nás pozval na výzkum a to byl rok 1989 léto a strosek věže toho hradu, tak se jim zrovna podařilo nalézt meč. Jeden a půl ruční, prostě krásný meč pasovské výroby se značkou na čepeli, prostě vlka ve skoku. No a mě ho tehdy dali, to bylo pomalu větší, než jsem byl já, že v těch 9 letech, tak mi ho taky dali do rukou, no a to byl takový silný zážitek, že prostě pak už jsem se o to zajímal dále, že jo, pan profesor mě zásoboval přiměřenou literaturou o dějinách a o historii a jakmile to tehdejší legislativa umožnila, to už bylo po převratu, tak vlastně od 15 roků jsem začal jezdit na archeologické brigády a postupně se začal připravovat na dráhu archeologa.
1: No mám pocit, že trošku i hledače pokladů v tomto případě.
0: Rozhodně ta archeologie je jednou z těch věcí, co člověk na tom velmi baví. Ta terénní archeologie je prostě to dobrodružství, takové trošku tajemno. Prostě nikdy nevíte,
1: co tam bude.
0: Jo, máte nějakou představu, už jste schopni spoustu věcí jako takzvaně predikovat, jako, jo, zjistit, podívat se, aha, tady je blízko voda, tady je svah, tady je sprašové podloží. Tohle zavání pravěkem například. Případně spousta už věcí je objevená, takže jo, máme prostě archeologickou mapu, kde jsou vynesené už ty dosavadní objevy. Takže jsme schopni třeba odhadnout, co by tam mohlo být. Ale v podstatě téměř vždy je to trošičku jinak, než jsme předpokládali a prakticky na každém výzkumu nás čeká nějaké překvapení.
1: Nějaké překvapení. No takže není to vůbec žádná práce, která by byla nějak jako všední a opakovala se, ale naopak. Pořád jste v akci a něco nového každý den.
0: Ano, jsou věci, které se opakují, že jo, třeba metodika, zůstává, jo, různé technologie, které používáme, detektory kovů, drony a podobně. Nicméně to je podobně třeba, jak třeba v kriminalistice. Ti mají taky vlastně, že jo, svoje zavedené
1: ale
0: techniky, metody.
1: Ale
0: přesně tak, co případ to uniká. Tohle je velice podobné, bych řekl.
1: Josef Jan Kovář je hostem našeho dopoledního vysílání. Zkušený archeolog nám za malý okamžik prozradí, jak se bojuje v této profesi třeba s nástrahami počasí, což letos je vedro, o kterém víme všichni, jak se pracuje, jak vypadá takový běžný den při výzkumech. O tom si budeme povídat za malý okamžik.
2: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: O dobrodružné, ale i pečlivé práci archeologa si povídám s Josefem Janem Kovářem v dnešním dopoledním vysílání. Já jsem zmínila to, že budu vlastně zvědavá na to zvládání těch, řekněme, extrémních nástrah počasí, protože vy pracujete v zimě, v létě. A myslím, že letošní prázdniny jsou takovou docela krutou zátěžovou zkouškou toho, co musíte vydržet.
1: Rozhodně ano. Já teď od prosince loňského roku vedu terénní část výzkumu na Státním hradě Veveří, tady kousek od Brna. Je to vlastně výzkum Národního památkového ústavu, kde zase náš ústav, Archaea Brno, tak jakoby spolupracuje. Že hlavním vedoucím výzkumu je dlouholetý kolega z Archaea Václav Kolařík. Pak je tam náš asi největší moravský expert na hrady, doktor Miroslav Dejmal, a já, který tam teda je prakticky stabilně. No a my jsme v rovině záchranné archeologie, což znamená, my musíme fungovat tak, jak potřebuje stavba, jak potřebuje projekt.
0: Ano.
1: Čili potom je ještě taková ta, řekněme, akademická archeologie, což jsou takové ty třeba dlouhodobé systematické výzkumy, kde se třeba testují nové technologie, vyvíjí se nové metodiky a podobně. Mm-hmm. Ale tam je trošičku jakoby volnější režim z hlediska třeba plánování harmonogramu. My tady tenhle luxus třeba na Veveří nemáme, což znamená, skutečně jsme začali v prosinci a v lednu, v únoru, když jsme kopali sondu za jižní branou podél té hradby, nebo přesně řečeno tarasní zdi, tak skutečně ty teploty raní, tak tam padaly, rekord byl minus 17 stupňů, co měřil pan Kastelán. A prostě museli jsme se s tímhle popasovat a skutečně i třeba ta svrchní část zeminy, ty drny, jo, ta prostě drnová vrstva, tak u té hradby byla tak stvrdlá, že to ani nešlo prostě ukopnout a přišla na řadu zbíječka, aby se to prostě dalo jo, samozřejmě na hrubu, aby se nic nepoškodilo. Jo, a to byl opravdu teda extrém, to byla extrémní zkušenost.
0: No ta vedra?
1: A teď zase byly samozřejmě vedra, což znamená, zase jsme na Veveří naměřili 40 stupňů přesně, když byl takový ten pík, takový ten nejvyšší vrchol těch veder. A ta skleníková terasa, kdo znáte trošku Státní hrad Veveří, tak je situována opravdu velmi dobře z hlediska teplomilných rostlin.
0: Ano, stále tam svítí.
1: Ano, stále tam svítí sluníčko, nemoc fouká a skutečně jako ta práce tam byla extrémní. Občas se zadaří, že jste na nějaké ploše, kde to jde. Když zkoumáte uvnitř v bráně, tak tam je tam stín, příjemný alespoň. Stín. Mm-hmm. Teď ten sklípek, kde jsme se byli podívat v rámci té reportáže, tam je taky příjemně, ale jinak tedy je člověk skutečně vystaven přímému slunečnímu záření a prostě pitný režim, jo, bezpodmínečně ano. A pokrývka hlavy a...
0: Abych ještě posluchačům připomněla, vysvětlila, já jsem byla osobně se podívat, vy jste mi provázel stavbou, za což děkuji velice. A teď, když jste vešel do studia, vlastně těsně po 11, tak jste mi dal do ruky takový malý igelitový pitlíček a je tam v něm mince. A doplňte možná pro posluchače, co jste mi řekl pěkného.
1: No, že během té vaší návštěvy na hradě Veveří jsme se prošli po tom sklípku.
0: Ano.
1: A aniž bychom to tušili, ani já to tehdy ještě netušil, tak jsme chodili po takové té vrstvě těsně nad skalnatým podložím, kde už je ta skála, na které ten hrad je postavený, a v ní byly schovány dvě drobné stříbrné mince.
0: Tak, malý tak poklad pod
1: jednu,
0: nohama.
1: Jednu jsme našli před 14 dny, a tu už máme i základně očištěnou v laboratoři a dokonce i určenou numizmatikem, kolegou Kamilem Smíškem. A jedná se o stříbrný rakouský dvojfenik. Ražba Salzburg, rok 1530.
0: Tedy.
1: Čili nominál, který vydal rakouský nebo salzburský arcibiskup Matthias Lang von Wellenburg. Jo, že je to, zní to teda velmi jako exoticky, ale v té době to byla úplně běžná mince, kterou tady máme i v Brně v řadě případů jakoby doloženou. Tady tahle mince, kterou jsem vám přinesl ukázat, tak ta byla mnou nalezená pomocí detektoru kovů předevčírem a teprve ji čeká laboratorní čištění a určení, protože to stříbro samozřejmě nevypadá tak hezky, když je po staletí schováno v zemi, čili naleznete takové drobné zelené kolečko, které se musí očistit a potom teprve se s tím dá většinou něco dělat. Někdy je to tak zachovalé, že to že to poznáte i bez čištění, ale tady je potřeba jako zásah našich kolegů z laboratoře.
0: Já jsem moc ráda, že si dnes povídáme o výzkumech na hradě Veveří. Budeme v tom ještě pokračovat, protože stojí za to. Hostem je archeolog Josef Jan Kovář a stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
2: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. O archeologii si povídám s Josefem Janem Kovářem. Ty aktuální výzkumy probíhají právě teď na hradě Veveří. Probíhají v rámci větší rekonstrukce, která se zaměřuje na prostor jižní neboli dolní brány a přilehlé skleníkové terasy. Pojďme si vysvětlit, v jakých vrstvách jste se až ocitli a co vlastně máte do této chvíle za informace díky tomu výzkumu, za nové informace o Veveří, třeba o jeho podobě.
1: Tak zabýváme se pouze malou částí tohohle velice rozlehlého, významného a starého hradu. Čili pro ty, kdo hrad Veveří úplně neznají, jsou tam dvě brány. Jedna je západní. Ta je teď jediná používaná, protože ta druhá, ta jižní, tak tam
0: ta je zavřená.
1: Tam je zavřená, tam probíhá ta rekonstrukce a tam i bádáme. A my doufáme, že tenhle výzkum nám napoví trošičku o nějakém tom stavebně historickém vývoji téhle části toho hradu. Jaké vlastně bylo to původní komunikační schéma, zda se skutečně už ve středověku touhle branou do hradu vstupovalo, nebo jestli není až mladší. Co se týče hloubek, kam jsme se až dostali, tak mohu říci, že v tom sklípku, který už jsme zmiňovali, jsme už skutečně dole na skalnatém podloží. Mm-hmm. Našli jsme i základovou spáru té zdi jižní brány, která je založena skutečně na skále. To je takový ten biblický příměr, že jako základy na písku anebo základy na skále.
0: Takže no. Tak správný hrad ano, potřebuje skálu.
1: Ten potřebuje skutečně skálu. No. Takže to se nám povedlo dosáhnout. A v tom sklípku právě velmi cená i ta nejstarší dochovaná vrstva, odkud máme ty mince. Mm-hmm. Takže ta se nedochovala úplně v tom sklípku, protože probíhala tam velká stavební aktivita. To je obecně problém s tímhle hradem, protože prostě po stovky let byl stále přestavován. A Veveří mělo to štěstí a pro nás i trošičku tu smůlu, že i během 19. století na něm sídlili majitelé, nebo případně aspoň občas, a velmi do něho investovali. Veveří v 19. století mělo významné a velmi bohaté vlastníky, kteří pocházeli z Německa, pocházeli ze Švédska, pocházeli z Řecka. Byli to i židovští magnáti a vlastně zakončil to baron de Forest, který byl více než jednou nohou v Británii, blízký přítel Winstona Churchilla. A ti všichni ten hrad využívali a prostě investovali do něj nemalé částky, přestavovali ho.
0: Modernizovali, což vlastně z pohledu historika nebo archeologa může být škoda, že?
1: No tak je to na jednu stranu škoda, na druhou stranu z hradu se nestala zřícenina.
0: To je pravda,
1: že
0: vydržel.
1: Přesně tak, většina těch hradů, kterých máme v České republice stovky, tak prostě se zachovává pouze ve zříceninách, nebo třeba jenom v nějakých terénních náznacích, které úplně zanikly. Takže to Veveří prostě mělo to štěstí v tom, že až do toho roku 1925
0: bylo opečovávané vlastně.
1: Bylo opečovávané, přesně tak. A zase na druhou stranu to 20. století se tam promítlo velmi zle, že sice druhá světová válka, kdy Veveří patřilo Technické akademii SS, tak se do něj nepromítlo až tak zle, když teda na konci války pak bylo vyrabováno a vlastně i ta prostora, kde bádáme, tak nese stopy po bojích z konce druhé světové války. Jeden z těch skleníků tak nesl stopy po leteckých průstřelech a ku podivu teda to nebyly spojenecká letadla, ale německá, která vlastně v závěru té druhé světové války, protože SSáci se z Veveří stáhli a jejich pozice na hradě zaujali spojenci, což znamená sovětská armáda, rudá armáda a také tam působili Rumuni, že jo, spojenci další. No a Němci naopak ten hrad ostřelovali z minometů a ostřelovali i letecky na konci té války. Takže dělali jsme tam i detektorový průzkum se zaměřením právě na munici, jestli tam náhodou nějaká není. A jako nenalezli jsme nic takového, kvůli čemu bylo potřeba volat pyrotechniky nebo dělat nějaký poplach, tak jak jsme to zažili několikrát v Brně v nedávné době, kdy kolegové narazili na letecké bomby nevybuchlé a prostě muselo se musel se přijímat rozsáhlá opatření k zajištění bezpečnosti obyvatelstva a majetku. Tak naštěstí na Veveří jsme v tom zkoumaném prostoru zatím na nic takového nenarazili.
0: To je právě otázka, vy mluvíte o nějaké munici, o vlastně otisku třeba nějakých střelných útoků. Co přesně si můžete přečíst? Teď pojďte nám to nám lajkům říct ze zbytku opevnění nebo ze zdi, když řeknu doslova do písmene, z kamínků, kamenů, cihel.
1: Záleží i na materiálu, jaký je použitý, protože často se stávalo, že materiál, který třeba vytěžili přímo na té lokalitě, kdy hloubili třeba hradní příkop, to je takový ideální způsob získávání z nějakého stavebního kamene, tak nedostačoval a bylo potřeba zajistit další dodávky od někud odjinud. To třeba, když zkoumáme, jsme zkoumali ten hrad Lelekovice u Brna, tak tam je jako podloží přímo na té lokalitě, kde ten hrad stával, jeden typ kamene, takzvaný granodiorit, ale materiál nedostačoval a také nebyl až tak kvalitní, což znamená, použili jiný pískovec typu Old Red, jo, a my už vidíme, že prostě taky je to v podstatě místní surovina, ale zase na nějaké lepší věci, tak bylo potřeba používat ještě jakoby kvalitnější surovinou kamenou. Bavíme se už třeba o nějakých ostěních okén, portálů a podobně. A tohle už nám dokládá i nějaké třeba ekonomické vazby, protože to museli nakoupit od někoho, komu ty lomy patřily, muselo se to dopravit na tu lokalitu. Jo, čili zase i tyhle věci prostě nám s tímhle napomáhají.
0: A mohou mnohé prozradit. Já jsem ráda, že si o práci archeologa povídám právě dnes dobrém dopolední s Českým rozhlasem Brno s archeologem Josefem Janem Kovářem a ráda v tom za malý okamžik budu pokračovat. Zůstaňte s námi.
2: Host Českého rozhlasu Brno.

0: Proletěli jsme se díky Lucii Vondráčkové a písni Kdy vzletnu já v dobrém dopolední Českého rozhlasu Brno. Stále je se mnou ve studiu archeolog Josef Jan Kovář a pojďme ještě k tomu veveří, protože jsme zmínili, jedna věc je stavební materiál a další věc třeba dřevo, případně malta. I ta dokáže vyprávět.
1: I dřeva malta patří do kategorie stavebních materiálů. Malta je rovněž důležitá z hlediska archeologie a vlastně studia toho zdiva, protože mívá různé složení, mívá různá aditiva, díky tomu mívá často i různou barvu a jsou lokality, například město Brno, kde už podle malty archeolog je schopen na první pohled si říct, aha, tohle by se dalo datovat do určitého období.
0: Výborně.
1: Ale třeba zase na hradě Veveří to tak není. Tam ta situace je poměrně složitá a nepřehledná, protože hrad prostě existoval po stovky let a byla tam i určitá, řekněme, asi vojenská funkce, což znamená, probíhaly tam různé vojenské i operace, různé intenzity. My jsme se bavili o druhé světové válce, ale samozřejmě i v minulosti.
0: Dřív.
1: A ne vždy se to otisklo do písemných pramenů, takže jsou i případy, kdy prostě až na základě archeologie se zjistí, aha, tady byla nějaká válka, tady byl nějaký konflikt.
0: Takže
1: a ten hrad samozřejmě byl různě opravován i běžně, že jo, degradací prostě něco postavíte a můžete to začít opravovat, to platilo i tehdy. A ty malty jsou na Veveří velice složitá záležitost. Ale zmínila jste dřevo a to pro archeologa zachovalé dřevo ve zdivu je naprostý poklad. Protože my jsme schopni díky jedné vědní disciplíně, které se říká dendrochronologie, což znamená obor, který se zabývá studiem letokruhů a jejich datací, tak jsme schopni za příznivých okolností zjistit, kdy to konkrétní dřevo bylo pokáceno, kterého roku. A tím pádem máme absolutní datum, které nám datuje tu zeď konkrétní. Jo, protože jinak jsme odkázáni na takzvanou stratigrafii, což znamená vrstvy, které k tomu zdivu nějakým způsobem třeba jdou. Případně může být ve zdivu něco zase přizděno, zazděno, jo, je to individuální, ale většinou ty zdi na takhle složitých lokalitách, kdy během třeba jednoho století došlo k 5-6 úpravám, tak prostě je to velice složité. Ty dřeva nám moc pomáhají.
0: Výborně. A jak vám pomáhá současná technologie nebo technologie ve smyslu různé nové přístroje, nové způsoby bádání a stane se, že nový výzkum prozradí něco, co popře to, co bylo popsáno dříve, třeba v dřívější literatuře a co bylo objeveno nebo alespoň tedy v domněnce, že tak to bylo někde zapsáno, uveřejněno?
1: Začneme technologiemi, protože opravdu věda archeologie jde díky technologiím neuvěřitelně dopředu. Já už jsem zmínil nález mince pomocí detektorů kovů, tak o tom jsme si před nějakými 30 lety mohli spíše jenom nechat zdát. A teď skutečně detektory kovů nám umožňují najít i drobné, velmi drobné artefakty kovové, které by za použití jiných prostě metod mohly uniknout. To riziko bylo vysoké. Takže detektor kovů je obrovský pomocník dnes a nezbytnost. Velkou pomocí například je i rozmach dronů. Já jsem ještě zažil v roce 2001 tady na Masarykově univerzitě v rámci studia archeologie kurz letecké archeologie, kdy vlastně jeden ten půl rok, jeden ten semestr, tak jsme byli cvičeni v různých teoretických aspektech létání a letecké fotografie. Bylo to zakončeno prostě praktickou zkouškou na letiště v Tuřanech. Sedli jsme do letounu, pilot, školitel nebo štík inženýr Bálek a dva studenti. Vyletěli jsme nad lokalitu v letounu, pan pilot postavil letoun na křídlo, otevřelo se okno, v té rychlosti a kravalu jste vystrčila hlavu a fotila jste lokalitu.
0: Adrenalin.
1: Velký adrenalin. A pak jste přistála a zjistila, že to máte třeba celé
0: rozmazané.
1: Jo, dnes není nic takového potřeba. Jako archeolog si na úřadu pro civilní letectví, tak si uděláte prostě zkoušku na pilota dronu. Jo, máme několik dronů u nás na Archaja Brno. Takže já, když potřebuji dnes si udělat leteckou fotografii, prostě lokalitu z ptačí perspektivy, tak si zajedu. Poskládám si dron, že jo, vyletí, do jaké výšky potřebuji, nafotím si, co potřebuji, pořídím si video, jaké potřebuji. Jsme úplně někde jinde.
0: Vy jste říkala, že ty objevy teď momentálně na Veveří jsou vlastně přelomové v tom, že popírají něco, co už bylo nějak popsáno jinak, nebo spíš doplňují novými informacemi?
1: Spíše zatím doplňujeme, řekněme. Uvažujeme i o tom, že by to mohlo být v něčem změna. Veveří je složitá lokalita i v tom, že pokud posluchač tu lokalitu chce poznat a přečte si to, co o ní bylo publikováno, tak zjistí, že řada těch publikací významných osobností z oboru archeologie, historie, umění a podobně si tak trošku protiřečí. Že jednotlivé části hradu, různé ty věže, paláce a podobně, datuje jeden badatel tak a druhý badatel jinak. A tady zase musím upozornit, že hrad je stojící, je to národní kulturní památka a my se nemůžeme vrtat všude tam, kam bychom chtěli a třeba i potřebovali, abychom to mohli takzvaně rozlousknout. Mm-hmm. V tomhle třeba už ten zmíněný hrad Lelekovice, to je zaniklý hrad, kde pan profesor Josef Unger mohl v těch 80. letech prostě vytyčit čtvercovou síť a ten hrad se odkryl komplexně a řešili se ty věci komplexně. A je to jiné z hlediska plánování vůbec toho času, takže tam si rozvrhnete a jste schopni předpokládat, jak dlouho to zabere. Tady prostě na tom Veveří děláte něco, co potřebuje stavba, pak se něco objeví, musí se to předělávat a zase se kope trošku někde vedle. Takže je to proces opravdu jako dlouhodobý.
0: I organizačně náročný.
1: Ano, a dynamicky se nám to vyvíjí.
0: Výborně. Říká host našeho dopoledního vysílání archeolog Josef Jan Kovář.
2: Český rozhlas Brno.

0: Letní infekce drůbeže budou tématem páteční chovatelské poradny 14. srpna po 11. hodině. Veterinář Miloslav Martinec připomene, s jakými infekcemi se teď chovatelé ve svých chovech mohou setkat, jak se léčí, případně jaká preventivní opatření učinit. Řeč bude i o přípravě chovů drůbeže na podzimní období a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Karel Gott a jeho Zůstanu svůj, písnička v našem dopoledním vysílání a čas je neúprosný, 11 hodin 48 minut. Já mám ještě chvilku na povídání s archeologem Josefem Janem Kovářem. Mrzí mě, že nemůžu ten čas nafouknout jak bublinu, abychom spolu mluvili déle. Tak ve Veří jsme probrali z hodně stran, pojďme do Lalekovic, kde tedy v téhleté chvíli jsou zříceniny hradu na pahorku před kostelem svatého Filipa Jakuba?
1: Tam jsou základy vyznačené na té louce,
0: ano.
1: Ale ty originální zbytky hradu jsou zasypány dole. Tehdy se vlastně řešilo, když ten hrad byl kompletně, nebo ty zbytky toho hradu, bychom
0: odkryty? Přesný,
1: byly odkryty, včetně sklepení, zachovalého portálu, vstupu do toho sklepa. Řešilo se, co s tím, to je vždycky velký problém. Je třeba odstrašující případ hradu Wiesenburg v Čechách, to doporučuji posluchačům si když tak nastudovat v případě zájmu, jaký je občas velký problém při odkrytí nějaké nemovitosti, která po stovky let byla schovaná v zemi, jakým způsobem vlastně zajistit ochranu, to, aby se to nezačalo rozpadat a podobně. Jo? Takže v Lalekovicích po komplexním prozkoumání hradního jádra byla ta lokalita znovu zasypána a na povrchu byly vyznačeny zítky, kde teda návštěvník, který tam zavítá, tak uvidí část té obvodové hradby vyznačené, nějaké té věže a protilehlého paláce. Takže v Lalekovicích je situace takováto přímo na lokalitě, ale ještě bych upozornil, že na obecním úřadě je výstavka,
0: ano,
1: o hradě. Já jsem ji dělal před nějakými 22 lety v rámci jedné své bakalářské práce a tam tedy návštěvníci mohou vidět několik desítek originálních artefaktů, které byly nalezeny na hradě od zbraní, prostě přes různé stavebníkování a zlomky různých nádob, třeba destilačního přístroje, co se tam našel. A jsou tam i info tabule, kde jsme se snažili ke každému tomu artefaktu dát vyobrazení nějaké jakoby dobové, jak se to používalo, ten artefakt. A je tam i dřevěný model hradu Lalekovického v té závěrečné fázi před tím svým zničením v roce zhruba 1401.
0: A ty výzkumy současné objevily něco nového, nebo co se vlastně teď stalo s ohledem na vaše zkoumání?
1: V Lalekovicích se už neskoumá, tam vlastně ten hrad se zkoumal v 80. letech, potom jsme zkoumali jižní předhradí během 3 výzkumných sezón na popřelomu letopočtu a nyní tam už provádíme pouze v rámci archeologického léta, což znamená vlastně včera jsme tam dělali poslední letošní prohlídku, pan profesor Unger, letos už v podstatě 82letý nestor moravské archeologie středověku a já jako jeden jeho z žáků. Takže zájemce jsme tam provedli a občas tam provádíme i další nějaké výpravy a exkurze prostě pro zájemce nebo kolegy odborníky.
0: My jsme slíbili to pozvání na ten letošní ročník archeologického léta, ale mám pocit, že je plno, že už se moc nedá objednat do skupinek.
1: Ty naše termíny ještě budou 2 na Veveří, 21. srpna a potom ještě jeden termín bude v září, ale kdo by měl skutečný zájem, doporučuji sledovat, protože ta situace se vyvíjí a může se někdo odhlásit, tím pádem se uvolní místo a bude možné se tam znovu zaregistrovat. A už plánujeme i na příští rok, bavili jsme se s panem profesorem včera o Lalekovicích, že bychom
0: zase
1: se zapojili znovu a příští rok uvidíme, jaké další hradní lokality bychom vybrali.
0: Možná pojďme ještě alespoň krátce na závěr zmínit bádání v Rosacili v Dolních Kounicích, co tam bylo nějakým dobrým objevem nebo překvapením?
1: Zřícenina kláštera Rosacelli, zase velice stará lokalita se složitým stavebně historickým vývojem. Já jsem tam kopal zase v rámci výzkumu Josefa Ungera v roce 2001, potom v roce 2013. Archea Brno tam působí od roku 2012 a ten náš výzkum o rok později byl vlastně v rámci našeho ústavu. A teď tam od roku 2024 probíhal velký výzkum vyvolaný nutností vyřešení odvodnění té lokality, protože to už jsme se bavili vlastně i na Veveří, že prostě ta voda a odvod z té lokality, prostě nežádoucí vody, tak je dost kritický i v těch Dolních Kounicích. A souběžně s tím tak se revitalizovala i klášterní zahrada, ta jižní, a vzniklo tam i nové zázemí, jednak pro turisty, ale i pro ty průvodce, kteří tam dosud byli v takové té dřevěné budce.
0: Provizorní budce.
1: Takže kolega Pavel Staněk tam má velice zajímavé objevy, výzkumuje terénní fáze u konce a bude vyhodnocován.
0: Výborně, děkujeme za ten exkurs do všeho toho dění. Je toho hodně. Já bych vám osobně chtěla poděkovat za jednak ochotu si s námi povídat a jednak i za takový příjemný přátelsko-odborný vhled do činnosti archeologa, který jsme dnes s vámi zažili v těch uplynulých 60 minutách našeho dopoledního vysílání. Archeolog Josef Jan Kovář, vzácným hostem, ať se vám daří, mějte se pěkně a věřím, že se nevidíme a neslyšíme naposled.
1: Věřím rovněž, děkuji za pozvání, přeji vám i posluchačům hezký zbytek dne. Naschledanou.
0: No a Jarka Vykoupilová dodá jen jedno jediné, díky za pozornost, mějte se moc a moc hezky, no a v pondělním speciálu Pozor budeme vysílat z Arboreta ve Křtinách, se budu těšit opět mezi 10. a 12. Naslyšenou.
2: Host Českého rozhlasu Brno.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Lidé se dnes ve 13 hodin můžou zapojit do zátěžového testu e-dokladů. Stačí spustit aplikaci a doklad aktualizovat. 4 sanitní vozy z jihomoravských nemocnic budou pomáhat na Ukrajině. Hokejisté Komety Brno odehrají v Jihlavě úvodní přípravný zápas před novou sezonou. A odpoledne čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Stát dnes ve 13 hodin spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zjistit, jak je aplikace připravená na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Podle ředitele digitální informační agentury Bohdana Urbana je potřeba otestovat aplikaci veřejně a popisuje, jak se lidé můžou zapojit.
2: My bychom potřebovali, aby uživatelé si zaregistrovali aplikaci předem, to znamená dříve než v tu jednu hodinu. V jednu hodinu bychom potom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, to je, že si otevře tu aplikaci, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
0: Po přihlášení se pak doklad automaticky aktualizuje. Podle Urbana by se k testu mohlo přihlásit ideálně 40 000 lidí najednou. Případné nedostatky pak stát vyhodnotí a opraví, aby systém při podzimních volbách fungoval. 4 vyřazené sanitky z jihomoravských krajských nemocnic dostanou nové využití na Ukrajině. 3 auta ze Znojma a 1 z Kyjova zamíří do Dněpropetrovské a Zakarpatské oblasti, kde pomohou v místech s poničenou zdravotnickou infrastrukturou, vysvětluje mluvčí kraje Eliška Jandová.
3: Trojici sanitních vozů v celkové hodnotě 460 tisíc korun, které sloužily ve Znojemské nemocnici, jsme již předali neziskové organizaci Postbellum. Na Ukrajinu zamíří také sanitka z nemocnice Kyjov, kterou tentokrát do Zakarpatské oblasti dopraví přímo Jihomoravský kraj.
0: Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, v živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
1: Sport.
0: Na ledě prvoligové Jihlavy nastoupí hokejová Kometa Brno k úvodnímu přípravnému utkání před zářijovým startem extraligové sezony. Po 4leté pauze povede Brňany opět jako trenér majitel klubu Libor Zábranský. Upozorňuje ale na to, že mužstvo stále dobře zná.
4: Je tady 16 hráčů, který jsem kaučoval, ať už na úrovni, třeba, že jsem měl tu čest národním týmu, nebo i při titulu, anebo dokonce některý třeba v dorostu nebo žákách. Takže já tam vidím obrovskou devizu, že kometáci si vychovávají svoje děti. A máme je tady.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona kamionů začíná za Domašovem na kilometru 176. Osobní auta v levém pruhu zpomalují za Rosicemi kolem kilometru 181. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Pěkný den, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Odstartovali jsme první hodinu pořadu Morava krásná zem, a to polkou Václava Maňase mladšího Jana Vačkáře, kyjovská šenkérka v podání Tůfaranky. Tak já věřím, že jsme vás touto polkou potěšili. Pojďme se podívat do má svátek. Český občanský kalendář nabízí jméno Alena a slovenský nabízí Lubomíra. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a dobré nálady. I dnes si vyslechneme naše zpěváčky ve skvělém projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme až po písničce. Já se velice těším, kdo pak se asi dovolá a připomenu ještě telefonní číslo, které tady máme, a 726 46 5200. Tak pojďme na písničku. Blahoslav Smišovský, Marie Kolomazníková, Zahrada Moravy a Stříbrňanka.

0: Přátelé, my tady máme zpěváčky, a to ne jednoho, ale prosím, přímo 5 zpěváčků, tak to je úžasné. Takže je to Jan, Artur, Cedrik, Markétka, Šarlotka, takže Jan a Šarlotka jsou Havlíkovi, Artur a Cedrik Ote a Markétka je Popelková a jsou ze Strání. Tak kdo bude mluvčí, kdo bude mluvit? Halo, halo, já všechny zdravím, halo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak ty seš mluvčí, ano, a jmenuješ se?
1: Já jsem Jan.
0: Jan, tak Jane, kolik máš let?
1: Já mám 13.
0: 13, výborně. Tak prosím tě, jakou písničku budete zpívat?
1: Marišu.
0: Mariša, dobře, tak my se moc těšíme. Já to odstartuji, můžete zpívat teď.

0: No výborně, tak my tleskáme. To je perfektní. Takový kvintet nám zaspíval tedy. No tak mluvím s tebou, Jane?
1: Ano.
0: Jiníčku, ano. Dobře, dobře. Tak vy jste na prázdninách u babičky?
1: Ano.
0: A všech vás pět je tam, ano?
1: No, nás je tu ještě víc, ale ti jsou malí, takže ještě nespívají.
0: No, to je úžasný. Teda babička má teda práce. Jak se jmenuje babička? Můžeš mi to prozradit?
1: Marie.
0: Paní Marie, ano. Takže ta má teda vaření, nebo pomáhají někdo?
1: Jo, my všichni pomáháme.
0: No, vy jste úžasní. No a tak, když je vás tam tolik, tak co vlastně děláte? Co tak o těch prázdninách teďko?
1: Tak koupeme se v bazénu a my starší hlídáme ty menší děti, takže...
0: Aha.
1: Máme.
0: A tak hrajete si, že ano, nějak, tak nebo máte jo. Nějaké hry? No dobře, dobře, dobře. Já se jenom zeptám, chodíte do nějakého souboru někdo, nebo hrajete na nějaký nástroj?
1: Jo, chodíme všichni a hrajeme taky všichni na nástroje.
0: Takže prozraď, do jakého souboru?
1: Tak čtyři chodíme do Javorinky a potom ještě jedna chodí do souboru. Do tanečku.
0: Do tanečku, ano. Dobře, a na jaké nástroje teda hrajete? Tak třeba ty, Jane?
1: Tak já hraju teďka už jenom na trubku.
0: Wow, ty hraješ na trubku, no tak to je skvělé. Kolik let?
1: Třetím rokem teďka.
0: Třetí rok? No tak to už musí trošku vypadat, si myslím. To už zahraješ ledas, co ne? No a cvičíš teďko o prázdninách, nebo jsi to pověsil, jak se říká, na hřebík? Cvičíš, ano. Každý den, nebo jak cvičíš?
1: No, když se mě to hodí.
0: Když se ti to hodí, aha. No to víš, já trošku mám vhled do toho, protože mám syna trumpetistu, tak vím, o co jde. No a potom Artur a Cedric, na co hrají?
1: Artur a Cedric hrají na flétnu.
0: Na zobcovou nebo příčnou?
1: Zobcovou.
0: Zobcovou, perfektní. A Markétka?
1: Markétka hraje na akordeon.
0: No teda.
1: A na klavír.
0: No teda. A Šarlotka?
1: Na akordeon.
0: Také akordeon. No vy jste šikulky, no vy budete teda muzikantská rodina. No a to je po rodičích tak nějak taková záliba nebo sami?
1: Po rodičích.
0: Ano? A co rodiče? Co dělají? Jak mají zájem o muziku? Nebo jsou profesionálními muzikanty?
1: No, hráli, když mládí hráli. Teďka už moc ne.
0: Ano. A na co?
1: Taky na harmoniku, na trubku a tak různě.
0: No, teda tak úžasný. Tak... My vám držíme všem moc palce, abyste vyhráli, protože pro vás by to teda bylo docela takový dobrodružství báječný, protože vlastně v neděli se bude losovat o rodinnou vstupenku do Brněnské zoo. Zeptám se vás ještě, byli jste už v Brněnské zoo?
1: Ne.
0: Nebyli jste, no tak pokud to vyjde a vyhrajete, budete vylosováni, tak se máte určitě na co těšit. My vám moc a moc děkujeme. Zdravíme babičku Marii teda. A dědeček se také stará?
1: No, dědeček má spíš zvířátka.
0: Ano.
1: Kozu,
0: ano, tak se stará takhle. Výborně. Takže my vám moc děkujeme za to vaše zpívání. Posíláme takový malý dárek, písničku následující a bude to jenom, název je dobrý, bude to polka jen pro vás, pro všechny. Ano, takže ještě jednou moc děkujeme a ať se vám daří a krásný zbytek prázdnin přejeme vám všem.
1: Jo, děkujem.
0: Ano? Tak jo. Nashledanou a děkujeme.
2: Nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Nashledanou.
4: Český rozhlas Brno.

Tak vážení a milí, polka jen pro vás zněla, hráli nám Hulíňané, Zdeněk Kurský napsal Vladimír Salčák. No a pojďme, je to, já se jenom vrátím těm našim zpěváčkům, no je to úžasný. Paní Marie Popelková, babička, teda se stará a řekla mi teď do telefonu, že je jí 14, takže ti velcí hlídají ty malé, no tak to je opravdu velká starost a klobouk dolů před paní Marií, že to takhle všechno zvládá. Tak pojďme tady na přání, která tady mám, předáme. Takže písničku k svátku posílám těmto Alenám, cituji z e-mailu. Paní Alena Pátíková, Morkovice, paní Alena Šimordová, Kroměříž, paní Alena Němcová z Luhačovic a paní Alena Kovářová z Hulína. Všem jmenovaným jen to nejlepší, zdraví, lásku, pohodu, vždy dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se vám vše vydaří. Přeje Hanka z Hulína. Děkuje Druláková Hana, Alena Hordosová Hulín, Alena Miklíková Hulín a Alena Zapletalová z Hulína. Tak to jsme předali jedno přání, pojďme ještě na další. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro paní Anastázii Rumanovou Dolačnova, která slaví úctyhodné 97. narozeniny. Netřeba moře slov, netřeba řeky věd, úmysl prozradí i malý květ, jedno, dvě slovíčka, maličkou kytičku, co přesně zapadne do místa v srdíčku. Krásné narozeniny přejí Máčalíkovi. Tak jsme předali a hrajeme další písničku. Bude to lidová, aj krajčíři, krajčíři, Veronika Ulmanová zaspívá za doprovodu cymbálové muziky Strážničan.

0: Tak a písnička dozněla, pojďme přivítat paní Hořákovou z Lipova. Vítejte.
1: Ano, dobrý den, paní Navrátilová. Já vás srdečně zdravím z Lipova.
0: Děkujeme.
1: Zahrát naši švagrové Marušce Hořákové ze Strážnice. Všechno nejlepší, gejn 80 nám. Hlavně zdraví, štěstí, lásku od své rodiny a boží požehnání a ochranu paní Marie Strážnické. To jí ze srdce přeje švagrová Lidka Vlidinami, švagrová Hela z Kopčan a určitě se přidají i její děti s rodinami. Moje dcera Hanka Smetanová ve Strážnice má narozeniny zítra. Přeji zdraví, štěstí a boží požehnání. A to samé přeji Marceli Pokorníkové, která má také zítra narozeniny. Také hodně zdraví, štěstí a boží požehnání. Paní Navrátilová, děkuji vám za prostor a za písničku.
0: Ano, rádi pošleme. Přeji vám pěkný den. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a pojďme tady na vaši e-mailovou poštu. V těchto dnech slaví své narozeniny paní Marie Švestková a paní Blanka Švejkarová ze Střelic u Brna. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a boží požehnání přejí z Chořovy. Další přání tady Aničce Zapletalové k svátku a k narozeninám budeme vinšovat, které oslavila 19. července a budeme také vinšovat její sestře Heleně Mačákové, která své narozeniny oslavila 2. srpna. Vše nejlepší přeje rodina Soldánova. A dále pokračujeme další přání. Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro paní Marii Švecovou z Jiřic u Miroslavy, která právě 13. srpna oslavila své nebo slaví své narozeniny. Přejme jí hodně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. To přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. Za písničku předem děkuje paní Balejová. No a já posílám písničku Hodečky, hodečky František Kohoutek, Richard Plachý a Zdounečanka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem. Vítám paní Zdenu ze Štěpánova. Dobrý den.
6: Dobrý den. Prostřednictvím vašeho pořadu bychom chtěli poslat hudební dárek do Mikulovic u Znojma paní Haně Křížové, která v sobotu 15. srpna oslaví jmeniny. Hani, v sobotu svátek slavíš a my ti přejeme, ať je tvůj sváteční den plný radosti, úsměvů a krásných okamžiků, hodně lásky, spokojenosti a pohody. Život ať ti přináší jen to nejkrásnější. Všechno nejlepší a pevné zdraví ti přejí Jirka a Zdena. V pondělí 17. srpna má svátek paní Petra Vávrová z Letovic. Také pro ní bychom chtěli písničku. Milá Peťko, maminko, manželko, hezké dny, hodně radosti, pevné zdraví a málo starostí, mnoho lásky, klidu, spokojenosti a ať se samé pěkné věci kolem tebe dějí. Na každý den šťastný úsměv a dobrou náladu ti k svátku přejí synové Kubík a Maty a posílají mamince velkou pusu, manžel Vláďa, bratr Radek, maminka a tatínek, rodiče Vávrovi, babička a dědeček Hemzalovi a babička Helenka. Paní Navrátilová, děkuji a přeji vám pěkné odpoledne. Naschledanou.
5: I vám naschledanou. Tak a půjdeme na e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím o pěknou písničku. Dnes má narozeniny pan Josef Daněk z Dolního Němčí. Joško, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky, kterou máš od tvé hodné boženky. Dnes se nechej obsluhovat a nic nedělej a ještě si zatančete, to ti přeje Věra Prášilová z Moravských Málkovic. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. A je to přání pro paní Alenu Zámečníkovou ze Strání k jejímu dnešnímu svátku. Přejeme ti k svátku srdečně, ať se máš dnes i zítra báječně a potom se měj skvěle každý další den. Dnes máš svátek, krásný je to čas a my jsme rádi, že můžeme ti popřát zas vše nejlepší a hodně zdraví. Vše dobré a hlavně zdraví přejí manžel Majka, Vašek a Dana. Tak, to je další. Pojďme na další přání. Hezký sluníčkový pozdrav vám všem do studia posílám. Zároveň chci poprosit o hezkou veselou písničku, kterou posílám jako poděkování všem mým milým v rodině, přátelům, kamarádům a známým, kteří mi přáli k mým úterním narozeninám. Nejen po rozhlasových vlnách, ale i všemi možnými způsoby a udělali mi velkou radost. Moc si toho vážím a proto všem zase já posílám písničku jako poděkování a pro radost posílám. Písničku posílám také pro pohlazení srdíčka a brzké uzdravení Ivance Slabákové a ať už se brzy za námi vrátí. Ještě jednou velké díky všem, Anička Štolfová a písnička Jiří Zmožek, Lásko moja lásko a Moravěnka.

0: Tak a vítám paní Ševčíkovou z Morkůvek. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím celý Český rozhlas a velice bych ráda vás chtěla poprosit o písničku pro mou sestru Alenku Novotnou z Boleradic. K dnešnímu svátku i s manželem přejeme jenom to nejlepší a hodně zdraví, ať si odpočívá, už má na to nárok a je v důchodě, takže už, aby se šetřila a tak... Ať se má dobře, ať si užívá svých vnoučat, pravnoučat a celé rodiny, má pěknou rodinu, hodnou, tak
0: ano.
1: Ať se mají dobře všichni.
0: Výborně.
1: A děkuji vám moc
0: rád. Ano, také, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a já tady připojím e-mailové dopisy, které přišly. Je teda těch přání dneska dost, takže pokud bychom to nezvládli, tak přátelé budeme předávat potom ještě ve večerní hodině ta polední přání. Tak pozdrav a pěknou písničku posíláme do Orlovic milé oslavenkyni paní Martě Charouzové k jejím dnešním 69. narozeninám. Milá Martičko, k tvým narozeninám ti ze srdce přejeme pevné zdraví, lásku a klid v duši. Ať je pro tebe rodina zdrojem toho největšího štěstí a společné radosti. Přejeme ti také dostatek pokojného času pro sebe, abys mohla relaxovat a užívat si každý den přesně podle svých představ. Přejí manžel, děti s rodinami, babička Marie a celá početná rodina. A já pokračuji v další přání. Hezký sluníčkový den. Všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Prosili bychom o písničku a přání. Dnes mají svůj sváteční den paní Alenka Slámová z Brna a paní Alenka Peterková z Jaroslavic. Holky, moře zdraví, štěstí, pohodičky, lásky a rodinné pohody vám přejí kamarádi Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. A moc děkuji. A já pokračuji v dalším přání. Je pro paní Zdenku Vilímkovou z Brumova Bylnice k dnešním narozeninám. Milovaná maminko, k tvým dnešním 87. narozeninám ti přejeme zdraví, boží požehnání a stále tak mladé srdce, jaké máš. Děkujeme ti za tvou lásku a péči a ať ti tato písnička v rádiu vykouzlí úsměv na tváři. No a ještě jedno přání tady připojím, je tu prosba k dnešním narozeninám, abychom zahráli babičce a prababičce paní Marii Šlimarové ze Slavíkovic. Přejeme vše nejlepší a kdo přejí vnoučata a pravnoučata z Křenovic. No a hrajeme písničku lidovou Sedí sokol na Javory, Vojtěch Račický a cymbálová muzika Grajcar.

Tak písnička nám dozněla a pojďme si předat tady e-mailovou poštu. Pěkná písnička poletí do Orlovic paní inženýrce Aleně Podolanové k jejím dnešním jmeninám. Milá Alčo, ať štěstí z tvých očí září a se ti vždy ve všem daří. Ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Vše nej, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ti přejí maminka, manžel Štefan, syn Štefča s přítelkyní Petrou, bratr Stanislav a sestra Marie s rodinami a vnučka Natálka s Adriánkou posílají velkou pusu a děkuje s pozdravem hezkého dne. Marie Kudličková. Takže to jsme předali. Já tady mám ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a budeme přát samozřejmě ke jmeninám, kde jsou Aleny, tak pojďme na to. Paní Alena Sochorová z Brna slaví svůj svátek. Paní Alena Hasmanová z Brna, dále paní Alena Bértová z Velké Býteše, paní Alena Duvková z Boskovic, paní Alena Reichmanová z Břežan u Znojma, paní Alena Slabáková z Strážovice, paní Alena Bočková z Brna. Takže přejeme vám, milé dámy, všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobré nálady, ať se vám daří. Jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině a že vám můžeme popřát. Takže, jak říkám vždy nakonec, jak se říká, na zdraví a živio. Tak předali jsme a pojďme na písničku. Moravou letí písnička. Budou nám hrát Bojané a je to polka Richarda Miloslava Procházky a Antonína Perničky.

pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím, zahrajte k dnešnímu svátku paní Aleně Klingelové a paní Aleně Kůřilové. Přejím hlavně, nebo Kůřilové, teď nevím, háčky, čárky, přejím hlavně zdraví, štěstí a hodně síly v práci a to jim přeje Lenka. Tak to je jedno přání. Pojďme tady na další, které tady máme. Je pro paní Marii z Lhoty u Zlína. Milá babičko, k tvým narozeninám ti přeji hlavně pevné zdraví, klid v duši a spoustu radosti s námi. A tak to přeje vnučka Žaneta. Tak předali jsme taktéž, ale nemáme tam jméno. No a mám tady už do třetice poslední e-mail. Tak ne, to je na zítra, takže to neplatí. Tak pojďme na písničku, kterou tady máme. Ada Siegel, Alenka Malá, zpívají Jiří Hruška a Bio Trio 81 a hraje jedenáctka Zoltána Lišky.

Tak písnička nám dozněla, Alenka Malá. No a vaše gratulace také skončily, budeme se loučit. Těšíme se na vás než podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka s názvem Sivická, kterou pro vás hraje mistříňanka. Bude samozřejmě další pořady a také dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Takže přeji vám dobrý poslech a krásné odpoledne.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Luďkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Brno se snaží otevřít komunitní centrum v Komíně. Rok čeká na dlažbu. Dnes začíná oprava mostku mezi Újezdem u Brna a Hostěrádkami Rešovem. Více místa v celách vězně od nového roku mít podle ministerstva spravedlnosti nemůžou. A odpoledne čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Brněnský magistrát se pokouší částečně zkolaudovat komunitní centrum v městské části Komín. Hotové je skoro rok, do domu ale nikdo nesmí. Stavební firma nestihla včas dokončit dlažbu kolem něj, navíc ji bude muset zřejmě skoro celou vyměnit. Za zpoždění zaplatí pokutu. Stavební úřad se teď podle mluvčího Brna Filipa Poňuchálka snaží vymyslet, jak budovu lidem otevřít.
5: My v současné době chceme, aby ta stavba jako celek byla zkolaudována. Už jsme měli jednání na stavebním úřadě. A to v minulém týdnu, kdy se snažíme zajistit veškeré podklady a dokumenty, které se k tomu potřeba. Chceme tu kolaudaci i přesto, že dlažba bude muset být ještě opravena.
4: Řidiče na Vyškovsku a Brněnsku omezí nová dopravní komplikace. Správa a údržba silnic dnes uzavřela úsek mezi Hostěrádkami, Rešovem a Újezdem u Brna kvůli opravě mostku. Objízdná trasa vede přes Šaratice. Opravy potrvají až do konce října. Nová pravidla velikosti cel a ložnic ve věznicích chce ministerstvo spravedlnosti už podruhé odložit. Zavázalo se k ním přitom samo už v roce 2020. Dva lidi by měli mít nejméně 10 metrů čtverečních namísto dnešních 8.
6: Že budovy věznic nevyhovují novému nastavení a vězeňská služba má málo pracovníků, chápe předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smichovská-Vková. Nesouhlasí ale s dalším odkladem.
7: Ta změna těch metrů to není žádná novinka, je to něco, o čem se dlouho ví.
6: S odkladem nesouhlasí ani ombudsmanka Eva Kostolanská. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková ujišťuje, že se na úpravy budov i nábor dalších členů vězeňské služby rezort zaměří.
8: Ministerstvo zdůrazňuje, že otázku vězeňské populace nelze řešit pouze prostřednictvím legislativních změn.
6: Ale také častějším využíváním alternativních trestů nebo snahou o snižování recidivy. Františka Rohlíčková. Český rozhlas.
4: Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla o 71 haléřů na 41 korun a 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 44 korun a 6 haléřů, v porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje.
0: Počasí.
4: Odpoledne Jihomoravy čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vane mírný severovýchodní vítr, biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Nedalonci D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov, opatrněji kolem kilometru 170,5. Začíná tam kolona kamionů v pravém pruhu a chvílemi se brzdí i v levém pruhu. Ten je potom plný hlavně od sjezdu 178 Rosice. Osobním autem je to do omezení u D2 asi na 40 minut. A D1 v Brně směrem na Prahu na exitu 196 překáží v připojovacím pruhu z D2 porouchaný karavan. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
9: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
10: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: U mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, modního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě, to už, pro mě už je to ráno, protože to je teprve pře chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste se musel přivstat? Berso. Kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě brzo ráno se stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat. Nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý. A pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i jedno ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají i věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat ty modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi, takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiál,

0: pána a začínam arančovať na pány modely, jak má to de facto vypadá. A pak to všechno vysvietli moje holky.
1: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
0: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantické latinské hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou i za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
1: Ale modely budou všechny vaše.
0: Všechny
1: na té
0: moje,
1: velké modní přehlídce,
0: moje,
1: která se chystá na zář.
0: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé životě dělám něco takového. Všichni ví, že moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané se na kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
1: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to.
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. Vydám 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od roku 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se značí, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, Ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, tež materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví tež jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... Protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s ním pracovat. A ty technika stříhu taky... Jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale ty jsou věci, které už v současný dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, kdy já jsem měl ten lom, kdy jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale jako dítě mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej podle šára. Jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený, jsem měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnic, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A ta celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to být výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problému, tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to, oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že nic za tím. Říkám za tím, protože nejsem za stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj ples srát jako přírovní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu, lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je, já myslím, že já to mám po mámě, já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat se na svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale dáří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se z Číny, z tý svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou, mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
1: Ano.
0: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
1: Ano, ano, je to tak. A byl to krásný, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já s mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozváni na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom chcem dělat můj prevení přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá viděl. Ale já jsem ho pozval na narozenina, mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
0: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže ano, takhle čerstvě je vaše.
1: Ano, čerstvě, no právě.
0: Vaše
1: fešák to je.
0: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
1: obliká
0: podle
1: se,
0: vás?
1: Až po, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
0: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte, nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
1: ano,
0: k něčemu dalšímu.
1: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak. Ale
0: říkáte si to často?
1: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, vrát pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
0: no k vám asi ne.
1: No určitě ne, určitě nejsou, jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I prevení dáma musí mít svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělá, jako ale to je její věc.
0: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
1: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve šestměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který hrádí a nevím jak proč, protože měli se hrádí sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
0: To zarazí ještě více do země.
1: To jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
0: Osman Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového, už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import takové klasické auto jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nedělal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nedělal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyke a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý. Takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to. Doufám, že nevymyslí si nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největší. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Valsasky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Valsasky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Valsasky na městě. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu modních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo 25.
0: září.
1: Na Expo,
0: v Praze na
1: Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: Nebo v Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Ano, na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i kdy je zarostla a začíná kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jakože je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít, aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, dokonce zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: No, doufejme. Jo, můžu ještě říkli něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Mm-hmm. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začíná i prodává mimo, jako, a ty jsou falešní. Ano, právě, překupníci. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou, to oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkendu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mámě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě, no.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: České lesy trápí nedostatkem vody. Kvůli suchu nepřežily některé sazenice. Počet lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost v Česku, mírně roste. V budově bývalých šmeralových závodů začíná druhá výstava. A odpoledne čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Letošní extrémní sucho způsobuje na některých místech v tuzemských lesích dřívější opadávání listí. Stromy v horku spotřebovávají více vody, k ochlazování ta potom v listech chybí. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují taky na jarních sazenicích. Místích uschly desítky procent.
2: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
3: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
4: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
3: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Počet lidí, kteří v Česku podnikají na vedlejší činnost, za posledních 10 let mírně vzrostl. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení. Na vedlejší činnost podnikalo ke konci loňského roku bezmála 500 000 lidí, tedy o 80 tisíc víc než v roce 2016. Podle Tomáše Surky z personální agentury Orientaček stojí za nárůstem i počet maminek, které stále častěji rozjíždí vlastní biznis na mateřské nebo rodičovské dovolené, i kvůli malé flexibilitě svého zaměstnavatele. A Surka dodává, v jakých odvětvích začínají podnikat nejčastěji.
5: To jsou typické služby, které jsou jako vedlejší činnost, které jsou flexibilní, dají se dobře plánovat. Můžou to být různé administrativní činnosti, nebo i úklidové, marketingové, nebo jiné služby, případně nějaký menší obchod, e-shop, kde si může ta žena volně organizovat práci.
0: Vedlejší činnost si můžou založit například matky na mateřské nebo rodičovské, důchodci nebo například studenti do 26 let věku. Další část výškové budovy 34 ve Zlíně, kterou 9. července poničil požár, se dnes dopoledne zřítila. Padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten přitom dnes chtěli pracovníci demoliční firmy zkusit zachránit. Stát tak zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně. Galerie současného umění Šmeral Art Factory v Brně dnes otevírá novou výstavu s názvem Vysoké otáčky. V industriálním areálu u řeky Svitavy představí malby Vladimíra Houtka a sochy Tomáše Roubala. Jejich spojení podle ředitelky galerie Evy Prázdné zapadá do historie bývalé tovární budovy.
6: Vysoké otáčky, ty nejsou jen o rychlosti, jsou především o energii a napětí, kde je energie koncentrovaná natolik, že už musí přijít nějaká změna. A právě s tím pracují oba autoři, každý ale úplně jiným způsobem. U Vladimíra Houtka je to pohyb a napětí, které vzniká v obraze. U Tomáše Roubala zase fyzická síla toho materiálu a objektu.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů. Z kilometru 170 zůstává fronta kamionů táhnoucí se do omezení v Brně. Osobní auta projedou rychleji, v kamionu úsek od 9 křížů k dálnici D2 je to skoro na 3/4 hodiny. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Milé Alenky, Ály, Alušky a tak dále, vám všem patří naše gratulace. To v první řadě. Už na samotném prahu dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno bych vám rád popřál zdraví, štěstí a lásku za celý náš vysílací tým. U mikrofonu je Borek Kapitánčik a krom jmenin jsou to jistě i narozeniny, které dnes můžete slavit. Za tohoto slunečného dne sice nemáme ty 40, ale já myslím, že to je v mnoha případech spíše pozitivní zpráva, si určitě uděláte hezký večer. Ale k tomu vede cesta právě přes dobré odpoledne. V němž už jsem pogratuloval jmeninám, ke jmeninám, ale měl bych také připomenout další výročí, které se s 13. srpnovým dnem pojí. Je to 93 let, co se

0: Dnešního vysílání všechno to, co se okolo nás na Jižní Moravě děje, abyste měli podrobné informace o počasí už za chvíli od Barbory Kučerové a aby se vám všechno povedlo.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Při pohledu z okna, tedy z okna studia Českého rozhlasu Brno na Beethovenově ulici, vidím jednak to sluneční světlo odrážející se od zdí protějšího kostela a taky modrou oblohu a říkám si, no tak asi nikde neprší, ale na začátek našeho meteorologického okénka přece jenom pro jistotu položím otázku Barboře Kučerové, meteoroložce brněnské pobočky ČHMU, jestli na území jihomoravského regionu náhodou někde není nějaká přeháňka. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne a přeháňka bohužel nikde není. On totiž není nikde ani žádný mrak, ze kterého by ta přeháňka mohla padat. Takže opravdu dnes ne. Tak máme jasno, slunečno a ty teploty tomu trošku odpovídají nebo odpovídají. Pohybují se nejčastěji mezi 26 a 29 stupni Celsia.
1: Báro, to já jenom tak pro úplnost. Tušil jsem, že takhle bude znít vaše odpověď. Jaké nás čeká odpoledne? Jaké teploty budou a co přinese večer?
2: To odpoledne vydrží stále stejné, to znamená jasné, ty teploty ještě můžou trošičku povyrůst mezi 27 až 30 stupňů Celsia a k tomu bude vát a vane mírný severovýchodní vítr a potom noc, ta bude v podobném duchu jasná a zítřejší ranní teploty 15 až 12 v údolích lokálně kolem 10.
1: Zítřek, tedy pátek 14., naštěstí není 13. pro mnohé, kteří poslouchají, začne, řekněme, úsvitem v 5 hodin a 43 minuty. Je to údaj, který platí pro východ slunce v Brně. Sluníčko v Brně zítra zapadne ve 20 hodin a 14 minut a po celý den bude zítra tedy platit stupeň číslo 2 biometeorologické zátěže. Jaké počasí lze zítra čekat?
2: A stále stejné, na obloze bude pořád podobně, a to znamená zítra očekáváme počasí bez oblačnosti. Na teploměru už se to bude zítra trošku lišit, očekáváme 29 až 32 stupňů Celsia a také bude trošku jinak foukat vítr, ten už bude převážně východních směrů a nebude mírný, ale zítra jen slabý.
1: Zítra tedy porostou teploty a jestli pak nás totéž čeká i v sobotu a v neděli, tedy o víkendu, před kterým stojíme.
2: Ano, to teplo bude postupně zintenzivňovat, byť oba dva dny zůstanou v podstatě na obloze stejné a odpoledne v neděli ta oblačnost začne pomalu postupně přibývat a také se můžou opravdu pozdě večer nebo až v noci objevit s nějakou malou pravděpodobností úplně lokální a docela slabé přeháňky, ale každopádně ty sobotní maximální teploty 31 až 35 stupňů Celsia a nedělní maximální teploty 34 až 37 stupňů.
1: Bude horko. O víkendu rozhodně. Co bude poté, to samozřejmě budeme sledovat společně s meteorology a meteoroložkami brněnské pobočky ČHMU. S jednou z nich jsme právě hovořili, byla to Barbora Kučerová a já za její informace pro vás, kteří posloucháte, děkuju. Mějte se hezky a dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne vám, naslyšenou.
1: Pro ty, které trápí alergie, připomenu, že převažujícími alergeny jsou aktuálně ambrozie, plísně, trávy, merlíkovité, jitrocel, chmel, ale taky kukuřice.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pondělí 17. srpna se těšte na mimořádné vysílání z Arboreta ve Křtinách. Jak vybrat na zahradu ten správný jehličnan? Co potřebují stromy a keře, když čelí suchu? Jaký typ výzkumu právě probíhá ve školním lesním podniku Masarykův les? A jakým dovednostem se učí budoucí lesníci? Přiblížíme vám také turistickou hru, která motivuje k objevování lesních studánek. Hosty budou dendrolog Martin Šrámek, expert výzkumných projektů Lumír Dobrovolný a správkyně Arboret i lesní pedagožka Petra Packová. Nadechněte se s námi vůně lesa už v pondělí 17. srpna mezi 10. a 12. hodinou, kdy se mimořádně díky našemu dobrému dopoledni otevřou brány Arboreta ve Křtinách. Na setkání na čerstvém vzduchu se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Po písničce, kterou vám v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno zaspíval Pavel Bobek, si dovolím ještě jedno drobné opáčko, tedy připomenutí toho, co už v našem odpoledním vysílání zaznělo. Bylo to z úst Barbory Kučerové, meteoroložky, která vám řekla, že v sobotu i v neděli nás čeká zesilující horko. V sobotu čekáme denní teploty v rozmezí 31 až 35 stupňů, v neděli to bude ještě o něco víc, 34 až 37, ale možná, že už teď máte naplánována jiná místa, než vám nabídnu já v těch dvou pozvánkách našeho odpoledního vysílání. Zřejmě to bude spíš něco s vodou. Ale jak se tak dívám na to, co je přede mnou, ta voda tam vlastně bude taky v sobotu 15. srpna, kdy ožije celé nábřeží řeky Svitavy od Bílovic až po Komárov 12. ročníkem festivalu na nábřeží. Jednodenní akce nabídne koncerty, divadlo, komentované prohlídky, výtvarné a rodinné aktivity, ale i projížďky historickým parním vlakem či program přímo v řece. Festival se letos koná na 16 různých místech podél řeky Svitavy. Návštěvníci se budou moci vydat například do Hamerského mlýna, Eslerovy továrny, Slunečních lázní, do vozovny Husovice, nebo do Káznice či do Šmeral Art Factory, a nebo do areálu bývalých brněnských jatek. Jedním z hlavních lákadel bude opět parní vlak, kterým se lze odpoledne svést po Černovickém nábřeží a nad Kalcovské. Bohatý program čeká v sobotu také na rodiny s dětmi. Ve Slunečních lázních budou připravena plavidla na řece, dračí loď, dílničky, skákací hrad, na který já už nemůžu, malování na obličej či divadlo pro děti. Tak s tím obličejem to by ještě šlo. Chybět nebude ani tradiční neckiáda a benefiční kačenkiáda. Večer festival uzavře na Černovickém nábřeží premiéra představení divadla Feste. Nudná pohádka. Představení začíná v 21 hodin. A pokud byste třeba i jako Brňáci či Brňačky raději něco vzdálenějšího, nabízím pozvánku do Strážnice. Tam se totiž v sobotu koná pouť ve skanzenu Strážnice. Národní ústav lidové kultury vás zve na pouť, která se uskuteční od 9 do 17 hodin tuto sobotu. Návštěvníci se můžou těšit na nejrůznější aktivity, například historické pouťové atrakce, strašidelný hrad či kouzelnické představení. Chybět nebude ani mořská pana, věštkyně a další postavy. Na jednotlivých stanovištích budou čekat na děti úkoly, za jejich splnění si budou moci vyzvednout drobnou odměnu. Součástí sobotní strážnické poutě bude i jarmark s jídlem i pitím a stánky s lákavým zbožím. Tak věřím, že se vám bude ve Strážnici, anebo třeba u řeky Svitavy, moc líbit. Teď je 14 hodin 26 minut a za chvíli se znovu vrátíme do Brna. Dělníci v Brně skoro před rokem postavili nové komunitní centrum, doteď do něj ale nikdo nesmí. Stavební firma kolem něj nestihla včas postavit dlažbu a když ji nedávno dokončila, musí ji zase předělat. V reportáži se za pár chvil k tomuto tématu vrátíme.
1: Edův zvonek.
2: Driblonský hážo Hantec. Ty, Heluš, chcela bys mět dvojčata? Ne, tak to fakt ne. To bych nevydržela být těhotná 18 metrů.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Trápím se, trápím. Mimochodem, jedna z prvních písniček, které jsem v podání Petra Spáleného, co by malé robě, slyšel. No ale teď k tématu, které jsem vám slíbil a které nás zavede do brněnského komína. Skoro rok stojí v centru téhle brněnské čtvrti komunitní centrum pro děti, rodiny a seniory. Nikdo ho ale nesmí používat. Stavební firma nestihla včas dokončit dlažbu okolo a bez ní dům nešlo skolaudovat. A teď, když už mají dlaždiči hotovo, budou muset skoro celé prostranství předláždit. Magistrát proto nakonec začal hledat způsob, jak dům otevřít i bez dláždění.
1: No, oni to snad, že se to bude předělávat, někdo říkal, jo, protože prostě lidi nadávají, že je to hrozně, že je to prostě opravdu nerovný, jako jo.
2: Jedna z místních obyvatelek ukazuje na nově vydlážděné prostranství ve svahu kolem nového komunitního centra. A když se podíváme blíž, opravdu jsou některé žulové kostky příliš blízko u sebe, jiné zase příliš daleko. A podle starostky komína Milady Blatné ze Zelených to není v pořádku.
3: Jsou totiž špatně kladený, takže se po nich špatně chodí.
2: Komunitní centrum zvané Stará Hasička je tak skoro rok prázdný. Ne. Přestože je uvnitř vybavené, dovnitř ale chodí jen pracovníci.
3: Prostě každý den tady otevřou ráno okna a větrají.
2: Stavební firma měla vše dokončit loni v září, stihla ale jen dům. Když začala později s dlažbou, upozornil i technický dozor hned ze startu, že práce není kvalitní. To potvrzuje i magistrát, který celý projekt platí a taky za něj zodpovídá. Dodává mluvčí města Filip Poňuchálek.
4: I když zhotovitel byl upozorňován, tak už v té době pracoval pod sankcemi a byl velmi tlačen k tomu, aby to dílo bylo dokončeno.
2: A tak firma nakonec pracovala dál, i když ne dostatečně kvalitně.
4: Zdálo se asi, že to chce dokončit s tím, že poté bude případně jen částečně opravovat ty lokální nedodělky.
2: Podle starostky Blatné ovšem bude nakonec potřeba předláždit skoro všechno.
3: Bude muset být z 80% předěláno.
2: Původní cena za rekonstrukci Staré Hasičky se i kvůli dalším komplikacím zvedla ze zhruba 44 milionů korun na skoro 53. Po konci stavby magistrát firmě spočítá pokutu. Mluvčí Poňuchálek vysvětluje, proč dům nešlo skolaudovat dřív.
4: To celé dílo bylo vysoutěženo jako jeden celek.
2: Po sérii problémů teď ale podle něj stavební úřad zkouší najít řešení, jak centrum otevřít.
4: Chceme tu kolaudaci i přesto, že ta venkovní část bude muset být ještě opravena.
2: Termín zatím není jasný. Vedení městské části už má přitom vymyšlená pravidla i ceník pronájmu. Spustila k tomu i speciální webové stránky a doufá, že dům otevře v září, když ne minulého, tak alespoň tohoto roku. Z Brna Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: Máme čtvrtek 13. srpna. A kde se o nastávajícím víkendu budou houfovat turisté pěší i ti s jízdními koly? No to je otázka. Na několika možných trasách, po kterých se vydají krajem Malířů Vysočiny. To je částečná odpověď, ale za pár minut vám o tom podrobněji poví Hana Slabáková z Klubu českých turistů.
5: V přesýpacích hodinách mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu. Písek umývá

cyklu koncertů Fanšmexi v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.

0: Dobré odpoledne, krásný srpen přeju, vážení přátelé, a vítám vás při poslechu další turistické pozvánky na vlně Českého rozhlasu Brno. Je s ní připravena Hana Slabáková. Mikrofon je váš, Hanko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kam to bude? Tedy kam se vydáme?
1: V sobotu 15. srpna nás čeká 48. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy krajem Malířů Vysočiny. Trasy vedou oblasti Žďárských vrchů. Ale odkud? No z Hlinska. Hlinsko je takové centrum vlastně Vysočiny v Pardubickém kraji a tím centrem je místní gymnázium Karla Václava Raise a start je tam od 6 do 10 hodin. No a cíl je až do 19 hodin, abyste mohli stihnout i tu nejdelší trasu, která je 50-kilometrová. Ta potom vede z Hlinska přes Vojnův městec, Velké Dářko, Podhorskou louku, Rybník řeka, tedy Krucemburg do Hlinska. Ale samozřejmě trasy máme i kratší. Sedmička vede přes Studnice do Hlinska, 15 přes Košinov a Chlum, 25 přes Zalíbené, Vojnův městec, Krucemburg a Hlinsko, 33 právě přes Vojnův městec, Radostín, ten Rybník řeka, Krucemburg, tedy ten Rybník řeka je vlastně u Krucemburku, do Hlinska a podobně. Když už mluvíme o Krucemburku, tak tam můžeme třeba připomenout malíře Jana Zrzavého. Když už jsme vlastně u těch malířů Vysočiny, najdeme tam pamětní síň jeho i jeho hrob. A pak se můžeme stavit na výstavě výtvarné Hlinecko, to najdeme v Hlinsku, nebo je tam skanzen Betlém v Hlinsku a další zajímavé věci. Ono každý rok to vždycky vede na jinou tu část, takže to připomene jiné malíře. Některé roky to třeba chodí do kameniček, které jsou třeba spojeny s Antonínem Slavíčkem a podobně. Těch malířů je tam celá řada, ale je to opravdu velmi krásný kraj. Jednak jsou tam krásné kvetoucí louky, potom jsou tam různé lomy po bývalé těžbě, které bývají zatopené a kde se dá občas i koupat a tak. No a hlavně teda ten Rybník řeka, jak říkám, tam je kemp moře, to je taková jako zajímavost docela. Tam na jaře se tam chodí za bledulemi. No a v létě se tam dá samozřejmě koupat, je tam docela slušná voda, takže Rybník řeka se dá využít a můžeme spojit, i bude-li takové teplo jako celé léto, tak můžeme se i smočit a pak se vrátit do toho Hlinska. Hlinsko je opravdu malebné, ten Betlém, třeba ty staré chaloupky, které jsou přímo v centru, tak jako ty můžeme rozhodně také navštívit a seznámit se s řemesly. Nebo třeba nedaleko je také zachována výroba v Oflendě, výroba vánočních ozdob a podobně, které se v tom Betlému prodávají.
0: No tak já jsem měl Hlinsko dlouhou dobu zafixované pouze jako místo, kde se vyrábí vysavače.
1: No a to už se dneska nevyrábí, i když ta ETA tam pořád ještě je, ale to většina výrobků ETI se stejně vyrábí v Číně, tedy se to jenom kompletuje. Ale nicméně Hlinsko je spojeno i s dalšími věcmi, je tam třeba areál Cihelka, kde bývají koncerty právě hlineckého folkového špekáčku. Ale teď přesně nevím, jestli je to tento týden.
0: To vy znáte dobře.
1: To já znám dobře, přesně tak. Takže jako Hlinsko je opravdu zajímavé místo a stojí za to se tam zastavit.
0: Děkuji vám za pozvánku na výlet, Hanko. A znovu jen připomenu jedno datum. 15. srpna, 48. ročník pochodu krajem Malířů Vysočiny. Mějte se hezky.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Stát otestoval výdrž aplikace e-doklady. Podle výsledků přijme opatření před podzimními volbami. V brněnských Žabovřeskách propojí parkoviště ve Voroněžské a Korejské ulici jednosměrka. 4 sanitní vozy z jihomoravských nemocnic budou pomáhat na Ukrajině. A zítra čekáme jasno a teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno. Vás vítá David Hasman. Tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testu teď bude vyhodnocovat digitálně a informačně agentura. Dnes se taky do aplikace registrovalo množství nových uživatelů, říká šéf agentury Bohdan Urban.
4: Za hodinu jsme evidovali počet nových registrací na úrovni zhruba poloviny běžného týdenního registrování a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbama.
2: Parkoviště v ulicích Voroněžská a Korejská propojí v brněnských Žabovřeskách jednosměrná silnice. Řidiči po ní projedou z parkoviště ve Voroněžské směrem na parkoviště v Korejské. Cesta bude určena pro osobní auta. Omezení se momentálně týká jen několika parkovacích míst. Dělníci by stavbu za více než 770 tisíc korun měli dokončit na začátku září. Silnice má ulevit i lidem na přilehlém sídlišti, říká starosta městské části Žabovřesky Filip Lédrska. KDU-ČSL.
5: Parkoviště na Voroněžské, aby se tam člověk na něj dostal, tak to musí jako poměrně daleko objíždět do toho sídliště, takže to my se snažíme teďka odstranit tím, že ten výjezd bude přímo do toho parkoviště na Korejské a nebude nutný, aby projížděl vlastně celým tím sídlištěm.
2: 4 vyřazené sanitky z jihomoravských krajských nemocnic dostanou nové využití na Ukrajině. 3 auta ze Znojma a 1 z Kyjova zamíří do Dněpropetrovské a Zakarpatské oblasti, kde pomohou v místech s poničenou zdravotnickou infrastrukturou, vysvětluje mluvčí kraje Eliška Jandová.
6: Trojici sanitních vozů v celkové hodnotě 460 tisíc korun, které sloužily ve znojemské nemocnici, jsme již předali neziskové organizaci Postbellum. Na Ukrajinu zamíří také sanitka z nemocnice Kyjov, kterou tentokrát do Zakarpatské oblasti dopraví přímo Jihomoravský kraj.
2: Komorní symfonické koncerty, besedy i lekce pro mladé talenty pod vedením zkušených lektorů nabízí od dneška festival klasické hudby Akademie Kroměříž. Pokračuje zakladatelka festivalu Jana Kubáčová.
7: Akademie Kroměříž je taky mistrovská akademie pro mladé naděje, pro mladé talenty. Zájem veřejnosti, ale i studentů je letos obrovský, takže my máme rekordní účast. Přijde k nám přes 80 studentů z 12 zemí světa.
2: Festival zakončí ve čtvrtek 20. srpna závěrečný koncert ve sněmovním sále arcibiskupského zámku v Kroměříži.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme jasno, nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Vád bude slabý vítr východních směrů, biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zůstává dlouhá fronta kamionů. Zpomalují na kilometru 170, do omezení k dálnici D2 je to na 50 minut, v kamionech na více než 2 hodiny. A na dálnici D52 z Pohořelic do Brna zpomalte na 5. kilometru. Osobní auto se tam střetlo s motorkářem. Nehoda je se zraněním a na místě zasahují záchranáři. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Nechybí moc a za chvilku už bude 5 minut po 15. hodině. Tak abyste věděli, kam vás v těch dalších minutách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno pozvu, vezmu vás na zámek, i když to bude spíš František Kinský, náš průvodce zámeckým létem, ale taky vás můžu vzít na jednu premiéru, premiéru muzikálu. A Martin Písařík vám připomene, co v učebnicích nebylo. Ovšem, to, co je přede mnou v dalších minutách osobně, je to odchod směrem k naší produkci, abych si vyzvednul tu správnou knihu pro dnešního soutěžícího v trefě. Zatím vám ještě neprozradím, jaká to bude, ale vězte, že za dvě správné odpovědi budete moci mít. Na telefonu 726 46 5200 si můžeme dát sraz v okamžiku, kdy Ilona Čáková dospívá svůj malý vůz. To bude písnička, která už za malou chvilku zazní na naší rozhlasové vlně. A vy, kteří budete v ten okamžik tak rychlý, že budete připraveni na výběr ze 4 témat, budete vybírat ze čtveřice Jižní Morava, co je to, vesmír a chalupáři. Trefa je před námi, víte, že vás čeká knížka a víte, jaká témata budou k výběru. Takže teď už si to jenom promyslet a taky

0: perfect day. Hlas Lou Reeda mnozí poznali. A já jen dodám, že v roce 1997 britská BBC tenhle jeho song z roku 1972 pojala jako charitativní nahrávku. No a podle toho se samozřejmě shromáždili i umělci, které byste třeba na tomhle místě společně s Lou Reedem moc nečekali. Boyzone, ale taky Bono a nebo Emmylou Harris či Hedda Small, zpěvačka skupiny M People. Ale teď už je čas na telefonickou trefu. Soutěž, v níž vítám našeho soutěžícího a tím je Pepa. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pepo, čtyři témata, ze kterých dnes vybíráte ta dvě vám nejvhodnější, už znáte, ale já je pro jistotu připomenu, aby bylo jasné, že vybíráte mezi otázkou na téma Jižní Morava, co je to, vesmír, anebo chalupáři.
1: Zkusím Jižní Moravu a co je to.
0: Je vybráno a dvě otázky během jediné minuty, tedy dvě otázky, které zazní, čekají na vaši správnou odpověď. Jen tak totiž budete mít možnost přečíst si buď to vy, nebo třeba vaše partnerka, knihu, která je podle mě z oblasti science fiction. Její název je totiž Ideální manžel. Napsala ji Erika James, bestsellerová autorka Sunday Times, a tenhle dárek z nakladatelství Každa už na vás čeká. Jste-li připraven, řekněte ano a já spustím odpočet, tedy minutu určenou naší trefě.
1: Ano.
0: Tak tedy Jižní Morava. Tematický park, tematický zábavní park Permonium. Park pro děti, teenagery i dospělé najdeme ve které jihomoravské obci? V Rosicích, ve Zbíšově nebo v Oslavanech?
1: Ještě jednou, prosím vás.
0: Kde najdeme zábavní park Permonium? V Rosicích, ve Zbíšově nebo v Oslavanech?
1: Zkuste tu druhou otázku.
0: Ptám se tedy, co je to Savenka. Opakuju, Savenka. Je to bulharské ženské jméno? Nebo je to houba rostoucí na lístech břízy? A nebo je to drobný žlutohnědý roztoč?
1: Já si myslím, že jméno.
0: Říkáte bulharské ženské jméno. Můžeme se vrátit k moravské otázce. Kde najdeme Permonium? Rosice, Zbíšov nebo Oslavany?
1: Permonium, Hornici, zkusím Rosice.
0: Říkáte v Rosicích. Uvažujete správně, tedy já bych tak uvažoval taky, ale bohužel v tomto případě nemáte pravdu, protože Permonium najdeme v areálu bývalého dolu Kukla na území Oslavan. Takže špatná odpověď číslo jedna, ale bohužel se to nepovedlo ani se Savenkou. Já jsem se díval na schvál na bulharská ženská jména, křestní jména, a nejpodobnější je Savela. Savenka není bulharské ženské jméno, ale drobný žlutohnědý roztoč. Považte. A navíc on to není ani tak moc škodlivý, nějaký parazit. Jo, je to takový, no prostě, je to takový roztoč, který přenáší čmeláci do svého hnízda a oni mu tam to hnízdo čistí. Představte si to. Není to trefa. Není to tak.
1: To nevadí.
0: Není, bohužel ta možnost vám poslat knihu a teď mi můžete oplatit svůj dnešní neúspěch otázkou ze všeobecných vědomostí zase vy.
1: No. Jestli pak víte, do Brna dodává vodu. To víte, to je přehrada Vír. A jestli pak víte, jak je vysoká hráz.
0: Tak tady bych musel hodně tipovat. Asi nemáte
1: tak
0: možnosti.
1: Dávám.
0: Jo?
1: 66,5, 76,5 a 86,5.
0: No tak Vír je velký, tak 86,5.
1: Chyba, chvíčko to bylo.
0: No.
1: Nebo nebylo, je.
0: Je. Taky bych nevyhrál. Jsme na tom stejně. Pepo,
1: na tom stejně.
0: Zítra to zkuste ve víkendové trefě. Naslyšenou.
1: Zkusím, mějte se, naschle.
0: Máme minutu po čtvrt na čtyři a je nejvyšší čas připomenout, že už jen několik chvil nás dělí od další návštěvy jednoho z našich šlechtických sídel. Bude tu další zastávka zámeckého léta, kde jinde než v dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava, jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky a proč je dobré nevzdat se svého snu a jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák, to všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Loni tedy v roce 2025 členové kapely Katapult oslavili 50 let existence, no řekněme téhle etikety. Ale teď je spíš před námi něco jiného druhu. Řekl bych ještě historičtější věc v našem dobrém odpoledni. Po loňském velkém úspěchu vám totiž i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. A průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předám slovo, aby nás pozval na další ze zámků.
1: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1260. Přičemž borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byli to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Getzen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba, když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už s výmalbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: I zítra vás čeká zámecké léto a zítra to zase bude rozkoš, tedy skoro, protože vodní nádrž Rozkoš je na dohled od zámku v Novém Městě nad Metují.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: A když už jsem se tak v dobrém odpolední Českého rozhlasu Brno otřel o zítřek, tedy pátek 14. srpna, tak vězte, že zítra bude mít v Brně premiéru jeden muzikál. A to muzikál Devět křížů v nastudování spolku Ponte per l'Arte. Pozveme vás na ně za chvíli a já si do té doby doučím ten název.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: tak zábava může mít různé podoby, tak tohle byla jedna z možností, ale já nabízím další v našem dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno. Brněnský muzikálový spolek Ponte per l'arte, který propojuje profesionály s nadšenými amatéry a hledá taky mladé talenty, nastudoval se souhlasem autorů muzikál Devět křížů, napsaný a uváděný v Městském divadle Brno. Výsledky své práce předvede v kulturním středisku Omega zítra, v pátek 14. srpna od 17 hodin. Ale více o tom ví a taky prozradí vedoucí spolku Ponte per l'arte Jitka Lukešová. Tak já se naučím název spolku, ale vaše jméno zkomolím. Jitko, dobré odpoledne vám přeju.
1: Hezký den vám i posluchačům.
0: A samozřejmě se omlouvám za to komolení. Proč vaše volba padla právě na muzikál Devět křížů autorů Robina Šenka, Petra Štěpána a Miroslava Ondry?
1: Moje volba to úplně nebyla, se přiznám. Byla to volba mých studentů, členů spolku, který muzikál Devět křížů tak milují, že mě přesvědčili, že to zvládneme. Já tímto strašně děkuji autorům muzikálu a vedení Městského divadla Brno za příležitost, že můžeme zkoušet a předvést tento muzikál právě zítra v Omeze a doufáme, že nesklameme.
0: Jak to bylo náročné nastudovat tenhle kus?
1: Je to velmi náročné. Je to velmi náročné, ale věřím, že to zítra bude jako vždycky.
0: Vy mi ale utíkáte z té otázky tak trošku. Co bylo nejnáročnější? Protože to pousmání, to bylo všeříkající. Skoro teda všeříkající. Kdyby bylo všeříkající, tak se neptám.
1: Já si myslím, že nejnáročnější jsou na tom všechny složky, jako vždycky v muzikálu. Je tam opravdu těžká muzika, jsou tam více hlasé sbory, samozřejmě i choreografie je náročná a dramatická stránka. Taktéž je to dlouhý muzikál, takže i časově je to velmi náročné nacvičit, se cvičit dohromady. Opravdu si myslím, že je to také veledílo.
0: No, budete ale zase pyšná, když se to vydaří, a já věřím, že se to vydaří. A ještě mi řekněte, jestli uvidíme víc amatérských herců nebo naopak profesionálů.
1: Tak tím, že my jsme čistě amatérský spolek, tak uvidíte samé velmi talentované amatérské zpěváky, herce a tanečníky a doufáme, že to bude na takové úrovni, že se to bude dát přirovnat aspoň malinko k profesionálům.
0: No, já se ptal i na ty profesionály, protože jak jsem si našel na překladači, tak Ponte per l'arte, to je vlastně most pro umění, který by měl propojit
1: umění.
0: Ano, nebo umění profesionály s nadšenými amatéry. Ale abyste měla ještě příležitost na závěr něco říct, tak se vás zeptám, kdy a kde tedy můžeme Devět křížů v nastudování spolku Ponte per l'arte vidět a případně nějaké kredo umělce na závěr?
1: Tak premiéra Devíti křížů je zítra, to je 14.8. v KS Omega, neboli Brňáci říkáme Musilka, v 17 hodin. A my se na všechny, kteří se přijdou podívat, moc těšíme.
0: A krédo na závěr nemusíte, ale já jenom chtěl dát ten prostor, když jste tak zničená po tak náročném nastudování.
1: Tak, teď to chci říct, že po mně chcete nadlidské výkony momentálně. Teď tady zrovna jsme uprostřed zkoušky druhého dějství.
0: Jejda.
1: Takže mám myšlenky trošičku jinde, nevím, jestli úplně smysluplné krédo za sebe dostanu. Nicméně se samozřejmě na všechny těšíme a určitě vás nesklameme a těšíme se i na pana Petra Štěpána, který nám přislíbil zítra svoji účast.
0: No tak to je, řekl bych, jedna z nejzásadnějších věcí, ale samozřejmě, ať se vám daří. Víte, jak se to říká s tím zlom vás a jak se na to odpovídá mezi herci?
1: Tak, čert tě vem.
0: Tak. Já vám moc krát děkuju. To byla vedoucí spolku Ponte per l'arte Jitka Lukešová, která vás pozvala na zítřejší premiéru muzikálu Devět křížů v nastudování stejnojmenného spolku Ponte per l'arte. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Hezký den. Naslyšenou.
0: Teď je 15:39 a v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno ještě něco chybí. Ano, to dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Zamíříme v něm pod vodu už za pár chvil. Martin Písařík vám už za chvilku představí několik ryb s neobvyklými jmény.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriozní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

0: Like a rainbow.
1: S přimhouřením oka klidně můžu prohlásit, že tahle písnička má narozeniny. No, pozítří to bude 40 let, co byla vydána na malé desce. To byla Cyndi Lauper na vlně Českého rozhlasu Brno, True Colors. A když jsme tak u těch barev, obloha nad Brnem má barvu řecké modré. No a vás po 16. hodině a zprávách s Davidem Hasmanem čeká další humoriáda. U jejího mikrofonu se potká Patrik Rozehnal s Alešem Ulmem a já se s vámi budu muset rozloučit. Ale zítra ve 14 hodin se těším na slyšenou. U mikrofonu byl Borek.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Ti plotňáci, které my máme trošku obestřené jakousi aureolou zvláštnosti a bohemství, tak to tak vůbec nebylo, to byli prostě sprostí zločinci. A tady tenhle ten jeden z těch sprostých zločinců opravdu vzal toho chlapečka jenom tak z plezíru a hodil ho na Dornichu do Mlýnského náhodu, kde se ten klučina utopil. A bylo to proto, že se mu tak zrovna zachtělo.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Letní infekce drůbeže budou tématem páteční chovatelské poradny 14. srpna po 11. hodině. Veterinář Miloslav Martinec připomene, s jakými infekcemi se teď chovatelé ve svých chovech mohou setkat, jak se léčí, případně jaká preventivní opatření učinit. Řeč bude i o přípravě chovů drůbeže na podzimní období a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční chovatelskou poradnou provází Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno se snaží otevřít komunitní centrum v Komíně. Na povodí Moravy je situace se suchem vážná. Pitné vody pro zásobování lidí je ale v nádržích stále dost. Hokejisté Komety Brno odehrají v Jihlavě úvodní přípravný zápas před novou sezonou. A počasí zítra čekáme jasno a teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Brněnský magistrát se pokouší částečně zkolaudovat komunitní centrum v městské části Komín. Hotové je skoro rok, do domu ale nikdo nesmí. Stavební firma nestihla včas dokončit dlažbu kolem něj, navíc ji bude muset zřejmě skoro celou vyměnit. Za zpoždění zaplatí pokutu. Stavební úřad se teď podle mluvčího Brna Filipa Poňuchálka snaží vymyslet, jak budovu lidem otevřít.
2: My v současné době chceme, aby ta stavba jako celek byla zkolaudována. Už jsme měli jednání na stavebním úřadě, a to v minulém týdnu, kdy se snažíme zajistit veškeré podklady a dokumenty, které se k tomu potřeba. Chceme tu kolaudaci i přesto, že dlažba bude muset být ještě opravena.
0: Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná, informovala o tom jeho mluvčí Jana Kučerová. V některých částech povodí od začátku roku spadlo jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů srážek. V nádržích je ale podle povodí Moravy dostatek vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Státní podnik kvůli současnému stavu svolal pracovní skupinu s názvem Sucho. Ta se zaměřuje hlavně na nejvýznamnější vodní nádrže zásobující vodou obyvatele Jihomoravského kraje a Vysočiny. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v souvislosti aktuální situací uvedl, že by obnovil Národní koalici pro boj se suchem. Ta vznikla v roce 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce z ANO. V pondělí to podle Babiše bude řešit vláda. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla o 71 haléřů na 41 korun na 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 44 korun a 6 haléřů, v porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Sport. Na ledě prvoligové Jihlavy nastoupí hokejová Kometa Brno k úvodnímu přípravnému utkání před zářijovým startem extraligové sezony. Po čtyřleté pauze povede Brňany opět jeho jako trenér majitel klubu Libor Zábranský. Upozorňuje ale na to, že mužstvo stále dobře zná.
3: Je tady 16 hráčů, který jsem kaučoval, ať už na úrovni, třeba, že jsem měl tu čest národním týmu, nebo i při titulu, anebo dokonce některý třeba v dorostu nebo v žákách. Takže já tam vidím obrovskou devizu, že kometáci si vychovávají svoje děti a máme je tady. Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme jasno, nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Vád bude slabý vítr východních směrů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zůstává fronta od 9 křížů z kilometru 167. Pro kamiony je to k dálnici D2 na zhruba 3 hodiny. Osobními auty je to celé na 50 minut na kilometr 196. A nehoda omezuje provoz v Brně v Hněvkovského ulici. Srazilo se tam osobní auto s nákladním. Místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně, a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma. Už se na mě usmívá. Aleš,
5: je hezké odpoledne. Určitě, paní, se těším. Pochváleno buď léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
4: Všechno bude.
5: Ano.
4: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
1: Humoriáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radosti Miroslav Horníček, já jsem ho navštívil u nich, s jeho paní ještě za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem má Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na něj, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí, já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavou, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavou a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece, dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjel a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo? Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil

0: a taky mu visela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
1: Taky se vám ale ještě někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodilo službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
2: ano,
1: nebo
2: ano.
1: Nedorazil kostým třeba, ve
2: no, které jste jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím škoda toho Vostřela, že
1: ano.
2: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labském Mouřeninovi, tuším, a ten hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase, Darku.
1: To jste měl dostal pak nějaké fackovné, ne?
2: No, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic to, ale takže tam se děli takový věci, no já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej,
1: aha,
2: jako, a ona si na mě sedla ze strany jako na fotel a to bylo mělo být vtipné a teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
1: jo,
2: tak
1: se pohupovala.
2: Si říkala, mladý, ten to vydrží, tak se pohupovala. Já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možný, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhý, ano,
1: co se
2: nebo
1: stalo?
2: Oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla, všechno vycházelo.
1: Aha, bylo to jiné podlaží, nebo co?
2: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval z toho reproduktoru, jako kdybych se mu nějak ublížil, ten informátor.
1: Jo.
2: No.
1: Tak všechno zachráněno.
2: No, nakonec dobrý.
1: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v téhle chvíli a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás tam z rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, děkujeme. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy. A přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela je jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Musí... Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás, měl tedy taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolí psa, krásně, jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli, jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a... Verich měl takovej kameninovej, takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalýmu vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. A to byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se musel za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá. Mm-hmm.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom jako vypravěč úžasný, jenomže ten horníček byl prostě, to měl být cizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohle to říkat, já se prostě se styděl, jako jo, ale přitom byl uchovatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít. Což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: Ne, že... A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: Tak dobře, ale to bylo tak, jo, no. No.
4: Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl...
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi.
3: Tam ještě byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude. A bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlédnuto. Ano.
4: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo je to
3: oba
4: rada?
3: Oba dva jsme to vybrali
4: fakt,
3: stejně,
4: jo?
3: No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvaty, že vymyslím něco jiného, a pak ne, podívej se, chvíli máš hůl teďka, nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám, to je pravda na tom Rodosu, tam jsem byl asi 4
4: tam
3: dny.
4: Už ne.
3: Ne, tam, ne, právě, že tam pojedu, protože znám tam ty doktory, jako, tam už tě volou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
4: špitál.
3: Myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teď.
4: Tak jo, tak jako, hezkou no. Dovolenou teda
3: no,
4: už dopředu.
3: No a to
4: přijde.
3: Jedeme na Rodos tedy v půlce září. No.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme, s jakým jménem a jako ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, o půlnoci, kdyby se mě zbudil, tak já když byšel, teda ne, aby se mě chodili budil o půlnoci, klidu, ale nechte toho čověče. Po půlnoci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrskali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všech si nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vov ausgerechne. Vo půl noci, jo. Já když prská. Vobno, ještě dnes, ale vo, když by, ještě dneska. Vobno, když bych se zmrskal. A tady je, ale hodně. Ale jiný třeba, teď nevím, jo, hodně. Tře, jo, pak jsem ještě ke všemu se učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, to nejde, to je úplně jiná řeč než naše. Je každý slovo jiný. No tak. Nejsem cvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, přehazuje všechny. Sice arabské, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No, ale když se na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale, no protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se snad někde váhá. A když vás tak sleduju, mě to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některej rukou, tak ještě línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko vy té. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak to je herecké, no, zpívání. No, v něj něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou zpíval.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No. Jo.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspěl tu písničku támhletu, kterou vy pak najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize, vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to kabarety byly, no. A tohleto.
1: Byly zábavné pořady, i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, ano, a no. To už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, jo, jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí, typově, jako, že jo.
1: Jo.
2: No. Tam bylo, kousek jsem byl od toho, abych hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč to sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo zrovna
2: Ale taky mladý děl rozsah takový a tohle to a všechno. Asi se jim vzdál takovej jakoby kněžštější. než já.
1: Říká Aleš Ulm. Vybral nám Luďka Sobotu. Já zas z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyslná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad.
0: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého. A budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je to humory. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava, a já bych si přála, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujem.
3: A
2: děkujem.
3: Přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav Skarviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepí, už to můžu říct. Dáme. Pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Ano. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka. Tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to, víte, jak se to... Já už byl starý pacholek a už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozlížela, jako jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní, nebo kam to chodíte, vy sviňáci? A když se slíkat, tak ji po očku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Ta taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že se nějaký nebrává. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že ono. Tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlédnutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se s kamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemám mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže... No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do vohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, tam dole 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý sem by nadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil, nechci si, že ta nic slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, a už máte rád tak s odstupem trošku, že jo? Nebo mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo? Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta, já jsem mu za to vděčný, bač po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco u mě, pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. To je velice taková zajímavá zásada. Jsem se tak podvědomě říct, dělal jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný, on byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik, on měl hospodu. Je, my jsme živnostníci, no, šetadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotížil, ale vždycky, když legrace, když jsem... My jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle barchanti číhali mi přes rameno, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. A jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečko, jako by jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali, restaurace u Rudé hvězdy.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou, kam,
5: ano, ano,
2: kde
5: ano,
2: to venkovní sprchu.
5: Ano,
2: tak.
5: Ano, takový, tohle, jo, jo, tak jo. Tam jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a to a on furt nechtěl, a jakože ne, a tohle to, na to. No a že už je starý na to. A takový, já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši. No já už jsem všechno řekl. A takový byl jako potěšený, ale no a tak jsem mu vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že jo. No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si tě taky nějaký věci vyplynuly, jako, kdy on
2: se
5: měl takový divočejší období a platila na něj jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka,
2: žena, manželka.
5: Ale manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: No,
5: to byla tajemnice divadla Národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla. Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 01 04.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré odpoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice Opavsko, hlasu pro Ačko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří. Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fritku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím pana Klepla.
1: Pana Klepla, jasně. Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi prosím tě správnou hromádku z dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte to, ale to zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. Nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Všem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuju? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad my se ona televize zlobí, že jí konkurujeme, to snad my jsme... Měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Přijímáte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byla ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhlubějí se zároveň.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, a hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude tu jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Hořenková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: České lesy trpí nedostatkem vody, kvůli suchu nepřežily některé sazenice. Ve Studenci na Třebíčsku hoří les na stejném místě jako včera. Zámecký park v Moravském Krumlově zaplní rocková hudba. A zítra čekáme jasno a teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Letošní extrémní sucho způsobuje na některých místech v tuzemských lesích dřívější opadávání listí. Stromy v horku spotřebovávají více vody k ochlazování, ta potom v listech chybí. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují taky na jarních sazenicích. Místy jich uschly desítky procent.
4: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
5: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
6: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromů nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
5: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Další požár ve Studenci na Třebíčsku likvidují aktuálně krajiští hasiči. Podle jejich mluvčí Petry Musilové hoří na ploše 20x30 metrů a jedná se o stejné místo, na kterém zasahovali ve středu. Podle údajů na webu krajských hasičů byly před 17. hodinou na místě 4 hasičské cisterny. Centrum Zlína se dnes večer částečně uzavře kvůli tréninkovým jízdám před páteční městskou rychlostní zkouškou Barumček Rally Zlín. Omezení potrvá do půl druhé ráno. Kvůli červencovému požáru 34. budovy bude navíc pro diváky uzavřená Vavrečkova ulice u vyhořelého objektu. A to dnes večer i během pátečního závodu. Samotná trasa rychlostní zkoušky se ale nemění, pokračuje ředitel závodu Jan Regner.
7: Budeme tam mít zvýšenou službu, plus tam budeme mít nějakou ostrahu a plus jsme postoupili jednání s policií České republiky tak, aby to všechno proběhlo v pořádku, takže prosím veřejnost, aby nevstupovali do těchto prostor.
2: Automobilové závody budou ve Zlíně a jeho okolí od pátku do neděle. Více než 30 rokových kapel z celého světa vystoupí od dneška do soboty v Zámeckém parku v Moravském Krumlově. Hlavní hvězdou festivalu Rock Castle je kapela Powerwolf, která zahraje v pátek. Návštěvníky ale kromě tvrdé hudby čekají také prohlídky samotného zámku, doplňuje za pořadatele Jiří Daron.
8: Specifický je festival Rock Castle především svým prostředí. Za podiem stojí krásný zámek. Fanoušci kromě světové dramaturgie a kapel celého světa můžou vidět i třeba slovanskou epopej Alfonze Muchy, protože pro ně organizujeme pravidelné prohlídky.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme jasno, nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů, biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna postávají kamiony od 9 křížů z kilometru 167. K dálnici D2 je to na více než 2 hodiny. Osobní auta více popojíždí z kilometru 189, proto je to celé od 9 křížů asi na 50 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: Pohodové letní odpoledne krátce po 17. hodině ve čtvrtek 13. srpna posloucháte Český rozhlas Brno. Právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Za malou chvíli vám David Hasman nabídne přehled nejdůležitějších událostí dnešního dne. Počasí probereme s brněnskými meteorology a v reportáži budeme řešit, jak sucho působí na stromy v brněnských lesích. Dozvíte se, proč zůstává stále nevyužívané nově postavené komunitní centrum v Komíně a krátce po půl se opět vrátíme k hledání důvodů rekordní vlny veder minulého týdne. A prázdninově tradičně v tomto čase se ponoříme do 41. dílu temných letopisů moravských. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co se děje, případně co se stalo na Jižní Moravě. Následující hodinu vás provede Alena Přikrylová. Dobrý poslech.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Hana Zagorová na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 8 minut po 17. hodině a s létem se ještě zdaleka neloučíme, i když prázdniny vstoupily do své poslední čtvrtiny. I během léta pro vás máme Den v kraji, který s pravodajským přehledem otevírá David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Brněnský magistrát se pokouší částečně zkolaudovat komunitní centrum v městské části Komín. Hotové je skoro rok, do domu ale nikdo nesmí. Stavební firma nestihla včas dokončit dlažbu kolem něj, navíc ji bude muset zřejmě skoro celou vyměnit. Za zpoždění zaplatí pokutu. Stavební úřad se teď podle mluvčího Brna Filipa Poňuchálka snaží vymyslet, jak budovu lidem otevřít.
3: My v současné době chceme, aby ta stavba jako celek byla zkolaudována. Už jsme měli jednání na stavebním úřadě, a to v minulém týdnu. Se snažíme zajistit veškeré podklady a dokumenty, které se k tomu potřeba.
2: Voda v obecním vodojemu ve Hvězdlicích na Vyškovsku klesla na kritickou hranici. Městys proto tento týden zakázal používání pitné vody k zalévání zahrad, mytí auta nebo napouštění bazénů. S nedostatkem vody se obec v předchozích letech nikdy nepotýkala. Letos ale místní studny kvůli suchu poprvé nestačí pokrýt veškerou spotřebu. 4 vyřazené sanitky z jihomoravských krajských nemocnic dostanou nové využití na Ukrajině. 3 auta ze Znojma, 1 z Kyjova zamíří do Dněpropetrovské a Zakarpatské oblasti, kde pomohou v místních s poničenou zdravotnickou infrastrukturou, vysvětluje mluvčí kraje Eliška Jandová.
4: Trojici sanitních vozů, které sloužily ve Znojemské nemocnici, jsme již předali neziskové organizaci Postbellum. Na Ukrajinu zamíří také sanitka z nemocnice Kyjov, kterou tentokrát do Zakarpatské oblasti dopraví přímo Jihomoravský kraj.
2: Řidiče na Vyškovsku a Brněnsku omezuje nová dopravní komplikace. Správa a údržba silnice dnes uzavřela úsek mezi Hostěrátkami Rešovem a újezdem u Brna kvůli opravě mostku. Objízdná trasa vede přes Šaratice. Opravy potrvají až do konce října. Na ledě prvoligové Jihlavy nastoupí hokejová Kometa Brno k úvodnímu přípravnému utkání před zářijovým startem extraligové sezony. Po 4leté pauze povede Brňany opět jako trenér majitel klubu Libor Zábranský. Utkání začne už za pár minut.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Kapela Rangers na vlnách Českého rozhlasu Brno 13 minut po 17. hodině. Taková ideální táboraková písnička, kterou si možná dnes večer zaspíváte podle toho, jaké bude tedy počasí.
1: Počasí.
0: A na počasí se v tuhle chvíli už ptám brněnské meteoroložky Báry Kučerové. Krásné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: V centru Brna máme jasno a 28 stupňů. Jaké počasí máme aktuálně na celé Jižní Moravě?
2: Tak na obloze je to téměř, nebo je to všude stejné, to znamená jasno, bez oblačnosti, bez mráčku, sluníčko a teploty se teď nejčastěji pohybují zhruba mezi 29 a 26, 25 stupni Celsia, ta maxima dnes byla mezi 31 a zhruba 27 stupni.
0: Jak moc se nám během večera a noci ochladí a jaká bude obloha? Budeme mít možnost i dnes večer vyhlížet třeba Perseidy?
2: Ano, na Perseidy určitě dnes bude příznivé počasí, večer i noc by měly zůstat nebo zůstanou jasné a potom ranní teploty budou mezi 15 a 12 stupně Celsia, v údolích lokálně kolem 10 stupňů Celsia a k tomu bude vát slabý severovýchodní vítr.
0: Jaké počasí budeme mít v pátek?
2: Pátek zůstane na obloze stále stejný, to znamená počasí bez oblačnosti, teploty, tam už se to trošku měnit bude, 29 až 32 stupňů Celsia a vítr ten stále zůstane také stejný, slabý východních směrů.
0: A jaký bude víkend?
2: Nebo sobota a větší část neděle nebo velká část neděle bude stále stejná, to znamená málo oblačnosti, respektive bez oblačnosti. Sobotní maxima mezi 31 a 35 stupni Celsia a v neděli ta maxima mezi 34 a 37 stupni Celsia a v průběhu neděle spíš až odpoledne a potom i později večer bude přibývat oblačnosti na polojasno a výjimečně se večer na západě kraje oblačnost ještě trošku zvětší a s velmi malou možností se tam objeví i nějaké možná přeháňky.
0: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. No a těším se zase někdy naslyšenou. Přeji vám krásné dny.
2: Naslyšenou.
0: Naslyšenou. O několik týdnů napřed jsou stromy v českých lesích. Kvůli suchu a horku začaly už teď shazovat listí. Lesníci sčítají i ztráty na jarních sazenicích. Třeba v brněnských městských lesích uhynuly desítky procent mladých stromků vysazených na jaře. Více vám prozradíme za chvíli v reportáži, tak zůstaňte s námi.

0: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, písně

0: Tom Jones a jeho slavná píseň, kterou nahrál roku 1967 na vlnách Českého rozhlasu Brno. 24 minut po 17. hodině a vrátíme se zpátky do našeho kraje. Žluté listí jako na konci října a uschlé sazenice mladých stromků. Takové jsou projevy sucha v tuzemských lesích. Jejich správci kvůli tomu mění třeba postup výsadby mladých stromů i jejich druhové složení. Desítky procent z nich ale ani tak letos vedra nepřežili. Třeba v lesích okolo Brna.
1: Vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček se s kolegy od jara staral o vysazené stromky. Přestože je zalívali, sucho je zničilo.
2: Byla tady vysázená vlastně dle bělokora. Ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly tyto sucha a vlastně ty nové přírůsty zaschly.
1: Ztráty na sazenicích jsou podle Bezdíčka v desítkách procent. Kvůli suchu tady mění i postup výsadby nových stromů. Místo na jaře jich příští rok většinu vysadí až na podzim, aby měli větší šanci přežít. Dopady sucha jsou tady vidět i na vzrostlých stromech. Kvůli nedostatku vody jim žloutne listí a začíná opadávat.
2: Největší problém máme teďka u dřevin, jako je buk, ty nám chřadnou třeba do půlky koruny. Další problém je u modřínu a nebo třeba jedle bělokora.
3: Tak to by ten les měl vypadat, řekněme, v jaké části toho roku, jak moc napřed je?
2: Teď je napřed tak minimálně 2,5 měsíce.
1: Důvod opadávání listí je ale jiný než na podzim. Běžně si stromy sami určí, kdy už listí nepotřebují, teď ale kvůli horku nemají na vybranou.
2: Když jsou ty vysoké teploty, ten strom se snaží ochladit tak, že ze sebe pouští vodu a z kořenového systému nahoru si táhne vlastně tu vodu novou. Pokud nemá odkud tu vodu táhnout, tak se samozřejmě dále ochlazuje, ale už tam žádná voda nepřichází.
1: Listí tak jednoduše nemají z čeho živit. Oslabené stromy jsou navíc náchylnější k napadení škůdci, jako je kůrovec. Lesy města Brna se suchu snaží bránit zadržováním vody, například budováním retenčních nádrží. A v posledních letech mění i skladbu vysazovaných stromů.
2: Zaměřili jsme se na dřeviny, jako je třeba dub, který vlastně to sucho zvládá mnohem líp než třeba buk. Stejně tak jsme se zaměřili třeba na borovici, která je na to sucho také lépe adaptovaná.
1: Do budoucna je přesto podle Bezdíčka reálné, že některé méně odolné druhy z českých lesů zmizí. Podobné problémy jako na jihu Moravy sucho způsobuje i v ostatních regionech. Pokračuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
4: Účinně se proti němu bránit nelze, ale kombinujeme různá opatření, která ho mohou zmírnit. V rámci našeho programu vracíme vodu lesu, hloubíme tůně, vytváříme mokřady a v tocích dřevěné či kamenné přehrážky, které zpomalují odtok vody z krajiny a zvyšují tak hladinu podzemní vody. Také revitalizujeme potoky.
1: Na jihu Moravy se státní lesníci snaží suchu bránit i řízeným zaplavováním lužních lesů. Eva Jouklová dodává, že letošní extrémní počasí se propíše i do struktury stromů.
4: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
1: Letošní rok je podle Českého hydrometeorologického ústavu jeden z nejsušších od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, den v kraji.
0: A zpravodajskou publicistická hodina pokračuje i za chvíli další reportáží. Dělníci v Brně před rokem postavili nové komunitní centrum, které se zatím nesmí využívat. Stavební firma kolem něj totiž nestihla včas položit dlažbu. A i když je dávno dokončené, musí ji zase předělat. Po písničce Michala Hruzy se k tématu vrátíme, tak zůstaňte s námi.

0: Ryba ve vlnách Českého rozhlasu Brno díky Michalu Hruzovi. Skoro rok stojí v centru brněnského komína komunitní centrum pro děti, rodiny a seniory. Nikdo ho ale nesmí používat. Stavební firma nestihla včas dokončit dlažbu okolo a bez ní dům nešlo skolaudovat. A teď, když už mají dlaždiči hotovo, budou muset skoro celé prostranství předláždit. Magistrát proto nakonec začal hledat způsob, jak dům otevřít i bez dláždění.
1: No oni to snad, že se to bude předělávat, někdo říkal, jo, protože prostě lidi nadávají, že je to hrozně, že je to prostě opravdu nerovný, jako jo.
2: Jedna z místních obyvatelek ukazuje na nově vydlážděné prostranství ve svahu kolem nového komunitního centra. A když se podíváme blíž, opravdu jsou některé žulové kostky příliš blízko u sebe, jiné zase příliš daleko. A podle starostky komína Milady Blatné ze Zelených to není v pořádku.
3: Jsou totiž špatně kladený, takže se po nich špatně chodí.
2: Komunitní centrum zvané Stará hasička je tak skoro rok prázdný. Ne. Přestože je uvnitř vybavené, dovnitř ale chodí jen pracovníci.
3: Prostě každý den tady otevřou ráno okna a větrají.
2: Stavební firma měla vše dokončit loni v září, stihla ale jen dům. Když začala později s dlažbou, upozornil i technický dozor hned ze startu, že práce není kvalitní. To potvrzuje i magistrát, který celý projekt platí a taky za něj zodpovídá, dodává mluvčí města Filip Poňuchálek.
4: I když zhotovitel byl upozorňován, tak už v té době pracoval pod sankcemi a byl velmi tlačen k tomu, aby to dílo bylo dokončeno.
2: A tak firma nakonec pracovala dál, i když ne dostatečně kvalitně.
4: Zdálo se asi, že to chce dokončit s tím, že poté bude případně jen částečně opravovat ty lokální nedodělky.
2: Podle starostky Blatné ovšem bude nakonec potřeba předláždit skoro všechno.
3: Bude muset být z 80% předěláno.
2: Původní cena za rekonstrukci Staré hasičky se i kvůli dalším komplikacím zvedla ze zhruba 44 milionů korun na skoro 53. Po konci stavby magistrát firmě spočítá pokutu. Mluvčí Poňuchálek vysvětluje, proč dům šlo skolaudovat dřív.
4: To celé dílo bylo vysoutěženo jako jeden celek.
2: Po sérii problémů teď ale podle něj stavební úřad zkouší najít řešení, jak centrum otevřít.
4: Chceme tu kolaudaci i přesto, že ta venkovní část bude muset být ještě opravena.
2: Termín zatím není jasný. Vedení městské části už má přitom vymyšlená pravidla i ceník pronájmu. Spustila k tomu i speciální webové stránky a doufá, že dům otevře v září, když ne minulého, tak alespoň tohoto roku. Z Brna Tomáš Krmr, Český rozhlas.
5: Den v kraji.
0: Tolik o kauze komunitního centra v Brně Komíně a i následující téma bude horké, a to nikoli jen obrazně, ale doslova. Budeme se věnovat tomu, jaký meteorologický jev může za rekordní noční teploty v Bystřici pod Hostýnem. Tak zůstaňte s námi. Zpívá nám Petra Janů. Dobrý poslech.

0: Stále posloucháte pořad Den v kraji, máme 17 hodin a 37 minut. Dál se budeme věnovat tomu, co v posledních týdnech trápí celou republiku. Vedru. Bystřice pod Hostýnem si minulý týden připsala celorepublikové prvenství, kvůli kterému se ale ve městě dvě noci nespalo úplně dobře. Právě po setmění tam totiž meteorologové naměřili hodnoty přesahující tropických 27 stupňů Celsia. Nikde jinde v Česku tak teplo přes noc nebylo. Proč tomu tak bylo právě v Bystřici pod Hostýnem, zjišťovala naše reportérka.
1: Nevím, jak je to možné, že tady teď bylo opravdu až takový vedro.
2: 82letá Milada Vítová žije v Bystřici pod Hostýnem celý život. Letošní léto považuje za teplotně extrémní.
1: Už třeba, já nevím, a i loni nebo předloni taky bývaly už takový dosti horký ty léta, ale vždycky přes tu noc se to ochladilo. No.
2: Proč se při vlně veder minulý týden právě v Bystřici pod Hostýnem držely noční teploty nad 26 stupňů, vysvětluje meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Mojmír Martan. Může za to umístění města pod Hostýnskými vrchy.
3: Což při určitém proudění od jihu nebo jihu východu se tam projevuje lokální takový fénový efekt, kdy přes ty Hostýnské vrchy proudí teplý vzduch, který se potom při poklesu do těch nižších partí, kde se právě nachází, ta Bystřice pod Hostýnem otepluje a vysušuje, takže to tam lokálně zvyšuje teplotu vzduchu.
2: Podle meteorologa tento fén v Bystřici ovlivňuje teplotu opakovaně, teď ale přišel v čase extrémních teplot.
3: Ten jak se tam projevuje i třeba někdy v zimním období, takže je to jev, o kterém víme.
2: Podle paní Vítové ale právě díky okolním Hostýnským vrchům bývají teploty ve městě mírnější než třeba na Slovácku.
1: Vždycky tady bylo chladnější, protože že ty hory, jak si to, jenomže teď taky ty lesy jsou vykácený, že ten Hostýn, Tesák, všechno, to, ten kůrovec to zničil, takže to taky hodně dělá, si myslím, že...
3: Kůrovcem bych to asi nespojoval. Je to právě spíše tady ta orografická záležitost, tedy to uspořádání toho terénu.
2: Uzavřel meteorolog Mojmír Martan. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.
0: A po písničce se zaposloucháme do temných letopisů moravských. Tentokrát se vrátíme do roku 1927 a řeč bude o trojnásobné vraždě. Tak zůstávejte i dál s Českým rozhlasem Brno a pořadem Den v kraji.

0: A máme tu 41. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná ty smutnější součásti historie Moravy, které často zasáhly životy mnoha rodin. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý všední den v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1927, trojnásobná vražda pro 4 koruny. Tahle vražda se stala přímo v komplexu zámku v Náměšti nad Oslavou. Konkrétně v tamním bytě o 9 pokojích, který na začátku první republiky obýval ředitel Hagvicovského velkostatku Jindřich Tyl, jeho vážně nemocná manželka a také jejich služka. 3. února 1927 před půlnocí lidé spozorovali v budově oheň a přivolaní hasiči uvnitř našli 3 zmasakrovaná těla. Nikdo netušil, že s hašením i odnášením těl pomáhá i vrah. Tehdejší vyšetřovatelé na místě sejmuli otisky prstů, zaujalo je i otevřené okno na toaletě umožňující přístup k bleskosvodu a stopy ve sněhu pod ním. Vyšetřovatelé zjišťovali, co zmizelo. Usnadnil jim to sám pan lesní rada Tyl, který vše pečlivě evidoval, takže bylo jasné, že z jeho zásuvky se ztratily pouhé 4 koruny. Navíc však chyběly stříbrné příbory. Dobové údaje si všímají netradičního momentu. Když četníci přivezli služební psy, jeden z nich ani nedostal pachový vzorek, rozeběhl se a skočil na přítomného Gustava Vojtěcha. Muže podřízeného zavražděnému a jeho možného nástupce, který spolu s dalšími zaměstnanci čekal na požadavky vyšetřovatelů. Zpětně někteří lidé psí reakci označovali za důkaz. Náhoda to nebyla jediná. 26-letou zavražděnou služebnou, která měla před svatbou, při pohřbu vyprovázeli podle zvyku místní mladí lidé, opět včetně Gustava Vojtěcha. A když farář mával kropenkou, upadla její vrchní část a dokutálela se k Vojtěchovým nohám. Tyhle momenty však všichni zdůrazňovali až zpětně. A možná také v souladu se zájmem tisku, nejen vzhledem k místu a počtu obětí nešlo o obyčejnou vraždu. Ostatně na místo zamířil také jasnovidec Erik Jan Hanussen. Muž, spojovaný později s vrcholnými představiteli nacismu, tehdy pobýval v Brně a za pachatele neurčitě označil někoho ze zámku. Kriminalisté hledali, kdo měl k činu motiv. Brali lidem otisky prstů. Nemohli se přitom dopátrat jednoho z mužů, kteří měli do zámeckých prostor přístup. 23-letý zahradník Oldřich Filipín zmizel a jeho matka oznámila, že ho pohřešuje. Pak se ukázalo, že pobýval v zámeckém sklepení, kde se pořezal na rukou, nohou i krku s přáním zemřít. Když se mu to nepodařilo, vyškrabal se ven a nejprve ho ošetřila matka, pak v nemocnici. Tam ležel v polobdělém stavu, dokonce se tak i přiznal k činu. Jeho otisky se shodovaly s těmi z místa. Nejprve tvrdil, že ho k činu přesvědčil právě Gustav Vojtěch. Pak toto tvrzení odvolal a popsal, jak se do bytu vkradl, aby získal peníze na založení vlastního zahradnictví. Nejprve u dveří zabil služku a pak oba manžele. Na několika místech založil požár a když nenašel peníze, vzal aspoň příbory. Výpovědi opakovaně měnil, i o podzemí tvrdil, že tam byl zavřený nedobrovolně. Řetězec důkazů, včetně otisků prstů na místě činu, ho ale usvědčoval. Původně obviňovaný Gustav Vojtěch ještě nějakou dobu zůstal ve vazbě. Náměšť pak opustil. Dodnes kolují informace o tom, že duševně slabší Filipín to neměl ze své hlavy a jednal na jeho objednávku. Soudní proces však potrestal Filipína nejen za trojnásobnou vraždu, ale i za napadení dozorce ve znojemské věznici a další drobné činy, včetně křivého obvinění. Výrok soudu zněl trest smrti. Prezident Tomáš Garrigue Masaryk verdikt změnil na doživotí, které měl Filipín strávit ve věznici na Mírově. Tam v roce 1936 zemřel na tuberkulózu.
1: Český rozhlas Brno Temné letopisy moravské.
0: Dozněl 41. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisu napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase zítra v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno.

0: Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za chvíli vstoupíme do poslední čtvrtiny prázdnin a někteří pečliví rodiče, kteří mají rádi vše připravené včas, už svým dítkům zhánějí pomůcky a další potřebné věci do školy. A v nejednom případě možná zjistí, že loňská školní brašna už nevyhovuje a je nutné pořídit novou. Státní zdravotní ústav té souvislosti varuje, že není dobré řídit se jen módou a atraktivitou obrázků, ale hlavně zdravotními hledisky. No a my vám jejich doporučení teď zprostředkujeme. U menších dětí volte brašnu, aktovku nebo batoh stabilnějšího, pevnějšího tvaru, který umožňuje větší přehled nad učebními pomůckami. Důležitou součástí je pevné nepromokavé dno, zajišťující stabilitu a tím i ochranu učebních pomůcek před znehodnocením v mokru. Zadní stěna brašny nebo batohu by měla být z prodyšného materiálu a současně vystužená. Místo opory vypolstrovaná, přizpůsobivá anatomickému tvaru. Zad. Nezbytné je také pevné vypolstrované držadlo s dostatečným prostorem pro úchop ruky i v rukavici, poutko pro zavěšení brašny, průhledné okénko na jmenovku a rozvrh a samostatná uzavíratelná přihládka na klíče a na peněženku. Nepostradatelnou součástí brašny jsou bezpečnostní prvky, zlepšující viditelnost dítěte na silnici a na přechodech. Tak šťastnou ruku při výběru. A jestli je vám líto, že prázdniny už příliš rychle utíkají, tak vězte, že podzimní prázdniny budou už ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října. No a stejně tak je to i s naším pořadem. Hodina pro něj vymezená uběhla rychle, no ale smutně být nemusíte. Teď se nám blíží 18. hodina zprávy s Davidem Hasmanem a po 18. Morava krásná zem s Květou Navrátilovou. Od mikrofonu s přáním pohodového letního večera se s vámi pro tuhle chvíli loučí Alena Přikrylová. Opatrujte se.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Od pondělí začne fungovat Národní koalice pro boj se suchem, řekl to premiér Andrej Babiš. Nevyužívanou požární nádrž v Hruškách na Břeclavsku přestavují dělníci na areál s přírodním amfiteátrem. V budově bývalých šmeralových závodů začíná druhá výstava. A zítra čekáme jasno a teploty do 32 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Vláda obnoví Národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedala v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun, dodal premiér. Opozice ale vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961. V Hruškách na Břeclavsku dělníci přestavují nevyužívanou požární nádrž na venkovní amfiteátr. V původní betonové konstrukci ze 70. let minulého století nově vybudují pódium, hlediště i zázemí pro účinkující. Stavba za 38 milionů korun bude hotová na konci listopadu. Podle lidovecké starostky Jany Filipovičové tak v obci vznikne chybějící místo pro společenské akce.
4: My máme různé akce, které pořádají naše spolky, například vánoční veselení, plánujeme, že bychom realizovali také letní kina. My jsme doteďka takovýto prostor žádný neměli, takže počítáme zcela určitě i s nějakýma koncertama.
2: V příštím roce by mělo v areálu přibýt taky dětské a workoutové hřiště a taky hřiště na petank. Vlak v brněnských Žídenicích dnes odpoledne srazil a zabil člověka, řekla to mluvčí homravské policie Petra Hrůzová. Provoz na trati na Brno-Maloměřice byl asi hodinu zastavený. Před 17. hodinou začaly vlaky jezdit po jedné koleji sníženou rychlostí, uvedl to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Podle informací na webu Českých drah by se v tuto chvíli mělo na trati jezdit již bez omezení. Galerie současného umění Šmeral Art Factory v Brně dnes otevírá novou výstavu s názvem Vysoké otáčky. V industriálním areálu u řeky Svitavy představí malby Vladimíra Houtka a sochy Tomáše Roubala. Jejich spojení podle ředitelky galerie Evy Prázdné zapadá do historie bývalé tovární budovy.
5: Vysoké otáčky, ty nejsou jen o rychlosti, jsou především o energii a napětí, kde je energie koncentrovaná natolik, že už musí přijít nějaká změna. A právě s tím pracují oba autoři, každý ale úplně jiným způsobem. U Vladimíra Houtka je to pohyb a napětí, které vzniká v obraze. U Tomáše Roubala zase fyzická síla toho materiálu a objektu.
3: Počasí.
2: Zítra na Jihomoravě čekáme jasno, nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů, biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 171 postávají kamiony. Nesouvisle pokračují do omezení ke sjezdu na Bratislavu. Osobními auty pojedete celý úsek zhruba hodinu. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali polku Jana Slabáka Po dědině, hráli Ištvánci ze Šardic. Věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Alena, na Slovensku slaví jmeniny Lubomír. Ještě jednou vše nejlepší.

0: Krásný valčík nám dozněl a pojďme si poslechnout paní Květinku z Pitína. Já vás zdravím.
1: Já také zdravím. Zdravím Český rozhlas Brno a Zlín. Vás, paní Navrátilová, zvukového mistra a všechny posluchače. Zítra v Křepicích má narozeninový den paní Jaruška Urbánková. Štěstí, zdraví, pohodu a František, ať ju vyzve Jarušku k tanci, to přejí Hochmanovi z Pitína. Také zdravíme manžela jako Františka. Přejem pěknou oslavu. Posíláme písničku a poděkování manželům Koktavým do Nivnice, panu Broňkovi Uhrovi a jeho mamince do Dolního Němčí, do Bojkovic panu Stanislavu Šašinkovi, vždy pevnou mužku při lovu, manželům Hlávkovým do Miroslavy, manželovi Vilémovi, Marušce Žemlové i na Vysočinu a všem našim přátelům. Pětuško, moc děkuju, písničku také pro vás a zvukaři. Děkuju. A mějte se.
0: Děkujeme také, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuju, nashled.
0: A teď už paní Jakubíčková z Bystřína, vítejte.
2: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát Alence Kristové do Dambořic. Má dnes svátek. A ještě bych chtěla popřát Petře Ingrové z Milotic. Ta má v pondělí svátek, narozeniny a s manželem zrovna oslaví 13 roků svatby. Tak jejímu manželovi Staňovi

0: hodně štěstí, zdraví. A ještě bych chtěla pozdravit Natálku Jaksovu, dobřence a její rodiče, i babičku a dědu Jaksovi a Mirka Janku z Bánova a Jardu Wolfa z Otnic. A ještě má 70 roků i Luděk Marý, senior z Vacenovic, tak bych mu chtěla taky popřát hodně štěstí a zdraví. A moc krát teda děkuju.
1: Ano, paní Jakubičková, já vám přeji hodně zdraví, ať vám co nejlépe a budu se někdy těšit příště. Ano, nashledanou.
0: Děkuju.
1: Tak a pojďme na písničku Není takej frajárky. František Maďa starší, Stanislav Pěnčík a Moravská osma.

0: Tak já vítám pana Vaška od Olomouce.
1: No, dobrý den, vítám vás taky a přeji vám pěkný den. A potřeboval bych zahrát svým synovcům dvěma Křižanovým ze Sedlec u Mikulova a budou mít letos oba dva, jak Zdenek, tak Jarek Křižan, narozeniny. Budou slavit v tomto měsíci brzy už. A potřeboval bych dále pozdravit své přátele ze Sedlece, sice Jiřího Palinka a dále svého spolužáka také Karla Topola a další sousedy bývalé Jarka Zahnašovýho a další všechny své spolužáky ze střední zemědělské školy v Mikulově, kde jsme v roce 63 jako ročník slavili poslední majáles v tomto roku nebo do tohoto roku, kdy jsme řešili majálesy a sami jsme ho pořádali jako třídy A a B. Tak to je všechno zatím. Nashledanou.
0: Mějte se moc hezké, ať se daří. Nashledanou.
1: Děkuju.
0: Tak a teď už další telefon. Halo, halo. A tak ten nám tam utekl. No tak snad se dovolá ten posluchač, který volali, protože jsem nestihla si napsat jeho jméno. Tak dobře, pojďme na psané přání, které tady mám. Dobrý den. Přejeme k svátku naší mamince, babičce, prababičce, paní Alence Baumanové ze Šlapanic. Hlavně zdraví, štěstí, boží požehnání a hlavně spoustu elánu, který můžeme všichni závidět. To jí přejí Lubomír a Zuzana Jakubíčkovi z Kozojídek za celou rodinu, včetně malých kuřátek. Pozdravujeme i všechny tetičky a strýčky a ať jí připíjí na zdraví, živio a moc děkuji. Takže to bylo přání, dáme písničku. A i to širé polečko. František Třetina, zaspívají sourozenci Baťkovi a cymbálová muzika Technik Ostrava doprovodí.
2: Český rozhlas.

0: Vítám ve vysílání pana Štefana z Gbelů. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navratilová. Já vás pozdravujem a zvukového mistra a já mám takovou prosbu, já bych se nechal zahrát. Dneska je Lubomíra u nás ve Gbelech, no na Slovensku. Tak Lubomírovi Masárykovi první, bývalému predsedovi družstva ve Gbelech.
0: Ano.
1: Všetko hodně zdravia, šťastá, nech sa mu darí a jeho manželku pozdravujem, Jojku. Potom druhý je Lubomír Komorník, to je dobrý kamarád můj. A ešte tretí je bratrec Lubomír Kubina. Tak já bych jim prál všetko dobré, všetko najlepší, hodně zdravia a už ostatní dojde, keď budú zdraví.
0: Dobře, je to všechno, prosím.
1: Prosím?
0: Jestli je to všechno?
1: No, ano.
0: Ano, dobře. Tak já jsem vám nechtěla skákat do řeči, nebo tak. Dobře, pane Štefane, já vám přeji vše dobré, pěkný večer, ať se vám daří a nashledanou.
1: Nashledanou, děkujem.
0: Ano, a teď už paní Majka z Uherčic, vítám vás.
2: Dobrý den, ještě jednou. Já bych chtěla dneska popřát svému bratrovi, který slaví 73. narozeniny a je to pan Zdeněk Vetr z Uherčic. Pevné zdraví, štěstí, spokojenost do dalších let přeje za celou velkou rodinu sestra Maruna, Staňa a Ilonka a Miloš Budinovi. Mockrát.
0: Naschledanou. No a já tady, ano, rádo se stalo. No a já tady připojím k tomu ještě e-mail jeden. Dnes slaví svátek paní Alena Kárníková z Jezeřan Maršovic. Hodně zdraví, lásky a neutuchající rodinnou pohodu, zejména za zahrádce s pejskem Bekem. To ti za celou rodinu přejí manžel Pavel a děti s rodinami, vnoučata Honzík, Kubík, Anička, Štěpánka, František a Šimonek posílají štípanou pusu a stejné přání k svátku posíláme i naší sestře Aleně Trechové. Tak, předali jsme a my hrajeme další písničku. Dvě dcérečky. Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská a Gloria.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám ve vysílání paní Marušku Koktavou z Nivnice. Vítejte.
3: Dobrý večer, milá paní Květuško, i já vás vítám a všechny milé posluchače. A já mám dneska přáníčko. Dnes má svátek milá paní Alenka Vaculová z Březové. Alenko, letí tobě pozdrav, milý, právě v tuto chvíli a přejeme ti hodně zdraví a zase zdraví, ať ta škaredá nemoc odejde. Nech si oklobena všemi přáteli a rodinou, co tě mají rádi, přejí teta a srdce. A ještě bych poslala
2: teta pro radosti. A kdo? To jsme nerozuměli. Teta a?
3: A strýc. Strýc,
2: jo, dobře.
3: Strýc, ano, z Nivnice. Ano. A ještě bych chtěla písničku pro radost poslat paní Květince, která posílala písničku jejímu manželovi Vilémkovi do Pitína a taky Marušce Kročilové a Veronice Moravčíkové a ještě Hedvice Janku na Březevu moc si pozdravují a taky Vítěnka Petráře. A všechny zkrátka přátelé do Moravce a všude, co mě znají, tak bych to chtěla říct.
2: Ano.
3: Tak vám, milá Květuško, taky přeji hodně zdravíčko a snad už máme trošku chladněji.
2: No máme, už je to dobré, to víte, že jo. Skoro by někdy řekla, že musím dát svetr.
3: No.
2: Je to takový,
3: ránu,
2: jako,
3: tak, jo.
2: Musí člověk někdy dát svetr. Po ránu a večer. Tak jo.
3: Už je to lepší.
2: Snad už to bude. Jo. No ještě to prý, jako teď ten víkend nějak se to tam má oteplit, ale pak už to snad bude
3: prožijeme,
2: dobré. To už zvládneme, ano.
3: Tak
2: paní Maruško.
3: Tak se všichni mějte hezky.
2: Ano, krásný večer. Nashledanou.
3: Taky přeji. Nashledanou a děkuji.
2: Ano, rádo se stalo. Tak a teď se podíváme do Holubic. Vítám paní Zdenu.
4: Dobrý večer, paní Navrátilová.
2: Dobrý večer.
4: Zdravím vás tam všechny ve studiu a všechny posluchače.
2: Ano.
4: Já bych dneska chtěla popřát paní Jarce Mrázkové k zítřejším narozeninám hodně, hodně štěstí, zdraví, ale hlavně moc a moc zdravíčka, protože teď má takový hodně těžký problémy, ale už se to blíží do finále a bude to zase dobrý. Moc, moc, moc zdravíčka. Děkuji vám, mějte se hezky.
2: Ano, tak držím palce, ať vše dobře dopadne.
4: Děkuji.
2: Paní Zdeno, nashledanou. Děkujeme. No a pojďme, přátelé, na e-mailovou poštu. Dnes slaví svých 69 roků pan Zdeněk Vališ. Přejeme mu hodně zdraví a rodinnou pohodu. To vše přejí manželka Božena a dcera s rodinou. Tak to bylo jedno přání, které jsme tady dali. Pojďme na další. Dobrý den, prosím, zahrajte do Želetic pěknou písničku panu Jendovi Křumalovi. Dnes slaví 77. narozeniny. Jendo, já ti přeji k tvým narozeninám hodně zdraví, životní pohodu s manželkou Maruškou do dalších let a ať se ti splní všechno, co si sám přeješ. To ti srdečně přeje kamarád Jenda Preč z Opavy. Děkuji, jsem váš stálý posluchač Českého rozhlasu Brno. A my moc děkujeme, ano, a přejeme vše dobré a dáme si písničku. Ta Lužická dědina, Zdeněk Vrbník, otextovali Helmut Zasijač a Mario Zasijač. Takže Miločanka nám bude hrát a jdeme na to.
0: Český rozhlas

0: písnička dozněla, pojďme si tady přidat e-mailovou poštu včera, neboli 14. srpna slaví narozeniny pan Jan Brychta z Lažánek. Hodně zdraví, radosti a elánu do života. Přejí dcery s rodinami, 5 vnoučat a 2 pravnuci posílají pusu. Děkujeme. Tak to bylo jedno tady přání a já tady ještě připojím další. Hudební dárek dnešnímu svátku ať potěší mladou, krásnou a charismatickou paní Alenu Alču Popčíkovou do Dolního Němčí. Alčo, co ti přát? Vždyť vše máš v kruhu milující rodiny po boku maminky, milovaného manžela a 2 úžasných dcer. Přesto přeji zdraví, štěstí, boží požehnání a radost z blížícího se nejkrásnějšího dárku, který co nevidět bude odtajněn. Tak ať si tuto novou roli, co nevidět, užijete všichni v kruhu rodinném, vám od srdce přeje Věra. Závěrem píseň ať potěší i mladou paní Klaudii s panem manželem, dále sestru Klaudky, prostě celou jmenovanou rodinu, včetně velké rozvětvené rodiny od manžela Klaudie na strání s přáním krásného letního večera a radosti z očekávání vám všem od srdce přejeme. Tak tento e-mail poslala paní Věra Pastorková. Takže předali jsme a pojďme na písničku. Lidová polka, Hej haj rozmarín a Moravěnka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak vítam ve vysílání pani Alenu Jelenovou z Božic u Znojma.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát všem Alenkám z Božic u Znojma. A je to Alenka Kapaňová, Čížková, Alenka Hrdličková, Alenka Hatašová, Alenka Ulmanová a já vám přeju, holky, všecko nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí a spokojenost. A zvláštní přání mám pro Alenku Valigurovou z Hrádku u Znojma. Te moc a moc děkujeme, co všecko pro nás dělá, pro klub důchodců a přejeme hodně zdravíčka. Alenko, drž se, přejeme ti hodně zdravíčka a držíme ti palce a ti všecko dobře dopadne. A všecky zdravíme, všecky posluchače a všechno, kdo poslouchá naše rádio.
0: Výborně. Tak já se s vámi rozloučím, přeji vám krásný večer, ať se vám daří, nashledanou.
1: Děkuju.
0: Ano, a teď další telefon, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Tady Lída, chci popřát Alence.
0: A prosím, a odkud voláte, paní Lído?
2: Čáslavic.
0: Tak výborně, paní Lída z Čáslavy, můžete mluvit, prosím.
2: Alenka, bývalá kuchařka v Čáslavicích, dnes svátek slaví. Výborně vaří, výborné řízky smažila, hodně svadebních hostin připravila. Dneska už je v důchodu a taky přejeme pohodu a hodně zdraví. Když už jsem se dovolala, tak všem Alenkám v Čáslavic přeje Lída Marcenková.
0: Výborně. Tak paní Lído, je-li to vše? Ano?
2: Ano.
0: Výborně. Tak rozloučím se, přeji pěkný podvečer. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak a přátelé, pojďme tady na psaná přání, která tady mám. A Broněk Uher posílá k dnešnímu svátku Alenkám přání a posílá je paní Aleně Bobčíkové z Dolního Němčí, dále paní Aleně Jančové z Horního Němčí a dále milé paní učitelce, paní Aleně Růžičkové z Dolního Němčí. Vše jen to nejlepší, hodně zdraví, božího požehnání, přeje celá rodina a kamarád Broněk. Tak předali jsme a písnička Lidová krásná pasačka a Budvarka.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tak, vážení milí, máme tady ještě vzpomínku a je to vzpomínka na Václava Holcnechta. Byl českým klavíristou, hudebním vědcem a popularizátorem, jedním ze zakladatelů Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Narodil se 2. května 1904 v rodině pražského svrškaře, obchodníka s kůžemi Jana Holcnechta a matky Barbory Rozené Smolíkové. Po maturitě na Žižkovském klasickém gymnáziu v roce 1923 zahájil studium na konzervatoři a zároveň v témže roce na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Studia na obou školách ukončil v červnu 1928, kdy byl promován na doktora práv, týžden večer absolvoval koncert v sále Radiopaláce na Vinohradech. Talent, rozsah znalostí a odborná autorita Václava Holcnechta byly po celý život neobyčejné. Ještě 27. července 1988 navštívil firmu Petrov v Hradci Králové, aby se jako předseda hodnotitelské komise vyjádřil ke kvalitě zvuku dvou mistrovských koncertních klavírů. Krátce na to 13. srpna 1988 při rekreačním pobytu v jižních Čechách náhle zemřel. O hudbě a jejich interpretech napsal celou řadu knih. Hudbu také velmi často propagoval v rozhlase a v televizi. Jeho vzpomínky vyšly v roce 1982 na gramofonové desce. Dnes si připomínáme 38. výročí úmrtí této vynikající osobnosti, rozhodně si zasluhující, abychom na ní vzpomínali s vděčností, úctou a láskou. A pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav a písnička Ponáhlej se, Janíčku a Stříbrňanka.

Tak dozněla polka Jiřího Vrány, ponáhla Janíčku, Marie Kolomazníková otextovala, Stříbrňanka dohrála a pojďme ještě na jednu písničku, Kdyby ty muziky nebyly, Jaromír Vejvoda, Vašek Zeman a bude nám zpívat Josef Zima.

Polka nám dozněla, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase s Jiřinou Ostrou. Loučíme se orchestrální skladbou Miloslava Richarda Procházky. Líbezný se jmenuje tento valčík, jak tak slyším, a hraje ho pro nás mistříňanka Antonína Pavluše. Přeji vám dobrý poslech a krásný čtvrteční večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. V brněnských Žabovřeskách propojí parkoviště ve Voroněžské a Korejské ulici jednosměrka. Stromy v českých lesích začínají kvůli suchu předčasně zhazovat listí. A počasí zítra čekáme jasno a teploty do 32 stupňů. Dobrý večer u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova, svítá David Hasman. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V jednu hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 000 reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
2: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se, já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
3: Se zatím načítá, výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
4: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 000 lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
3: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
4: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Parkoviště v ulicích Voroněžská a Korejská propojí v brněnských Žabovřeskách jednosměrná silnice. Řidiči pro ní po ní projedou z parkoviště z Voroněžské směrem na parkoviště v Korejské. Cesta bude určena pro osobní auta. Omezení se momentálně týká jen několika parkovacích míst. Dělníci by stavbu za více než 770 tisíc korun měli dokončit na začátku září. Silnice má ulevit i lidem na přilehlých sídlištích, říká starosta městské části Žabovřesky Filip Lédr z KDU-ČSL.
5: Parkoviště na Voroněžské, aby se tam člověk na něj dostal, tak to musí jako poměrně daleko objíždět do toho sídliště, takže to my se snažíme teďka odstranit tím, že ten výjezd bude přímo do toho parkoviště na Korejské a nebude nutný, aby projížděl vlastně celým tím sídlištěm.
0: V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Třeba v okolí Brna začaly některé stromy listí zahazovat skoro o čtvrt roku dříve, než je běžné. Lesy města Brna kvůli suchu přišly i o některé jarní sazenice, vysvětluje vedoucí lesních školek Jiří Bezdíček.
6: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly tyto sucha. Ty nové přírůsty zaschly, takže nejenom, že tam nic teďka vlastně z těch dřevin neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
0: Větší prostor v ložnicích vězni od nového roku mít možná nebudou. Ministerstvo spravedlnosti chce odložit nová pravidla pro velikost cel. Samo se k ním zavázalo v roce 2020 na doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení. Za tu dobu se ale nepodařilo zajistit ve věznicích dostatečné podmínky. Teď připadají na jednoho vězně 4 metry čtvereční, popisuje mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová.
7: Pokud máme například celu nebo ložnici o velikosti 12 metrů čtverečních, můžeme do této místnosti aktuálně umístit 3 vězněné osoby. Nový výpočet upravuje tak, že na první osobu musí připadat 6 metrů čtverečních a každou další 4 metry čtvereční. Do stejně velké místnosti půjde nově umístit pouze 2 vězněné osoby.
0: Počet míst v českých věznicích by se tak snížilo o zhruba 2800, to je víc než desetina současné kapacity.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme jasno, nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Vánt bude slabý vítr východních směrů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na Domašov začala zkracovat fronta kamionů. Zastavují na kilometru 176, osobními auty je to ke sjezdu na Bratislavu asi na 40 minut. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, od mikrofonu přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

kopce, roviny, řeky, moře, prašné cesty, dálnice, ale hlavně hudba, milí posluchači, a naše dřevěná maringotka přivrtaná na transportéru, čili zelený obytňák, ve kterém jsem za to hudbou celé léto jezdila. Tak o tom bude moje notečka. Vítejte u vzpomínání na folklorní road trip a nechte se v myšlenkách odvanout na festivaly, kapelové šňůry, do kostela či na hudební tábor. V prázdninové nostalgii vás zve Aneška Heinzlová.

navigace, přes ty písně.

kapelou Holinky mi začaly prázdniny a v našem dřevěném obytňáku jsme doputovali na bělokarpatské louky nad vesničku Provodov. Tam se konal festival Horem dolem. Vedle rapové kapely s cymbálem tu byla lokální dechovka Provodověné, metalová kapela, improvizační divadlo, kluci z místní Zušky, zkrátka Horem dolem. Jistě i vy máte svůj srdcový festival, i já to tak mám. Co by to bylo za léto bez horňáckých slavností? S naším obytňákem jsme tam byli letos trochu jako zjevení, snad jsme tou kočovnou károu nikoho nevyděsili. V neděli jsem se jako obvykle šla podívat do Javornického kostela. Vždy se těším na Píseň z kancionálu. Je to nádherná stará kniha v obité ohlazené kůži. Texty psané Švabachem se zpívají na obecnou notu. V Javornickém kostele nacházím stopy skutečného folkloru, závan toho starého světa.

Vrzání prken v tolerančním kostele z roku 1783 a zpěv z kancionálu i to patří ke vzpomínkovému albu z prázdninového putování autorky dnešního pořadu. U mikrofonu sedí Aneška Heinzlová a ráda bych vám i nadále poreferovala, kam folklorní redaktorku zaválo prázdninové putování za muzikou. Sváteční nedělní atmosféru Javorínského kostela člověk rád doplní ještě za poslední dozvuky horňáckého folkloru. A tak jsem i já zamířila na Kuželovský větrný mlýn.

0: Právě skončil poslední pořad hornáckých slavností. My se nacházíme v Kůželově u větráku, jak praví místní. A se mnou tu je zpěvák Karel Fajmon. A já bych se tě, Karle, ráda zeptala, co pro tebe vlastně znamenají hornácké slavnosti?
1: To je těžká otázka a je to, má to vývoj u mě. Dlouho to byl takový pevný bod v roku. Je to něco jako fašanek. Něco okamžik nebo spousta okamžiků, kdy se dá zpívat v kusy a nikomu to nevadí, naopak to všetci považuji za normální a člověk, když zpívá, tak žije.
0: Je to pro tebe součást života otuplného dětství, nebo jsi k tomu našel cestu až později?
1: Až později. Já jsem takový nepodarený horňák, já jsem k tomu dospěl až na výšce.

0: je něco, proč bys vlastně třeba někoho, kdo vůbec netuší, o co jde, semka pozval? Co by ho mohlo nalákat? Co je vlastně to jedinečné? Proč jsme tady všichni tak spokojení? Proč nám je tady všem tak dobře na těch horňáckých slavnostech?
1: Nevím. Možná je to propojení, právě propojení těma pěsničkama a nejenom nás současných, ale i těch, co odešli nebo odkázají a od kterých jsme se ty pěsničky učili. Myslím, že je to poznat. Nedá se to popsat, nedá se to uchopit, ale myslím, že je to propojování a jenom prostorem, ale i časem.

0: já myslím, že to je prostě letitá záležitost a člověk to srdce má tady na Slovácku a musí tady být prostě nejen samozřejmě na, tady na horňáckých slavnostech, ale i ve Strážnici a hlavně mezi lidma, které má rád.
1: Všecko, příroda, kroje, muzika, to má takové kouzlo, že musíme sem jezdit každý rok a už moc roku.
2: Skončily horňácké slavnosti a já si tady povídám s Markem Potěšilem, primášem z Lipova, který má i svou vlastní kapelu. Ráda bych se tě, Marku, zeptala, proč vlastně trávíš čas na horňáckých slavnostech? Co tě sem táhne a proč si každý rok tuto akci nemůžeš nechat ujít?
3: Protože je to srdeční záležitost. Potkávám tady každý rok své kamarády, přátelé, s kterými se třeba ten celý rok nevidím a vím, že je potkám tady. No a má to tady úžasnou atmosféru. Kouk tady u Větrného mlýna v Kuželově, kdy zapadá slunečko. A je to strašně romantická záležitost za zvuku horňáckých sedláckých a hluců, takže proto trávím horňácké slavnosti každý rok tady na Horňácku a nenechám si to jako ujít.

Horňácké dávno za nama, ale furt mě leží v hlavě krásné starosvětské setkání v Hrubé Vrbce. V neděli večer. Slivovica, ohárky a co kdo donesl? Byla tam děcka, aj dříve narození, tazvaní Pražáci, aj místní. A ten větřík pod lipama, jak kdyby byl od moře. A kolébání sedlácké tmavou nocí dělalo atmosféru té nejhezčí dovolené. Snad se to podaří zachovat v takovém krásném duchu. Jménem všech cizinců, tedy přespolních, jsem fakt vděčná, že jsem mohla být u toho. Pondělní ráno u stolu v Hrubé Vrbce bylo jak malované. A tož zas nastartovat a pokračuje folklorní road trip aneb v karavanu až na hudební světa kraj. Aneška Heinzlová cestuje obytňákem uvnitř i vně hranic vlasti a reportuje pro posluchače pěkné notečky, které tímto zdravím a zvu k dalšímu putování. Dům na kolečka nás zavezl ke slovinskému hradu Sněžník na festival Plavajočí grad. Je to přehlídka nejrůznějšího divadelního a výtvarného umění a především různých podob světového folkloru. Hrálo se na vodě, pod stromem, mezi houpacími sítěmi, ve stráni. Mimo jiné zde v několika formacích vystoupila talentovaná mladinka Slovinka Gaia Sušejl, houslistka a klávesistka a houslista z francouzského Štrasburku, ovšem přesídlený do Turecka, Gabriel Majdinger. Na nahrávce po svém uchopili píseň Karinom z jižního Turecka z regionu Burdur.

dřevěné zelené karavany dnes večer přijeli do města Maribor na severu Slovinska. V jednom karavanu cestuje moje rodina, v druhém zbytek kapely Derschenstergop. A právě kapela Derschenstergop dnes zde hraje u židovské synagogy za přítomnosti velmi přívětivého mariborského publika. Z Mariboru dál přes Český Krumlov až na Valašsko. Přesně tuto štreku jsme ujeli, abychom zaparkovali náš obytňák před Rožnovským skanzenem, kde se konal festival slovenského folkloru Jánošíkov Dukát. Já jsem tu měla pořízení ve formě účinkování. Festival dost propršel, ale i tak jsme si ho moc užili a třeba děcka z Hrušova byla úplně...

znáte to, že někam prostě musíte jet, protože se tam děje přesně to, co vás naplňuje. Potkáte tam stejně naladěné blázny, co neváhají 24 hodin denně hrát na housle, gajdy, trubku či zpívat do roztrhání těla. Tak to je muzikantské Priepasné nedaleko Myjavy. Letní hudební dílna, kde se učí děti i dospěláci vybraný styl podle konkrétních muzikantů z minulosti. Těch, co byli nositeli určitého lokálního stylu hraní. Letos podle Jana Kolárika a Jana Petruchy. Tak poslyšte, jak jsme zkoušeli a vydali se po stopách místních muzikantů přímo do terénu.

0: Ze Slovenska jsme to brali křížem krážem. V závěru prázdnin jsem navštívila třeba sever Čech, abychom zde ochutnali zase úplně jinou muziku v podání česko-francouzské kapely.
1: Tak, tady se stmívá a my se nacházíme v městě Friedland. Právě zamykám náš dřevěný karavan. Se synem Bedřichem vyrážíme na koncert, který se odehrává sotva pár metrů od nás v místním muzickém kostele. Kapela Lugandova před chvilkou zahájila svůj koncert. Je to první ze série Tour po České republice. Tři z muzikantů přijeli do Česka až z Bretaně.

0: Závěrečný potlesk dává tušit konci koncertu i našeho pořadu. Ovšem cestováním karavanem rozhodně nekončím ani po letní sezóně. Neboť v Maringotce máme kamínka a taky obyvatelná celoročně. S babým létem v zádech se nyní loučím a díky, že jste se mnou byli na folklorním roadtripu. Nejen na cestách přeje vše dobré Aneška Heinzlová.
1: Pondělí 17. srpna se těšte na mimořádné vysílání z Arboreta ve Křtinách. Jak vybrat na zahradu ten správný jehličnan? Co potřebují stromy a keře, když čelí suchu? Jaký typ výzkumu právě probíhá ve školním lesním podniku Masarykův les? A jakým dovednostem se učí budoucí lesníci? Přiblížíme vám také turistickou hru, která motivuje k objevování lesních studánek. Hosty budou dendrolog Martin Šrámek, expert výzkumných projektů Lumír Dobrovolný a správkyně Arboret i lesní pedagožka Petra Packová. Nadechněte se s námi vůně lesa už v pondělí 17. srpna mezi 10. a 12. hodinou, kdy se mimořádně díky našemu dobrému dopoledni otevřou brány Arboreta ve Křtinách. Na setkání na čerstvém vzduchu se těší Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Dobrý večer, Lačerat, Šukar, Šuniben. Nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží už odstartoval. V reportáži se vydáme do Jihlavy, kde se po 6 letech podařilo obnovit zaniklý romský fotbalový klub. A přiblížíme vám také projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Jedním z představených titulů byla i kniha Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy.

0: Saek Chunin a Maro Romano Vakereben Lačerat. Pěkný večer a poslech nám zpříjemnili Tomáš Botlo a Roman z Pardubice. Letošní mezinárodní filmový festival Karlovy Vary poprvé hostil projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Mezi 8 tituly ze střední a východní Evropy představenými producentům jako možné filmové či seriálové adaptace nechyběl ani autobiografický román Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy, oceněný v roce 2023 cenou Magnesia Litera za debut roku. Jak vnímá možnost předvést svůj životní příběh na filmové plátno a co mu účast v projektu přinesla, pověděl Reně Horvátové Patrik Banga.
1: V Německu funguje takový jako trh, kde vydavatelství nabízejí svoje literární díla, které jsou vhodné ke sfilmování. Letos se něco takového stalo poprvé na festivalu v Karlových Varech ve spolupráci teda s Moravskou zemskou knihovnou a s veletrhem ve Frankfurtu. A z celé Evropy se vybralo 8 knižních titulů, mezi nimi 2 český a jedna z těch knih byla moje. A představovali se producentům a zástupcům filmových společností jako nejvhodnější příběhy na sfilmování.
2: Říká novinář a spisovatel Patrik Banga, který svou autobiografickou knihu Skutečná cesta ven osobně představil filmovým producentům na festivalu v Karlových Varech v rámci projektu Book to Screen.
1: A Míša Dermau z nakladatelství Host měla skvělou prezentaci v angličtině, kde 7-10 minut vysvětlovala děj té knížky. Musím říct, že s moderátorkou to dali opravdu dobře dohromady a že z toho vylezl vlastně jako velmi rychlej ucelený příběh a že jsme tam skleděli velký, poměrně velký úspěch, který nám samotným dává naději na to, že by to mohlo klapnout.
2: Po úvodní prezentaci následovala diskuze s producenty. Jejich otázky se nejčastěji týkaly historických souvislostí příběhů i postavení Romů v české společnosti.
1: To bylo face to face. Jakmile skončily ty oficiální prezentace, tak se samozřejmě byly doptávat na různé jako věci.
2: A překvapilo vás nějaký dotaz?
1: Ne. Jako je zajímavý, že třeba ty Američani většinou se ptají spíš na ty sociální témata, zatímco lidi ze střední Evropy, tam je prostě znát, že mají jako jiný vztah k těm menšinám trošku, takže zajímají spíš jako ty praktické věci, než sociální věci, které se etnika jako týkají, nebo mě jako dítěte tehdy, že jo.
2: Podle Bangy sehrál významnou roli i fakt, že jeho kniha vyšla v několika jazykových mutacích. Bez zahraničních překladů by se podle něj jen těžko dostala mezi vybrané tituly projektu.
1: Já myslím, že to je úplně klíčová věc, ty překlady, protože čím víc těch překladů je, tím víc těch lidí zodpovědných za ten film si to může přečíst. Někdo je Němec, někdo je Angličan, někdo je Američan, ta kniha teď vyjde v chorvatštině, v polštině, v rumunštině, teď jednáme o řeckém překladu, má to arabský překlad, čili těch překladů už je tolik, že můžeš oslovit poměrně velký široký publikum a díky tomu vlastně se ty producenti dozvědí, co v té knize vlastně je a vzbudí to ten zájem.
2: Ačkoliv rukopis ležel řadu let v šuplíku, dnes je autor přesvědčený, že kniha vyšla ve správný čas. Právě načasování podle něj sehrálo důležitou roli v tom, jak ji přijali čtenáři i odborná veřejnost.
1: Potom covidu byl docela hlad, jako po silných knihách. Zároveň ty 90. jsou hodně moderní, takže jeden čas fakt jeli hodně. A já jsem se trefil přesně do té doby, kdy to zaujalo tím tématem, tak vlastně tím časem toho vydání. A navíc se hodně pomohla ta Magnesia Litera samozřejmě.
2: Úspěch Skutečné cesty ven sebou přinesl i očekávání čtenářů. Na Patrika Bangu se stále častěji obracejí s otázkou, kdy vyjde pokračování jeho autobiografického příběhu.
1: Řekl bych, že jsou čím dál tím větší ty tlaky, že hodně lidí vlastně se dožaduje jako toho pokračování, ale já si myslím, že ještě není vhodný čas, že je potřeba nechat to chvíli dojet a pak napsat. Ne, že bych chtěl přivolat chrem bůh žádný další covid, jo, ale třeba přijde ten správný čas jako něco napsat dalšího. Ale jako přiznávám se bez mučení, že už mi to proběhlo hlavou, že to napíšu. Ale já to mám tak, že já musím dostat impuls a pak k tomu sednu a napíšu to na jeden zátah nebo na dva, ale napíšu to většinou na jednou.
0: Vysvětluje novinář a publicista Pat.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a dospíval Nicolas Melko. Nejnižší fotbalová soutěž na Jihlavsku bude mít nového účastníka. Do 10. ligy se po 6 letech vrací romský klub. Pod názvem AF Amari Roma jej zaregistroval jihlavský asistent prevence kriminality David Drevňák s tím, že zejména mladší lidi z tamní komunity přivede ke sportu a při hře je naučí týmové spolupráci a respektování autorit. Součástí klubu bude i žákovský tým. Na jejich trénink se šla podívat naše reportérka.
1: Přehraju. No já jsem vás už jednou na hřišti potkala ve volném čase, jo. Jsme hráli proti sobě, jestli si pamatujete.
2: Asi jo.
3: Jo, jo.
1: Ty jsi mi dal jesle. Bylo to, jak je rošárna, to hřiště. Náš věkový průměr byl tak třeba 35. A dali jste nám hrozný klepec. Třeba 16-2 to bylo.
3: Jo, jo, jo, jo. Jo, jo.
1: Jak dlouho hrajete fotbal?
2: Tak jakoby celý život.
3: Taky no, jsem 4-5 let.
2: To dělám tak moc toho radost. Dělám to, co mě baví. Cítím se to dobře.
1: Kristián a Marek zatím hráli fotbal jen pro zábavu, mimo jakoukoliv soutěž. Teď budou společně kopat ve zbrusunovém dresu a Amari Roma Kvítek Jihlava 5. ligu starších žáků Jihlavska. Na první zápas se už plně připravují.
2: Jsme za to rádi, ale jsme lepší.
1: Takže vy budete trénovat je.
2: Přesně.
3: Jo, jo.
1: A chcete mi ještě k tomu něco říct, k tomu fotbalu?
2: Pokud vás to baví, tak se tomu věnujte.
1: Klub AF Amari Roma po 6leté odmlce obnovil David Drevňák.
4: Hrával tam můj děda, vlastně to byl jeden z těch nejstarších, z té nejstarší generace. Po něm vlastně strejda, táta a další strejdové. Potom v těch posledních letech kolem toho roku 2020, tak to už zase bratranci mý a takhle. Takže vždycky se to vlastně v rodině nějak točilo a dědilo.
1: Teď přišla řada na vás.
4: Jo, jo, přesně tak.
1: A dobrovolně nebo?
4: Jo, dobrovolně, jo, jo. Vlastně jsem to bral takovou, jako takovou povinnost za pokračování v tradici.
1: Teď se dcera asi chce něco zeptat?
5: Kde máme tašku?
4: Tam tlačku, já by to za chvilku dám.
1: Taky má v ruce fotbalový míč. Bude to otevřené pro chlapce, taky dívky?
4: Jo, zatím máme teda těch dívek jenom minimálně. Očekáváme, že se právě budou předávat jak děti, tak i dospělí, ale určitě vítáme i neromský jakoby, hráče. Hlavně chceme, aby se naučili jakoby, nějaký společný týmový hry, nějaký spolupráce. Chceme taky, aby měli respekt ke starším ty děti, ten nějaký vzor v těch dospělých. A proto i ty dospělíci, myslím, že to tak budou brát, že teďka má nějakou zodpovědnost vůči těm dětem a navzájem se to jako nějak propojí.
1: Podle adresáře klubu fotbalové asociace Kraje Vysočina je to jediný romský klub zařazený v oficiálních soutěžích v regionu. Své zápasy bude hrát v Jihlavě v areálu na Stoupách. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: A my jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge manga budbacht. Zhorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. Nedostatek zásob pitné vody v obcích napříč Ústeckým krajem vodohospodáři doplňují cisternami. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamhara Kocourková. Pěkný večer. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
2: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
3: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
4: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
3: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Některé obce napříč Českou republikou musí kvůli suchu doplňovat pitnou vodu cisternami. Místní zdroje vody kvůli snížené vydatnosti nestíhají produkovat zásoby. V Ústeckém kraji vodohospodáři musí neustále zavážet vodojemy tak, aby obyvatelé nepocítili důsledky sucha a z kohoutku jim stále tekla pitná voda, říká mluvčí Severočeských vod a kanalizací Iveta Kardiánová.
5: Nejvíce postižená suchem je oblast Děčínská, kde obce Velká Veleň, Dobkovice u Ovčín, Heřmanov, Markvartice, Brložec, Chlum, Babětín. Toto jsou všechno obce, kde mají lokální povrchové zdroje sníženou vydatnost anebo jsou již úplně vyschlé.
0: Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely především s ochranou tetřeva hlušce. Podrobnosti má ředitel Šumavského parku Pavel Hubený.
6: Schválili povolení vstupu omezeného počtu osob v omezené době. Budeme čekat, jestli se někdo odvolá. Potřebujeme mít k tomu chodníku ještě stavební povolení, protože to nemůže nám být vydáno dřív, než je tohle rozhodnutí pravomocný. Na tom bychom mohli strávit zimu a před sezónou bychom spustili rezervační systém.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 je na 25,5 kilometru po nehodě nákladního auta uzavřená teď v obou směrech kvůli překládání nákladu. Ve směru do Ústí nad Labem je náhradní trasa z exitu 18 po souběžné silnici. Zpět se vrátíte u Roudnice. Ve směru do Prahy provoz odklánějí na exitu 29. Je tam krátká fronta. Zpět na dálnici se vrátíte u Nové Vsi na 18. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, modního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě,

0: Je pravda, že pracuju večer dosť dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Soj sem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
1: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu no, třeba i v jednu ve dvě ráno?
0: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako tedy se starají věci, tedy se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat ty modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
1: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
0: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum, bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
1: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
0: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou i za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
1: Ale modely budou všechny vaše.
0: Všechny
1: na té
0: moje,
1: velké modní přehlídce, která se chystá na záležit.
0: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra, jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě jela něco takového. Všichni ví, jako, že moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší, než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový uděláne se na kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
1: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to.
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se značí, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klíní dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudovat, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... Protože furt si musíš naučit. Existuje nový materiál, který jsou v kovový níti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky... Jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale to jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale jako dítě mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej podle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený, jsem měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnic, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A ta celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: a host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problému. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to. Oni říkají, kolik z toho jsem si udělat jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že nic za tím. Říkám za tím, protože nejsem za stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nehal ty svůj ples srál jako přírovní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu, lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je, já myslím, že já to mám po mámě, já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat se na svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou, svoji maminku?
1: Já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a vojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojoval, takže neměla taky lehko život, ale dáří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se činí ty svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: Ano, jsem takový.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60. kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
1: Ano.
0: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
1: Ano, ano, je to tak. A byl to krásné, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, aby já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu, on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom chcem dělat můj prevení přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravený pro nás jaký ty VIP prostory místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že David jel. Ale já jsem ho pozval na narozenina. Mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
0: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až od soby prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže
1: ano,
0: takhle čerstvě
1: ano,
0: je vaše. Vaše
1: fešák to je.
0: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
1: podle
0: vás?
1: Až po, jak jsem ho viděl, se oblíká moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
0: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
1: ano,
0: k něčemu dalšímu?
1: To mám, já chodím po ulici, jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na černo pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje tak. Ale
0: říkáte si to často?
1: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
0: no k vám asi ne.
1: No určitě ne, určitě nejsou. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi nikdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I prevení dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je věc.
0: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost? Já,
1: dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve šestměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který hrádí a nevím jak proč, protože měli se hrádí sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
0: To zarazí ještě více do země.
1: To jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
0: Osman Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, Rozhlas naší Moravy.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik lidí,
1: bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna, ale začalo to s jeden z mých klient, který je to berlínský import takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, protože, že můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyke a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce slož celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to. Doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších. Jako, a věřte mi, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme se la Varsasky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel se la Varsasky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu modních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 25. září
1: na Expo,
0: v Praze na
1: Expo Leňany,
0: na
1: PVA Expo.
0: V Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně, hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jako, že je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříháné a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít až po ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: No, doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Mm-hmm. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo, jako, a ty jsou falešní. Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou, to oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mamě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mé.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Opavští policisté obvinili 5 lidí kvůli podvodu se sociálními dávkami za víc než 11 milionů korun. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V 1 hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 tisíc reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
5: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se. Já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
6: Se zatím načítá. Výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
7: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 tisíc lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
6: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
7: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
4: Policisté odhalili dva bratry z Opavy, kteří měli stát připravit na sociálních dávkách o víc než 11 milionů korun. Téměř 19 let podle kriminalistů předstírali závažné duševní onemocnění a dařilo se jim obelstít úřady i lékaře. Kromě bratrů policie obvinila z podvodu také další 3 lidi, kteří předstírali, že o ně pečují.
8: Podle policie bratři při kontrolách nekomunikovali a vydávali skřeky, takže některá vyšetření vůbec nebylo možné dokončit. Mimo dohled úřadů, ale sami nakupovali v obchodech a uzavírali půjčky nebo smlouvy s mobilními operátory. Z Opavy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: V libereckých Lidových sadech vzniklo 15 zasakovacích tůní. Mají zadržet vodu v krajině, zmírnit erozi a taky ochránit lesní koupaliště před naplaveninami při přívalových deštích. V lesích je vybudovaly městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme jizerky. Další opatření pro zadržení vody v přírodě zhrnul ředitel městských lesů Jiří Bliml.
9: Svodnice, tůně, jama, hráz. Svodnice tady myslím kolem 60. Těch tůní, velkých tůní zasakovacích, tak těch je tady 15. Jama, hráz je na 3 linkách. Vlastně to území jsou desítky hektarů, které jsme vlastně takhle ošetřili. Sport.
4: Obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil z první série 80 metrů a 92 centimetrů. Další dva čeští oštěpaři Jan Výška ani Martin Konečný do sobotního finále nepostoupili. Počasí. Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
4: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh, jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagónu na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona, začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A teď už je tu Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
0: Nejlepší a nejkrásnější věci na světě nelze vidět, ba ani slyšet, ale je třeba je cítit srdcem.
10: Proto vám chceme dnes vyprávět o 72-letém Jiřím a 69-leté Zdenice.
0: On lezl po skalách, ona hrála tenis, on po ní toužil, ona ho odmítala, on ji pozval do hor a zrodila se láska.
10: Našli společnou cestu na vrchol citů, kde dominuje víra, naděje a láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přeje Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Zlatá láska je pořad o velké lásce, která si zaslouží pozornost a náš obdiv.
1: Ze zaslaných příběhů jsme dnes vybrali ten, který se týká manželů Zdeňky a Jiřího Tučkových z Horní Radechové v Podkrkonoší.
0: Nedávno oslavili zlatou svatbu. Po 50 letech společného manželství už vědí, jak je důležité, když se o toho druhého můžete opřít, když vám nabídne pomocnou ruku a drží vás s láskou v náručí.
1: Proto jsme k ním do chalupy poslali našeho naslouchajícího kolegu Patrika Rozénala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete pan Jiří.
4: Ano.
3: Je to tak?
4: Je to tak, no.
3: A kde máte manželku?
4: Vevnitř.
3: Máte krásnou roubenku?
4: No, snažíme se.
3: Dělali jste jako vlastníma rukama něco?
4: Jo, těmadle.
3: Fakt?
4: Všechno sami, no. Odkácení dřeva až po všechno.
3: Vypadá krásně, kdyby to stála od pradávna.
4: No, však to tak mělo být.
3: A bydlí se v ní dobře?
4: Bydlí. Výborně.
3: Tak jo, no, tak půjdeme za vámi. Jiřího, známe a teď Zdeňku, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Já mám pro vás kytičku.
5: No, děkuju moc.
3: Máte i kytky na zahradě, když máte tak krásnou chalupu?
5: Určitě, určitě máme, ale teďkon jste přijeli pozdě, protože ty nejkrásnější jsou odkvetlí.
3: To nevadí. Vy to teď rozzáříte v tom vysílání.
5: Určitě, určitě ano, pojďte dál.
3: No, krásná světnice, no to je nádhera.
5: No to jsem si všechno malovala.
3: Všechno?
5: Všechno. Tamhle mám jednu truhlu po prababičce a podle toho jsem dělala ty krkonošské motivy. Zkoumala jsem, jak se to dělá.
3: A vy to máte i na té lince, no jo.
5: Kupovala jsem po bazarech starý nábytek, který jsem opálila.

0: Poprvé Jiří zahlédl Zdeňku u své kamarádky z lyžařského oddílu. Zalíbila se mu a toužil jí poznat víc. Jemu bylo 19, ona oslavila 16. narozeniny.
1: Bylo jaro roku 1972 a blížila se Filipojakubská noc a s ní oslava čarodějnic. Jiří proto požádal kamarádku, zda by mu se Zdeňkou nesmluvila rande.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: U ty kamarádky se mu líbily moje nohy, které já jsem měla vždycky hrozně hubený, takže jsem si brala dvoje, troje podkolenky ke golfkám. Takže on se nachytal na ty krásné nohy, které pak stejně byly hubený, jo. No a na ty čarodějnice, když jsme šli domů z čarodějnic, tak už byl 1. máj, tak mě povídal, jestli bych s ním nechodila.
4: Takhle rovnou do toho šel.
3: Ano, takhle rovnou do toho šel, tak jsem si říkala, že je nějaký divnej.
4: Co jste za ten večer měli už za sebou, že takhle rovnou řekl, no budeš se mnou chodit?
5: Že jsme si povídali, no a tak jako to vypadalo, že to je dobrý, tak abych nestrácel čas, že jo, nějakým zbalením, tak prostě buď jo, nebo ne, že jo, aby nebyl zbytečná prodleva.
3: No a pak vždycky, když přišel k nám, tak říkám naší mamce, řekni mu, že nejsem doma. No to trvalo asi tak měsíc, dva, ale vytrvale chodil.
4: No. Vy jste se ho bála, nebo?
3: Mně se nelíbil. A pak jsem zjistila, že je hrozně hodnej. No tak jsme pak spolu začali chodit, no.
4: U čeho jste to tak zjistila, že je takhle kluk hodnej?
3: Podle těch činů, jak se chová, co dělá, jak se o něj můžete opřít, spolehnout a tak dále, že jo. To je důležitý.
4: Jak jste to vnímal vy? Vám se Zdeňka líbila od začátku, předpokládám.
5: No, líbila. Tak jsme takhle na výlety chodili a do skal s náma začala jezdit. A
4: vy jste měl teda partu, se kterou jste jezdil do skal, protože vy jste tak jako horolezečil, nebo jak to říct?
5: Hodně. Hodně jsem horolezčil. Líbilo se mě to.
4: Zval jste Zdeňku nějak na rande, nebo jenom na lezení do hor a na skály?
5: Ale to chodili jsme taky na rande, to jsme přijeli ze skály, šli jsme do hospody tančit. Kdo to dřív tady byli, že jo, po náchodě byli, já nevím, 3 kavárny, nebo kde se tančilo, tak jsme šli večer zase tančit. To bylo, víkend byl vytížený, naplno je ten.
3: No my jsme tancovali dlouho a hodně, několik let. Takže jako on chodil tančit už předtím a tančil výborně, takže jako to mě holky záviděly, takovýho tanečníka.
4: Takový tanec, to je přece jenom i možnost toho druhého chytit kolem pasu, přivinout, trošku se ho tak jako přiblížit.
5: To by bylo jako takový, no, jsou 3 2 tunely. To není jenom to není jenom o tanci.
4: Takže jste to takhle zkoušel?
5: Taky. Tak to zase nebylo úplně to na prvním místě, ale tak jo, no.
4: Jak se vám Zdeňka líbila? Jak byste ji popsal? Jaký máte ve vzpomínkách uloženou z té doby? Jaká to byla holka? Jak vypadala?
5: Byla hezká. Vlastně to jde teď taky, no, akorát je trošku zestárla, ale jinak dobrý. A tak já jsem vždycky razil takový heslo, že stejně nenaleznete takovou ženskou, která by sportovala a můžete s ní taky někde do společnosti ukázat jako krasavici, že jo? A tohle to bylo tak akorát.
4: Tady jste ji našel?
5: To bylo dobrý, no. Ta tomu tak odpovídala.
4: Kdy přišla ta první pusa?
3: No tak to si ani nepamatuju. Tak možná po měsíčním chození. To není jako teď.
5: Vždycky jsem chtěl za každou to, jak by to šlo, tak vždycky, no, ale tak zase to nebylo prvotně, že by všechno to, ale jako furt to tak jako stoupalo, no. Furt to bylo lepší a lepší.
4: Jak to mladí lidé tedy v té době, v těch 70. letech na začátku prožívali tu lásku?

0: se tak odehrává v té mysli, v srdci, v duši mladé holky? Na co myslí, když už něco s tím Jirkou podnikla? Popište nám ty pocity.
1: No tak určitě ty motýly v břiše, to jsou, to asi je dneska taky stejný, jak to bylo. A každopádně ale jako holka bych ho nikdy svým způsobem nenaháněla, jak to dělají dneska holky, když to vidím u vnuka, co mu pošlou za fotky, SMSky a já nevím co, tak to jako nebylo. Tak spíš jako holka dělala drahoty, anebo se nechala dobývat. No samozřejmě, že vždycky dělalo mě dobře, nebo tak, že má zájem, že cokoliv by chtěla, že udělá, nebo jen přání nějaký. Jedno, co mě nenosil kytky. A co mě nenosil, neříkal, že mě má rád. To jako ne. Ale to musí všechno člověk poznat. Kytky nejsou nejdůležitější a vždycky jsou lepší ty činy, než vypravovat, že má někdo někoho rád.
0: Lepší lásku dokazovat, než o ní mluvit.
1: Přesně tak. Přesně tak.
2: Zamilovaný jsem byl, proto jsem chtěl být s ní, takže jsme furt, jsem vymýšlel někdy, kam pojedem, kam půjdem. No my jsme byli spolu, že jo? Akorát problém bylo to, že jsme pak nemohli třeba někam jet a být tam do druhého dne, že jo? Protože to rodiče nedovolili. Aby jsme jeli někde na chatu někam, to neexistovalo.
0: Poprvé jste se tak jako fyzicky zblížili kdy? Před svatbou nebo až po svatbě?
1: No před svatbou, přeci si ho nevemu, abych nevěděla co a jak.
2: A přeci nebudu dlouho čekat.
0: A to jste si naplánovali, nebo to tehdy bylo dílo okamžiku, chuti a náhody?
2: Ne, to bylo naplánované, protože naši měli zahradu tady za koupalištěm a tam byla taková kůlna, ale v té kůlně byl gauč. No a tak jsme chodili, vždycky jsme šli, jako zbylo se tady takhle, tady jak jste jeli přes to Karlovo náměstí, nebo tam je hospoda, ještě to tam je dodnes, tam jsme si koupili flašku Bikavéru a šli za koupaliště na tu zahradu. No a tam jsme to do půlnoci, do jedny, tak jsme tam byli a pak jsme šli domů, no.
1: No jo, no.
0: Takže pravidelné schůzky takhle.
2: No tak
1: určitě.
2: No, sobota.
1: Sobota, pátek, sobota.
0: Zdeňko, a jaké to bylo poprvé? Ten jeho přístup, ten dojem z toho a tak, jako nálada.
1: Co mám k tomu říct, teda já nevím.
2: Je to do kopce a běželi jsme jako srnky na hlavě.
1: A potom Bikavéru.
0: To šlo.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Zdeňce a Jiřímu Tučkovým.
2: Seznámili se na čarodejnice. U půlnočního ohně přeskočila jiskra a zažehla lásku.
1: A po třech letech začali uvažovat o svatbě. Už věděli, že jeden druhého nechtějí ztratit, ale naopak se zavázat, že tu celý život budou jeden pro druhého.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já si to pamatuju moc dobře, protože moje rodiče mě řekli, jelikož já jsem od 10 let dobře řídila auto a vždycky jsem auta měla hrozně ráda, takže mě rodiče řekli, že když se nebudu vdávat, že mě koupí auto. No tak jsem řekla, že se vdávat nebudu, tak mě v květnu koupili auto, no a v červnu jsem jim řekla, že se 5. července budem brát. No, jo, bylo to tak.
4: No to je asi omylo, ne?
3: No tak, byli překvapený, no ale tak oni ho měli rádi, že jo, tak i tatínek věděl, že je spolehlivý a jako kdyby ho neměli rádi, tak mu nedali přepsat hned půl baráku, ale jak jsme se vzali, tak na něj dali přepsat hned půl baráku, aby se s tím něco dělalo, nebo prostě, aby se tam necítil špatně, jo. Tak jako samozřejmě věděli, že je hodnej a já jsem předtím měla tendenci tak trochu bejt do luftu a mě trochu skrotil, takže byli rádi.
4: Ty přípravy na svatbu, jak vy si to pamatujete? Třeba já nevím, šaty, prstínky, jak se scháněly, nebo se něco připravovalo, bylo na vás něco přichystat?
5: Nebylo.
4: Jak to?
5: No nebylo, tak já jsem chodil ještě do školy v tu dobu, dělal maturitu. No tak prstinky, to už byla prodavačka hotová, to už si vydělávala, tak já tak všechno zařídila.
3: Jsem dělala školu ve Dvoře Královým, tam jsem měla babičku, takže u ní jsem tam bydlela a ten tam za mnou jezdil, tak jsme babičce řekli, že se budem brát. Babička nám to schválila, tak jsme šli koupit prstinky, no samozřejmě za moje peníze, protože on tenkrát peníze neměl, že jo. Takže babička to věděla první. Pak jsme jeli k nám teda, k mém rodičům, tam jsme to řekli, no ty zůstali z toho docela, teda i kvůli tomu autu, že jo, tak z toho byli trochu divný. No a naši s jeho rodičema se před svatbou nesetkali nijak.

0: prvnímu seznámení došlo až ve slavný den. To ještě Jiří netušil, že zatímco on si maminku Zdeňky zamiluje a ona jeho, Zdeňka od své tchyně zájem a náklonnost ani v budoucnu nepocítí.
1: Nikdy jim to ovšem nevadilo. Jejich vroucné city jim to po celý život vynahradili. Lásku si před ostatními slíbili 5. července roku 1975.
2: Přivez mě ráno Kytku na kole.
3: Zuba hezká byla, jako a malinká hezká.
4: Vy jste na svatbu jel na kole?
3: No jenom k ním.
2: No, no. Asi tak.
4: Co tomu říkali rodiče?
2: Tak no, ty už věděli, jaké je. Tak
3: rodiče, to bylo horší. To spíš připadalo, jak když jedeme na schůzi rohá, než na to, na svatbu.
4: Přijel s Kytkou. Vy jste už byla zošlechtěná, nakadeřená.
2: To se tak nedělo. Tenkrát jsem se ostříhala, zasadila jsem si klobouk a bylo to. Jaká zušlechtěná, ušila jsem si šaty. No.
4: Vy jste na stroji, tak jako...
2: Jo, to já všechno. No teď na svatbu jsem si taky šila šaty.
4: Na oslavu 50.
2: Ano. No a odjeli jsme teda na ten obřad, tam máme tady nádhernou radnici, proto jsme měli teda i teď jako ten obřad, protože jsem chtěla zase ten příbuzným všem z Moravy na Slovensku ukázat tu radnici nádhernou.
3: Na chodě.
4: Jaký byl obřad, Jirko?
3: No to bylo jen proslov, ne? Socialistický manželství a rodina a tohleto.
2: Rodina je základ socialistického státu.
3: No. My tam stáli a už tam pusa byla a to a už to bylo o to, no, upřed, no.
4: Vrhal se na vás.
2: Ale ani ne, já nevím, my jsme tohleto nikdy tak nebrali, my jsme byli rádi, že ta svatba je za náma, že prostě budem spolu bydlet a můžeme už jezdit kam chceme a už nám do toho nebude nikdo mluvit a tak nějako jsme to...
4: Co rodiče, jak to prožívali?
2: Ty plakali.
3: Ty byli takový z toho, no.
4: Jaké jste měli prstýnky?
2: No, zlatý, široký, tepaný, krásný.
3: A tenkrát byli moderní, tenkrát to byla moda, široký prstýnek hodně a to.
4: Šlo mu to nasadit?
2: No šel, protože jsi to v obchodě zkusil a to. Teď jsme ho nasazovali na malíček, ty sami.
4: A neradil jste jí potom, hlavně se nezapomeň podepsat jako Tučková už?
3: To asi taky jsem ti neříkal, viď?
2: No to jsem trénovala už dopředu. To asi dělá každá holka.
4: Jako aby to hezky vypadalo ten podpis.
2: Tak, přesně tak. To dělá asi každá holka. Každá holka se chce vdávat. A dítě, já nevím, jestli dneska někdo říká, že ne, je to možný, nevím, ale já si myslím, že každá holka se chce vdávat.
4: No a když je potom obřadu, tak co vám tak hlavou proletělo? Spokojenost, že už jste svoji, že už můžete cokoliv, nebo se na člověka navalí nějaké možná existenční starosti, že právě protože už je to jenom na něm.
2: Bydlet jsme měli kde? To jsme byli v tom domku u našich. Auto jsme měli. No a lyže jsme měli. No a co?
3: Akorát jediný problém byl, že jsem měl jít na vojnu. A měl jsem vyjednáno, že tady půjdu do Svatoněvic do dolu, abych nemusel na vojnu. No ale no, mě nevzali do Svatoněvic a musel jsem na vojnu. Ale vojna, to byla krásná věc, to byla nádhera. Takový dovolený už nezažila, že na moje, za tu, to už jsme tak takovou dovolenou ani neměli, co jsem byl na vojně. Nádhera.
4: Prosím, pro koho, pro vás nebo pro ženu?
3: Pro oba.
4: Jo.
2: No určitě, protože...
4: Jste veselý kopy teda.
3: to bylo veselý. Nejhorší byl přijímač, to jsem byl v Planiu Maria, byl u pohraniční stráže, a ještě ke všemu důstojník. No a tak v tom přijímači to bylo blbý, tam jsme byli zavřeni. A pak jsem byl na rotě, tam vedle velení, vedle českých velení. No a tam... No to byla rekreace úplná, krásná. Protože vždycky jsem akorát zavolal, přijedeš, přijede. Tak moje manželka přijela, tam byla ve vesnici jako hospůdka, tam byla nějaká paní Hrbincová, ta tam měla jednotu krámek a nahoře bydlela, vedle měla ještě pokoj, který nám vždycky nechala tam, že jo, takže ona tam spala, vždycky přijela, já už jsem hlásil kuchaře na rotě, hele, přijede manželka, koukej něco pořádně uvařit. On navazil, manželka přijela, na rotě, z roty jsem se odstěhoval k ní, do pokojíčku, bába Vravnicová nám u manželských postelí rozsvítila svíčky vždycky takhle, no nádhera. Jestli můžu, horší to bylo o svarební noci, to bylo horší. Protože to jsme narychlo zbouchli, jsme si v tom baráku dvě místnosti takhle dolů, provizorně tak, a tam se teda udělali postele a tohle, ale to bylo takové, co se sehnalo kde. No a teď teda vlezeme večer do postele, že jo, no a to a najednou rána jak zděla a ona ta postele se rozpadla. To propadlo, ty rošty propadly a my jsme leželi na zemi v tom takhle a bylo to.
4: Bylo to nekvalitně odvedenou prací anebo vaším dováděním?
2: Nekvalitně odvedenou prací, protože každý prkno bylo jiný.
3: Oni byli krátký a vypadli, no, tak... No, to se stane, no.
0: Úsměv Zdeňce Jiřímu z tváře v životě mnohokrát zmizel.
1: Ale jejich lásku to nikdy neohrozilo, jak vám oba prozradí už za malou chvíli.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je krásné slyšet jímavé lidské příběhy, plné opravdové lásky.
2: Jsme šťastní, že ji v dnešním světě nacházíme a rádi bychom ji v našem pořadu Zlatá láska ocenili.
1: Proto jsme Patrika Rozehnala požádali, aby Zdence a Jiřímu Tučkovým předal naše dárky. Dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio. Bylo to pro ně překvapením.
3: Ježiš, to si snad ani nezasloužíme.
4: Já myslím, že jo.
5: No, krásný.
3: Dřevěnej design, no to je nádhera. Tak to moc a moc děkujeme.
4: No, je to digitální rádio, ať si můžete i tenhle pořad, nejen ten, poslechnout samozřejmě v digitální kvalitě.
5: No, to je nádherný. Já se stydím, já bych vám ukázal, na co my posloucháme tady, ale to je hrůza.
4: Tak teď už to není hrůza, teď už je to tohle moderní. No. A myslím, že to dřevo se vám sem i hodí. Co?
3: Určitě se dřevo sem hodí, teď to je do chalupy.
4: No. A pak jsou tam dvě krabičky, každá jedna pro jednoho z vás, to si můžete rozbalit.
3: Kouzelný, fakt jo. To je nádherný.
5: Nádhera.
3: To si můžeme vystavit tady, viď? Kouzlo. Děkujem.
4: Není zač, ať slouží.
2: Už William Shakespeare řekl, pravá láska nikdy neprobíhala hladce.
1: Tak to poznali i Zdeňka a Jiří Tučkovi z Horní Radechové v Podkrkonoší za dobu svého 50letého manželství.
2: Byli si vždy oporou. Tehdy, když Jiří přišel o práci a Zdeňka se musela přibrat ještě jeden úvazek.
1: Nebo když ji osud nachystal těžké rány. Byl to zase Jiří, který ji nenechal padnout a s láskou ji chránil.
3: Vždycky jsme spolu všechno řešili. Všechno. Ať to bylo to nejhorší, ale vždycky jsme řešili všechno spolu a věděli jsme, že se jeden na druhého můžeme spolehnout. Poprvé mě podržel hodně, když mě zemřel ten tatínek náhle, když mu bylo tak 59. A při dalším maléru to mě podržel hrozně, protože vlastně jsem měla dva veliký maléry. Když jsem začala podnikat, tak jsem prostě začala být workaholik a při vysazení z práce jsem asi ve 40 letech se úplně, jak to mám říct, psychicky zhroutila, zbláznila, nevím, jak rok a půl to trvalo. Takže se s dětima musel starat i o ten rozjetej biznis, i o domácnost, i všechno. Pomáhala maminka, já jsem rok a půl byla úplně mimo. Já jsem nejedla, nekomunikovala, nechodila, nic. Až pomalu mě z toho dostával. Já jsem měla fobie z velkých prostorů, z malých prostorů a tak dále.
4: Byl jste to vy, který na to upozornil, že nějaký problém tehdy s tou prací nastal, že je přepracovaná, nebo si to Zdeňka řekla sama a vy jste pomáhal?
5: Ne, to jsem neudělal, ale já už jsem věděl, že to přijde. Protože celý život furt chtěl jezdit k moři. Furt se chtěl opalovat a jezdit k moři. Já jsem k moři nikdy nechtěl. A já jsem pán, nikam nepojedem. Ne, koupila si dovolenou, exkluziv, že jo? Od rána do večera furt v krámě, večer počítač, ráno počítač. No teď jsme sedli do letadla, přijeli tam a tam běhali pikolici, dáte si tohle, dáte si tamhle toho, vemte si tady to, na pice tadyhle to. No a z toho se zbláznila. Protože jsme pak přijeli domů a ona už, že jo, tam neměla co dělat týden a bylo hotovo. To bylo hrozný teda. To bylo blbý, no. Když jsme šli na procházku a vyšli jsme z baráku, pak jsme už obešli les, tak už to bylo lepší. Pak jsme jeli na hory, shodou okolností do Velký Úpí, tam kamarád měl chalupu, nebo má ještě do dneska, takže pojedem k němu na chalupu. Tak jsme dojeli do spáleného mlýna, tam jsme vylezli z auta, kousek jsme popošli a ona říká, Já tam nedojdu.
3: A tak jsem mu pak říkala, víš co, jeď už do skal, protože přestal jezdit i do těch skal, prostě na to nebyl čas, musel se starat o děti, o obchod, o všechno. A když odjel, tak jako řekl, že jo, že jede do těch skal, no ale když odjel, tak teď vám to řeknu úplně blbě, chtěla jsem si vzít život. Přijel a já mu povídám, od někam mě odvez, já už tady bej takhle nemůžu, opravdu chtěla jsem si vzít život, kdybys nepřijel, já nevím, kdybys přijel třeba o 2, o 3 hodiny díl, tak jako třeba by se to stalo.
4: Nebál jste se v tu chvíli?
5: No bál, určitě no. Bál. A to jsme jeli teda na psychiatrii, tam jsme byli, s ní promluvili 2 minuty a pak tam šel jsem já k psychiatrovi, ten tam se mnou asi 3/4 hodiny vypravoval, no a nic, pak jsme jeli domů, ono mě ještě pomalu vynadala, že ona je nemocná, proč se psychiatr bavil se mnou. Špatný slovo, já pám asi, ona si ví, co děláš, tak co dělá, tak uvidíme, no. Jediný pak, co bylo dobrý, že v podstatě k nám do krámu jezdila nějaká paní doktorka z Prahy, která měla nahrádku chalupu a tady si ji viděla, protože se znali tak jako trošku, tak si ji vzala do Prahy a tam mi to prostor dostala úplně jinou. Tady by bývalo na psychiatrii, co šla, tak tam mi dali prášky a to by bylo úplně, byla úplně pitomá a nic z toho nebylo. A tato paní doktorka tady dala teda dohromady. Pak už se to začalo značně rychle zlepšit a to už byla radost.
4: To už jste se začal usmívat i vy trochu.
5: No jo, tak to už jsme začali chodit a už to už začínalo trošinku pracovat a tohle a už to šlo. To už bylo dobrý.
4: Takže jste věřil, že se z toho dostane?
5: No věřil, no. Určitě věřil. No, že to půjde pomalu, to je jasný, no, ale takže se z toho dostane nějakým způsobem, no.
4: Když se pak stav začal zlepšovat, co vy jste z toho pociťoval?
5: No tak měl jsem radost samozřejmě. To jako jo, to bylo dlouhý, no, ale jako to bylo vidět výsledky, že jo, jako když už se to zlepšilo, tak jo, to už, pak to bylo už dobrý.
3: No začal mě dávat cíle. Právě uzdravoval mě tím, že mě začal dávat cíle. Paní doktorka, paní profesorka Krejčí, tenkrát se jmenovala, mě dala zákazy, nesměla jsem vzít do ruky počítač, nesměla jsem jít do toho našeho biznisu, do toho kšeftu. Prostě měla jsem úplně režim a to dlouho, to asi rok. A dávala mě spíš prášky na povzbuzení mozkové činnosti, prokrvení a tak dále a ne utlumující. No ale prostě dával mě cíle, to jak jsme říkali, že dojedeme na ty, nejdřív to bylo, obejdeme Večí les, protože já jsem nemohla jít mezi lidi, mně připadalo, že lidi na mě blbě koukají nebo tak, tak jsme chodili večír do lesa, nebo, a to mě musel přemlouvat, tak jdem. Zvládla jsi to, pak vždycky pochválení, seš dobrá, zvládla jsi to. Tak jako to bylo po takových kusech, vemte si, že to trvalo opravdu roka půl. No a jak přidával ty cíle, to bylo jako se sportem, tak s tímhle, jak přidával ty cíle, co zvládnem, co uděláme a tak dále. Až když říkal, až na kole objedeš Jizidierské jezero, tak budeš zdravá. Tak jsem pak na tom kole, jsme objeli to Jizidierské jezero 90 km za 30-stupňového vedra a ještě proti větru. No, takže z tohohle toho mě dostal, za tomu jsem nesmírně vděčná. No a potom, když jsem se totálně zrámovala na lyžích a byla jsem přes rok na Lozejku. Tomu nikdy nezapomenu, vlastně 3 takový veliký traumáče si se mnou prožil, kdy fakt teda někdo jiný by se třeba na to vykašlal, ale jako ne.
4: Klobouk dolů. Vy jste takový tvrdák, Jirko, jo? To nechcete možná dát najevo, ale obdiv vůči vám. Ona se vám vlastně takhle Zdeňka vyznala, že vám děkuje za to, že jste jí pomohl. A to musela být, řekl bych, pro chlapa docela velká oběť, postarat se o rodinu, o ní, o děti, o domácnost. Jste musel mít velkou sílu.
5: No tak to já vím, že jsem jí pomohl, to já jsem si to uvědomil.
3: Za ten život i v té nemoci jsem vždycky věděla, že se zkrátka o něj můžu opřít. Já bych chlapa babu nechtěla, jako chlapa, o kterého se nemůžete opřít. Co s ním?
5: Já si myslím, že to je normální. Mně by nepřipadlo jinýho nějak to udělat jinýho. No rozhodně bych kvůli neodešel kvůli tomu, že je třeba nemocná vodní. Proč? To přeci není důvod. To je jako, to je blbost.
4: Jste ráda, že ho máte?
3: No jsem, no určitě jo. Určitě jo.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali pro dnešek, nám vyprávějí manželé Zdeňka a Jiří Tučkovi.
2: Letos už oslavili 50 let manželského života. Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
1: Zkusili jsme to ověřit několika stejnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
2: Jejich odpovědi jsme složili dohromady a vy si je teď můžete poslechnout.
3: Vzpomenete si, jaké náušnice nebo náhrdelník tehdy Zdeňka nosila, když jste se poznali?
4: Ježiši, nosila řetízek, to jo. A náušnice měla, myslím, s nějakým modrým kamínkem.
5: Zlatý náušnice. S kamínkem modrým.
3: Co mu tehdy nejvíc slušelo podle vás?
5: Kraťasy. Riflový jako haberovky. Ten měl krásný nohy.
3: Jste oba na ty nohy, co?
5: Jo.
3: No a jako správná ženská, když jste začali spolu chodit, měla jste touhu ho třeba obléct, něco mu koupit, poradit mu nebo tak?
5: No komplet se musel převlíknout. Jako, tak jak chodil ustrojený, to bylo hrozný.
4: Ono se jí nelíbilo nic, ona jak dělá v textilu, tak byla jako na tu módu víc taková to, takže pak teprve mě ustrojila, no. Ona si mě pak strojila, jak chtěla už pak.
3: Jak jste jí něžně říkal?
4: Říkal jsem jí děndi, ale to bylo, jako to jí říkali, jako už doma. Předtím mě se to líbilo takový, no, to bylo.
3: Jak vám něžně říkal?
5: Miláčku, Zdení, ale jinak ne, nevím.
3: Váš první syn, Jakub, kdo mu vybral jméno?
4: No, to jsme se společně na tom tak dohodli, no. To jsme se shodli, no. Horší to bylo u holky, tom jsme. Já jsem chtěl Zuzanku a ona nechtěla Zuzanku.
5: No, to měla být podle něj Zuzanka. To jsem si, jako já, tu Barboru tak nějak prosadila. No, nebo prosadila, ono se mu to pak líbilo, ale chtěl původně Zuzanu.
3: A co vám se nelíbilo na Zuzaně?
5: Ucucená Zuzana, nevím.
3: Co uděláte jako první, když přijdete do koupelny?
5: No, rozsvítím.
4: Já to nevím, ona stává v 5 ráno a já v 8. Jediný, co vím tu 100%, že si udělá ráno kafe. No, ale to si nedělá v koupelně.
3: Co jste dělával jako první, když jste přišel třeba domů?
4: Když byla manželka doma, tak jsem ji pozdravil, ale jako jinýho tak ne, no.
5: Pusu, dal mě pusu.
3: Jaké šaty má nejraději? Co nejraději nosí?
4: Teďka takový hodně volný to a dřív hodně nosila minisukně. Váska.
5: Prostě, no, minisukně jsem měla ráda.
3: Kam vás nejraději líbal?
5: To se nedá říct.
3: Protože to do rozhlasu.
5: Protože to je do rozhlasu.
3: Kam jste svou ženu kdy nejraději líbal?
4: Tak spíš dolů, no.
3: Jaká část jejího těla je pro vás nejvíc sexy, na pohled taková pěkná, za kterou by se ani dneska nemusela stydět?
4: Tak já myslím ten vršek, já jsem horňák, že jo?
3: Jaká část jeho těla je pro vás sexy?
5: Zadek a nohy.
3: Jakým stylem se držíte za ruce?
5: No, my jsme se hodně vodili za ruce a i teď ve stáří se hodně vodíme za ruce, ale teď dřív to bylo jiný, ale teď mě musí držet, abych mohla chodit, že jo, tak to je vždycky s takovou oporou už i do lokte, ale dřív jsme tak jako normálně, on mě chytil za ruku.
3: Vaši sevřel tedy.
5: No,
4: spíš si myslím, že já ji chytím takhle, že ji jako, tak jako, že ji chytnu.
3: Vložíte si její ruku do své?
4: No.
3: Kdo zavírá oči při líbání?
4: Nevím, já asi jo, taky někdy, určitě. Když nekoukám, jestli někdo nekouká.
3: Kdo zavírá oči při líbání? Nebo zavíral?
5: To nevím, když jsem je měla zavřený. Jestli mám taky.
3: Jo, taky.
5: Jo.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi přivedli na svět dvě krásné, zdravé děti. Prvorozený Kuba se narodil o Vánocích roku 1978.
1: Jeho příchod na svět ale Zdeňka odsouvala. 25. prosince totiž v televizi vysílali v premiéře komedii Jak dostat tatínka do polepšovny. Chtěla ji vidět. A tak porod odložila až na druhý den ráno.
2: Když už to tu padlo, ten film Jak vytrhnout velrybě stolečku nebo Jak dostat tatínka do polepšovny, nebylo to trochu i o vás? Neskoušel jste taky takhle syna nahoru dostat? Nakonec jsme tady kousek od takových skal.
3: Zkoušel. Ale jeho to netankovalo. Nikdy ne. Toho to vůbec nebavilo. A zase na toho stranu, já jsem rád. Ale no pak se seznámil tady s tou nynější, co to? To její manžel bývalej, ten někde zahynul pod lavinou. No a tak jako něco zkoušeli, tak jsem pak s nima byl zase líst, tak to jako začal trošku. A no ale pak to opadlo, jiný práce. Ale vnuk začal na stěně, tenhle ten, a tak s ním jsem chodil jako na stěnu a to. Byl dobrý, mně se líbilo, jak leze všechno. A přestalo to bavit. Ze dne na den řekl, já už tam chodit nebudu, mě to nebaví.
2: Je nějaký jeden okamžik, který byste třeba vypíchla, kdy vás děti dojeli?
4: Dojmutá jsem třeba neustále z toho, že i můj téměř 50-letý syn mě každý den třeba je schopen obejmout, dáně pusat a tak dále. To, jako, to je pěkný, jo, že se chová takhle jako neustále. Jako jsem dojatá z jejich chování, protože se opravdu chovají jako pěkně a chovají se i k sobě pěkně. Myslím si, že to vychovávají i v těch dětech.
2: Co vy dva? Ještě se držíte někdy za ruce, obejmete se, dáte si pusu i v tomhle věku?
3: Tak za ruku se držíme každou chvíli.
4: Sex po 70 je nejlepší.
2: Pro toho, kdo třeba ještě nedosáhl toho věku, jenom popišme si, jaká je ta láska v tomhle věku.
4: Máme se možná rádi víc, než jsme se měli ze začátku, protože jako mladý člověk to tak nebere, ale s tím, jak přibývají roky a vůbec jako po těch letech, jako asi si nedovedem jeden bez druhého představit bejt. A je to hrozná představa, že tady zůstane jeden sám.
3: Tak nějako, no. Tak by se to dalo říct.
2: Jste rád, že jste se potkali?
3: Jo.
2: Máte i slzu v oku.
3: No jo, no, tak já nejsem zase takový tvrdák taky. To já tvrdý jsem, ale na takovýhle věci osobní citlivý, to jsem měkej. Kdyby to bylo nějaký honění do kopce, tak tam jsem to dej. Ale takhle to je takový slabší, no.
2: Když to k tomu patří, je to hezké dát ty city najevo.
3: Patří, no.
2: A myslím si, že by si lidé měli říkat, co k sobě cítí. Někdy to možná chybí.
3: No a tak my si to řekneme, když my tady prosedíme tolika hodin.
2: Kdybyste si měla vybrat sousloví, které nejvíc vystihne tu vaši lásku, řekla byste, mám tě ráda, jsem šťastná, nebo miluju tě?
4: Asi všechny tři. A jako na svatební oznámení, když jsme se brali, jsme si dali jeden verš a ten teda jako jde celým naším životem a vždycky si ho připomínám. Je teda z Bible. Je to 1. Korinským 13. kapitola 13. verš. Nyní zůstávají tyto tři: víra, naděje a láska.
2: To je hezký, že to člověk cítí celý život, ne?
4: No asi jsme si to vybrali, protože jsme si říkali, že to pro ten náš život je takový stěžejní.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi už vědí, co je důležité, z čeho neslevit. A jejich láska je pevná jako skála. A věří, že na její vrchol půjdou ještě hodně let společně. Tam nahoře už pak bude kousek do nebeského ráje.
1: Jak už kdosi chytrý řekl, skutečná láska je pevná jako skála a jemná jako hedvábí.
0: Každý z nás občas potřebuje cítit pevný stisk, jemné náručí a slyšet něžná slova. Nikdy tím nešetřete. I vám se budou jednou hodit. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Koalice proti suchu vznikne v pondělí. Vysoké teploty mění režim dětských táborů. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
2: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
3: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
2: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
2: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Víc než 355 dětských táborů je letos nahlášených v Jihočeském kraji. V parných dnech musí jejich vedoucí přizpůsobovat program vysokým teplotám. Děti by měly méně běhat na slunci, dostatečně pít a mít možnost se ochladit nebo odpočívat. Pokračuje krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
5: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity. Ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit, jak jde nejvíce. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně jde lehnout.
1: Zpráva středověkého Helvštína na Přerovsku zaznamenala v červenci nejvyšší návštěvnost za posledních 5 let. Vstupenku si koupilo zhruba 15 tisíc turistů. První prázdninový měsíc loni jich bylo 7 tisíc. Pokračuje Pavlína Jindřová ze zprávy Hradu.
6: Z celkové návštěvnosti je pak patrné, že v měsících květnu a červnu byl zájem o návštěvu Helvštína o něco nižší, což bylo pravděpodobně způsobeno opravou příjezdové cesty k hradu, kdy tedy turisté museli využít náhradní objízdnou trasu a to mohlo tedy odradit řadu potenciálních návštěvníků. Tudíž nás o to více těší, že po skončení uzavírky na konci června se tento zájem znásobil.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh. Jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagonů na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona. Začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou Podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neuctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat –

0: Měl tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě. Jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesmiřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amábely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amábela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorů oblíbený hrdina mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes

0: Viktor Price, je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejrostodivnějších žartech.
1: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
2: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
3: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
2: Ano, sire Wilfried, vlastně ne, sire Wilfried, nechci vám nic namluvit, ne, já ho opravdu objevil.
3: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
2: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty a tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
3: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
2: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
3: No a?
2: No, přiblížil jsem se k cíli.
4: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
2: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
4: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvouslabičných slovech?
3: Jako papouška?
2: Ne. Slečno Reskrová, takto po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé, dospělé a třeba i papoušky.
4: No ano.
2: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
5: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
2: No to.
3: Lovi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
5: Ne, promiňte, ale...
2: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plynně.
5: Absolutní blbost, drahý příteli.
4: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
2: To by bylo nejlepší, Lady Blemleyová.
3: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
5: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální stvoření. Stejně jako pan Epin.
2: Jistě, tedy... Jistě.
3: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji. Řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
5: Co říkal?
3: Že půjde, až se mu bude chtít.
4: Vy jste zašílel, můj choti.
3: Taky se mi zdá.
2: Je to... Největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
5: A vidím, že náš kocour právě přichází.
4: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
6: Pro mě, za mě.
4: Tak hned ti naliju. Tak, a promiň, trochu jsem rozlila.
6: Můj koberec to není.
4: Kocomoure?
6: Co je?
4: Bylo to pro tebe těžké?
6: Co jako?
4: Naučit se lidské řeči.
6: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
4: Tak. A mohl bys nám něco říct?
6: Přijde na to co?
4: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
7: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
3: Velmi dobrá, Mavis.
6: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
7: Třeba například mou.
6: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné. Lady Blenheimová na to řekla, že právě pro tu zakrnělost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
4: Kocomůre, to přeháníš.
6: Nepřeháním. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
4: Jako co, Můre, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
7: Ráno jste mi říkala, Lady Blemleyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
4: Ale já to tak
6: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
5: Major Barfield se hlásí.
8: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stájí? Co, kosomoure?
6: Co mi týkáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
8: Nemyslel jsem to zlé.
6: Myslel. Už vzhled mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal... Co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
8: Nic takového neexistuje.
6: Aha.
4: Nechtěl bys se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
6: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
3: Kočky mají přece devatero životu.
6: Ale pouze jedna játra.
4: Lady Blemleyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
5: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic většinou vede římsa.
6: Dají se na ně chytat holuby.
7: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
6: Pomyl.
5: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
6: Uplatky neberu.
4: Proč já jsem sem jenom jezdila? Proč?
6: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Kernitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemleyovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
4: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničem!
2: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
6: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
4: To není pravda! A paní Kernitová to může potvrdit.
6: Paní Kernitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
3: No tak, kocomorku, zastav už příval své výřečnosti.
6: Sami jste si o to řekli. Tedy paní Kernitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíka, a tak je to už vidět na jím pupku. Pokud tady není těhotná.
4: Taková nestoudnost!
6: Berti Fantán k tomu podotkal? Promiňte, musím se omluvit.
4: Běžel?
5: Zahlédl jsem kocoura Thomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
2: Přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
3: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
5: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
4: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
2: Ale že je to zázrak?
4: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
7: A co když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky. Co potom, pane Epine?
2: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
4: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemleyová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
9: Zabít je, slečno Reskrova?
8: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
3: To je nehumánní.
5: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
4: Správně, Clovis. Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
2: Přece ho nechcete zavraždit, lady Blemlyová, je to dítko mé vědy.
8: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
3: Strychnin do žrádla, aby byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
2: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
4: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po římsách.
7: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
3: Dám jim ten strychnin.
4: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
10: Mohl by vás pomluvit v okolí.
4: To by byla katastrofa.
10: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrová?
4: Klovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkumnou akci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žertovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfrid jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jména, dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví. Ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Ah. Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit beze strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, pít neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: Obraťme list.
2: Výborně. Nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad!
5: V Římaně si ji prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot s Wilfredem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houp si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfrede? Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Houpe, co má tahle šílená scéna pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Kebrlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami sehrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodníků, Frigolfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kde pak já jsem se ohromně bavil, tetičko? A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco.
1: Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho chuť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tamhle ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibiřské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkalských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující.
1: Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis,
0: těším.
1: Paní Hubsová, její syn Leonard.
3: Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano, tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovis, si pamatuješ plukovník Hampton a jeho choď Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodili.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé. Můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni
2: mama
3: v holuba doupňáka.
6: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě, jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
0: Mary.
2: To je žart, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak z nenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
2: No to... O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve Vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovali naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své sakypaky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisy?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám, Luizu. Velice pěkný exemplář, přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano, vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později, že?
1: No prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by jí mohl po setmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by jí pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lubem. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde,
0: ano?
1: Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. No to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve, prosím, má někdo z přítomných tří penci nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu.
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuješ. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycedila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na to bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Zpamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout. A dokud jí plukovník Hempt nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak...
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky. Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám něco vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete, zatímco ta bestie se nás chystá rozprat na kusy. Vidíte, jak se ohlasuje.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte v čelmách.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se z čista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemhem, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: Klovis, ty mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? A? Chytej!
3: Hop! Chytla ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď, pojď. Pojď, dostaneš ještě cukříče. No, pojď, pěkně, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď.
3: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
0: Já nevím.
3: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
4: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
3: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
0: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
3: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezavinil Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit se taky.
4: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází.
3: Mary! Hrobuch Mary, co se to s tebou dělo?
2: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se ve spižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
1: Leonard vás proměnil.
0: No, víte...
2: Cože?
1: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
2: Proboha, snad ne i pány.
6: Ne, chraň Bůh.
2: Tak vy jste to dokázala, Leonarde. Vážně? Byla jsem vlčicí.
0: Milostivá paní, přesněji řečeno.
4: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
2: Ty? Klovisi?
4: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlel. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňáku?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Noční linka, čtvrtečně páteční v tomto týdnu právě otevírá, právě začíná. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás těším. A vy samozřejmě víte, že jsou před námi celé dvě hodiny společného setkávání se a povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová přání, samota prý škodí zdraví. Trápí vás, že žijete sami, nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid a jste raději o samotě, nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel. A je podle vás samota těží, nebo člověku přináší možnost v klidu přemýšlet a srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv nejen na naši psychiku, ale třeba i na fyzické zdraví? A jak se mění člověk, když žije sám? A mimochodem, rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná a dokonce i mnozí i potřebujeme právě proto, abychom si utřídili myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci a tak dále. Ale osamělost podle výzkumu prý má vliv nejen na naši psychiku, ale také na fyzické zdraví. Prý snižuje imunitu nebo zhoršuje komplikace spojené s chronickými nemocemi. Podle výzkumníků je osamělost pro naše zdraví rizikovějším faktorem než třeba obezita. Tak tolik a mnohem více na toto téma z vašeho úhlu pohledu a taky zkušeností. No a telefon k nám 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní čtvrtek večer a právě otevíráme
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla na úvod Věra Špinerová a písnička Kouzlo bílejch čarno a krátce po 23. hodině pozdravíme našeho prvního hosta, kterým je paní Věra od Prachatic. Krásný večer, Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova.
0: Moc vás zdravím.
1: A chtěla bych říct, že samota, taky jsem zažila samotu, když třeba jdu do lesa sama ráno, když mám dovolenou a přítele jsem zatím neměla, takže jsem měla samý. Zlí chlapy, který mě mlátili a prostě seklou na rudě přidušený a tohle, tak občas samota je, když jdu ráno do lesa, pět hodin, když je vidět, jdu na borůvky, na houby, vrátím se ve 8 nebo v 9 domů, lidi teprve stávají, mám vlastně nazbíraný borůvky, jdu udělat koláč z borůvek, nebo smaženici, nebo prostě co mi napadne, to jsem přinesla. My jsou vlastně ostružený, takže mám doma ostružit. Ženy. Teď jsem si našla vlastně přítele, příbuznej mi dal dohromady s přítelem tady ve Vodňanech. Je moc hodnej na mě, to teda tak chlapa jsem nikdy nezažila během dovolený, co jsem s ním prožila a prostě samota odsaď podsaď. Jo.
0: No a máte dokonce potřebu být někdy sama, abyste měla svůj klid? Nebo
1: no
0: ne?
1: Právě, že v práci, tam mám taky jednu ženskou, která mě nedá pokoj.
0: Jo.
1: A prostě dneska jsem šla ráno na kobereček v práci, jo, a prostě jsem si to vyříkala s nima, se všema, asi s tou dotyčnou, nevím, jak to bude s ní, ale prostě jdu na zákon, ona jde za mnou, prostě, nevím, ne, pro nás jdu mi. Tak už jsem udělal rázný proces.
0: Jo.
1: Takže teď jsem se zbalila saky patiš, ta jsem si sednou na jiný místo, vzala jsem si rádio se sluchátkama a prostě mám klid. Jdu ve 8 na svačinu, půl 11 na oběd a oni mi říkali včera, proč celý den brečím. Já jsem jim říkala, že co mi provedli, že prostě se nedělá.
0: Mm-hmm. Takže sama ráda, ale jenom opravdu někdy okrajově, jinak.
1: No, a když jsem si někdo našla vlastně přítele, no tak přemýšlím, no tak jsem vlastně, no, asi pro něj udělala první poslední zatím, ale nevím, jestli, jak on to bere. On to tady poslouchá teďkon, takže nevím, co z toho bude. Ale samota odsaď podsaď, jo, já jsem chvíli sama ráda, jo, ale zase si třeba přečtu, koupím noviny, nebo si koupím los. A ten zítra si koupím los, protože vím, že 14 vždycky mám štěstí na losy.
0: Jo.
1: Minulý měsíc jsem si taky koupila los. Jo, teď vlastně jsme byli na vejletě v Plzni, tak jsem říkal, koupím si veverku, protože mi říkají veveruška místo Věrka.
0: Jo.
1: No tak, no a vymazala jsem čísla a mám tam výhru, tak prostě jsem dneska na bazénu tady ve Vodňanech. Prostě vím, že tam mám velkou výhru, takže jsem zaplatila, celý lidi neznám, ale byl tam chlap, který neměl kus nohy, jako můj vlastní strejda, nemá nohu, takže jsem prostě jim zaplatila, koukala jsem, co pijou, jo, tak jsem jim koupila pivo, aby na moje zdraví přijma svátek v říjnu, aby to oslavili dopředu.
0: Dobře, no tak to jste dobrá.
1: Takže duše. Oni to dopili, teďkon ta paní šla Atra, kdo jim to koupil, jenže na to nepřišli, tak já jsem udělal druhý kolo.
0: Jo.
1: Já říkám, no tak do třetice všeho dobrýho a zlýho, tak prostě ty lidi, no a včera zase jsem si vzala trochu práce, co jsem měla tady ještě dodělat, jenže tam byly nějaký dvě děti a koukali, co tam dělám, tak mi šli pomoc, no.
0: Dobře. Tak každopádně, co se týče tématu, tak za vás opravdu, jak jste řekla, velmi stručně odsud.
1: Posud. Anděl strážnej stojí asi.
0: Každopádně moc vám děkuju, Věro, za návštěvu a přeju vám hezký večer, mějte se pěkně.
1: Ne. Tak jo, vám taky a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou. No a my popojedeme, takže připomínám, samota škodí zdraví, vyhovuje vám, jak to vnímáte, jaké jsou vaše zkušenosti a tak dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott a Darina Rolincová, jejich to známý duet Zvonky štěstí. Máme telefon a na telefonní lince Jardu z Peleřimova. Krásný večer, Jardo.
1: Taky paní Tučko, zdravím vás, dobrý večer a zdravím všechny posluchače noční linky.
0: Děkuju.
1: A také Danu z Blaté si poslouchá.
0: Uh-huh.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Takže u mě je ta největší samota, že se nemám s kým ráno na ty manželské posteli probudit.
0: Uh-huh.
1: Takový je to smutný, není ta partnerka stála a není s kým ani usínat.
0: Jo, takže to vám jakoby chybí takový nejvíce, jo?
1: Nejvíce začím, ale jako jinak si na samotu nestěžuju, jsem poměrně mladý, že jako tu samotu bavu se toho, že vyhledávala společnost.
0: Jasně, takže máte pocit, že pro vás samota není prostě, že vám nevyhovuje?
1: Jako, ne, absolutně ne, pro mě není, já jako nemám rád samotu, jako, proto se jí snažím, radši se mezi ty lidi prostě jít, tak jsem poměrně společenský a nedělám problém se seznámit úplně s tím člověk, jeho oslovit, jako by takhle by to přijde. Nevím, jak to, pro ostatní třeba. Jako, já mám takový spíš takový charisma, že dokážu jako toho člověka zaujmout něčím.
0: Jo. Máte nějaké příhody a bavíte ho zkrátka, jo?
1: Buď příhodou, nebo jo, prostě děti ho oslovit, dobře ho pozdravit, usmát se a už to se jinak připadá. Buď ten člověk bude chtít navázat kontakt, nebo nebude chtít navázat kontakt. Záleží každému člověku, jaký má, jak to prostě, jak to vám je, že jo.
0: A nikdy nemáte potřebu zkrátka naopak od těch lidí jakoby utéct si třeba do lesa, tak si tak jenom vyčistit
1: jako
0: hlavu.
1: Třeba do lesa jdu na ty houby, když to jako tomu se daří.
0: Sám jako, procházku, lesa, tak jo?
1: Jako třeba nemohu by být jako rybář třeba několik dní vody, jo? Teď jsem byl na chatě.
0: No.
1: A jsme tam, a oni už jsou tam skoro 2 měsíce u vody.
0: No jo?
1: A chytají ty ryby a ještě přidělali záběr, že no, skoro 2 měsíce, říkám, jsou tam skoro celý prázdniny už.
0: Tak to byste nemohl říkat, to je na vás moc říkat, tam, jo?
1: To by bylo na mě moc asi, tak u vody sedět, jako koukat do vody, ale každý baví něco jiného, že jo?
0: No tak jasně, samozřejmě koníčky má každý jiný a někdo je opravdu velmi společenský a někdo zase právě má rád klid a
1: vydává ten klid přírodu.
0: No přesně tak, no, třeba.
1: A to máte mají dítočko třeba vy, když se můžu optat, jestli se můžu optat, jak máte
0: vy. No tak já to mám v podstatě tak i tak, já ráda mezi lidma, no. Ale na druhou stranu samotu potřebuju, protože si potřebuju vyčistit hlavu, jak se říká, a odpočinout
1: já
0: si.
1: Já píšu samotu, mám tady ty večery, tak je tak přemýšlím, rozvímám o těch dnech, přes den do práce, nějaký odpoledne, nějaká ta káva, buď sám, nebo jak takhle, jak když se to prostě to přihodí, no.
0: Jasně.
1: Ale užívám

0: podmínkách života. Korun taky teda není moc, ale nějak se s tím musí prostě člověk popasovat, no.
1: Tak
0: to je... Dneska mám dostatek, jo?
1: Jo, tak to je dobře, že se vám to daří. Dobře, Jardo, no tak jo, tak vám taky moc děkuju a popřeju všechno dobré a takovou příjemnou taky společnost kolem vás.
0: Taky krásný zbytek dětem, krásný zbytek prázdní, než to chvilička potrvá chviličku.
1: No zaplať vám.
0: Nejdelší ještě a rodičům a všem dospělým, ať mají ještě nějaký volný, nějaký dovolený. A,
1: tak jo. Hezký večer, děkuji za návštěvu, naslyšenou.
0: Naslyšenou taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a její biograf Láska a během písniči se k nám dovolal Pavel ze Židlochovic. Krásný večer, Pavle.
1: Taky přeju vám a krásný večer.
0: Děkuju moc krát nápodobně. Tak co vy a samota, vyhovuje vám nebo máte pocit, že opravdu může škodit zdraví, že zkrátka z člověka udělá takového zapšklého samotáře, či co já vím, co všechno, každý to má jinak, tak jak vy to vnímáte?
1: Ono záleží, jak se s tou samotou naloží, že jo?
0: No je, je. No.
1: Já jsem vlastně od dětství, nejenom, že jsme jako neměli, jako jsme byli tři děcka, samozřejmě jsme neměli absolutně jako svůj pokoj každého, my jsme měli společný pokoj.
0: Ano.
1: Vnitř je teda velký, takže jako to nevadilo a byla tam i teda jako sestra a brácha. Takže ale nevadilo to. Oni pak měli tak trošku vlastně pokoj pro sebe, protože já jsem vlastně od první třídy základní školy navštěvoval internátní školu pro slabozráky a nevidomé. Takže jsem tam vlastně přes týden nebyl.
0: Nebyl, jasně.
1: Tak jsem jim tam přišel narušit vždycky na sobotu, neviděl.
0: To se lekli, kdo to přebyl, že jo?
1: Ten je čistý. Ale že jsem byl teda od první třídy vlastně tady na té škole internátní, takže jsem byl, tam jsme byli v pokoji po 8, třeba po 11, po 8, jak který pokoj, jo. Mm-hmm. No to samé samozřejmě učiliště, protože tenkrát za dřívějšího režimu bylo učiliště pouze v Praze, teď už je toho trošku víc, je víc možností, ale bylo v Praze učiliště. Mm-hmm. A tak to byl samozřejmě ten samý systém, jako jo, pokoj po 8, jo, toto. Teďka už to mají, myslím, lepší, že jsou třeba tam ty pokoje po 2, po 3 maximálně, a takže to je, teďka už třeba mají přece jenom tak trošku lepší. A jako ne, že by to k ničemu vadilo, ale vlastně celý to dětství, mm-hmm, a ten začátek toho mládí, já jsem si prožil vlastně na těchto pokojích. A tam na tom učilišti, to samozřejmě bylo až v Praze, takže tam jsem byl třeba celý skoro měsíc.
0: Jasně,
1: tam byla
0: povinnost
1: jednou za měsíc dojet dom a já jsem tam tenkrát měl tu svou holku nějak, kdyby nebyla ta povinnost, tak bych možná ani nejel. My jsme tam vždycky zůstávali přes tu sobotu, nedělu, oni se všichni rozjeli a zůstávalo tam jenom pár lidí a tak to bylo takový jako, takový jako, dobrý to bylo prostě.
0: Jo.
1: No a pak teda přišlo to, že jsem teda, jo, skončil. Já jsem tam zůstal chvíli v Praze, ale pak teda jsem se vrátil semka. Mm-hmm. Já jsem teda žil pak jednu dobu v Golčově Jeníkově.
0: Aha.
1: A takový věci, ale pak jsem se teda dostal zpátky semka k nám do Židlochovic a tady to tak nějak vlastně začalo. Když naši prodali náš starý dům, tak vlastně mě našla mamka s tím druhým manželem, mě našli ubytovnu, tak to ještě taky bylo, jakože sice jsem měl pokoj třeba sám pro sebe, ale bylo to jako taková jednotka, mm-hmm, kde byly ty jednotky, kde byl společný záchod a to tam byli kluci ze Slovenska, přidružená výroba. Mm-hmm. Ale fajn docela, jako. Takže taky, až pak to teda začalo, no, jakože jsem byl sám, že jsem dostal byt tady od města, mm-hmm, ale to taky byl bytový dům a takový věci. Až pak jsem se teda dostal vlastně do té garáže, o čemž vidou posluchači, takže to nemusím nějak tajit. Je to za mnou, takže klidně o tom můžu mluvit. Mm-hmm. No a v té garáži vlastně to byla taková samota. Prožil jsem tam několik třeba Vánoc jako prostě sám a to. A já jsem si ale na tu samotu tak nějak jako zvykl. Nebyl jsem úplně jakože úplná samota, protože vlastně jsem chodil dolů do, jak já jsem říkal, do Dury, jakože do města a tam jako přátelé nebo něco, jsem našťoval tu hospůdku, takže jsem byl jako nějak v kontaktu třeba s lidima.
0: Ano,
1: tak jako,
0: a když jste chtěl být sám, tak jste měl svůj klid prostě.
1: Tak jsem měl svůj klid a já jsem a i takovej svůj systém, svůj řád a mě to docela vyhovovalo, protože já jsem si vychutnával takovou věc, jakože mě nikdo neříkal, ať už kdokoliv, ať už rodiče nebo prostě nikdo mi neříkal, kdy mám chodit spát, koho si můžu vzít, kdy mám večeře, kdy mám obědvat. Mm-hmm. Prostě takové, ten můj svět prostě jsem si vytvořil, že jo. Byl jsem tam docela dlouho vlastně v té garáži, 15 let, jako takového toho mýho, ten můj svět. A pak jsem teda dostal od města teďka, co mám tady tu unimobuněčku, to bydleníčko, takže to taky je dobře. Mm-hmm. Sice jsem tu sám, ale jak už určitě všichni vědí, tak vlastně jsem v nepřetržitém kontaktu s tou Jančou,
0: ano,
1: s tou kamarádkou přes noční linku, takže my jsme pořád spolu, pořád si pomáháme, takže i když jsem sám, tak sám nejsem.
0: Tak nejste, tak to, že, takže je to vlastně tak, jak si přejete a vyhovuje vám to, což je fajn, že jo?
1: Jasně, zůstalo mě to, že si vstávám, kdy chci,
0: jdu spát, kdy chci,
1: a přesto vlastně...
0: Přesto máte přátelé, kamarády.
1: Je kontrolované, je mi pomáháno a je mi fajn, že vlastně s někým můžu sdílet.
0: Tak to je super.
1: Jakoby tu samotu, ten svůj život.
0: Ano.
1: Tak je to takové.
0: Dobře.
1: Je to takhle. Takže záleží, jak říkám, záleží na tom, jak kdo s tou samotou naloží. Samota.
0: Přesně tak. Pavle, musím poděkovat už, ale každopádně moc děkuju za příběh a za váš pohled na věc. No a ať se vám hezky žije, ať už mezi lidmi, nebo také v klidu o samotě. Mějte se moc hezký večer.
1: Taky přeju všem hezký večer.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn, ještě tě mám plnou náruč, tolik písnička, jinak máme 2 minutky po 11:30 a na telefonu pozdravíme Danu do Blatné. Krásný večer, Dano.
1: Krásný večer, děkuji. Děkuji za přijetí, protože dneska jsem vyloženě se těšila na tohle téma.
0: Aha.
1: No, protože já jsem taková trošku samotářka, jak jsem si užívala v mládí hodně kultury.
0: Ano, ano.
1: Tak potom vlastně vychovala jsem ty 3 děti a když vyletěly z hnízda. No nicméně,
0: no.
1: Chci pozdravit všechny předřečníky, abych nezapomněla ano. Teda úvodu. A Jardu do Pelřimova moc ho zdravím a všem přeju pohodičku. A teď k tomu mému názoru na tu samotu.
0: No jo.
1: Já rozlišuju teda vyloženě samotu a osamělost.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: Já samotu mám, vlastně jak jsem předeslala, já ji mám docela ráda, protože jsem si hodně roku užívala jako kulturního vyžití v podobě teda stání za mikrofonem a zpívání. Takže opravdu s přestávkami a tak dále. Takže nechybí mě vyloženě, děti už mě odrostly, takže ty už jsou dospělí a tím pádem jako musím se s tím nějak popasovat. Ale jak jsem už předeslala, já rozlišuju samotu a osamělost. A osamělá si teda nepřipadám, protože když náhodou se den, dva neozvu, tak mě někdy dcera i zkontroluje, jo, telefonem a když si chci vyrazit mezi lidi, tak si mezi ně vyrazím, s každým si popovídám, každý, kdo má zájem si popovídat, tak si popovídám o čemkoliv, nemám problém se bavit o čemkoliv, i třeba s pocestnýma, když jdu na nákup,
0: ano, ano.
1: Nemám problém. No, ale vyloženě, abych si srovnala tu hlavu a takový ty svoje myšlenky a to, co třeba mě čeká, co mám udělat, tak na to já potřebuju vyloženě už klídek. A už taky mám nějaký roky a po té 70 prostě člověk potřebuje si urovnávat myšlenky a nepodléhám tomu, že bych byla osamělá,
0: ano, ano.
1: Že žila bez kontaktu s lidma, to vůbec ne. No, i když je to teda někdy to trošku dřev, už nevyhledávám takový ten velký ruch a ruch. No, teď tady třeba budeme mít pouť, jo, a já vyloženě budu ráda, když se přesunu buď do zahrady, jestli vůbec bude možný se tam dostat, bojovat a nebo tak nějak. No, takže tak asi za mě. No, vyloženě
0: dobře.
1: Zdravím Jarouška z Pelřimova, jak jsem řekla, protože jsem mě taky pozdravoval, tak opětuji.
0: Ano,
1: zdravím
0: ano.
1: Moc tebe, Jitulko.
0: Děkuju taky.
1: Zdravím moc všechny posluchače, který velice ráda poslouchám. Vždycky je to pro mě přínosem, i když jenom poslouchám, naslouchám.
0: Ano, ano.
1: A vždycky si z toho něco vybírám. A mějte se všichni krásně.
0: Tak to je dobře. Tak moc děkuju za návštěvu a budu se těšit zase příště a přeju krásné letní dny, Dano. Měj se hezky.
1: Dobrou noc, ano.
0: Děkuju, dobrou
1: děkuji.
0: Noc.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Kryštof a také Tomáš Klus, no a písnička jménem Cesta. A dovolil se k nám Jaroslav z Brna. Jaroslave, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, paní Tunko.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím všechny lidi dobré vůle.
0: Ano.
1: Takže i vás.
0: Děkuju.
1: Téma se mi velmi zamlouvá, poněvadž je takové filozofické.
0: Ano, ano, ano.
1: A takové témata já mám rád.
0: To je dobře.
1: No, takže řekl jsem si Jaroslave zavolé, tak jsem to udělal.
0: No. No to je dobře.
1: Tak, tématu. No, já bych řekl, jak vy jste řekla, i Tunko, já bych řekl, i já bych řekl, jak vy, tak i tak. Tik-tak. No, takhle. Mám rád dobrou, nebo nevyhledávám společnost, ale jako nebráním se společnosti. Takhle, řeknu to přímo, jak to je. Rád se bavím s lidmi,
0: ano.
1: Rád si vyměňuji názory s lidmi, rád si hraju třeba nějaké hry s lidmi a tak dále, ale že bych nutně vyhledával společnost, to zase ne.
0: Nemáte potřebu, jasně.
1: Ne, já spíš řekl bych, že to beru tak nějak spontánně, víte, tak
0: ano,
1: nějak
0: ano.
1: Samovolně, tak jako nenutím se k tomu. Jo, jako takhle. Ale na druhé straně mi samota nedělá žádné potíže. Podobně jak paní Dana, já se někdy v samotě, já se někdy sám, když jsem sám ze sebou, taky já se někdy cítím dobře. Nevadí mi samota. V žádném případě ne. Toulám se po hvězdách, filozofuji.
0: Ano, ano.
1: A nenudím se.
0: To je dobře.
1: Já bych řekl takhle. V naší rodině, v které jsem vyrůstal, my jsme rodina knihomolů.
0: Jo.
1: Takže i já jsem knihomol. No, a jeden z mých oblíbených autorů je italský autor Alberto Moravia. Autor Horál, napsal mimo jiné Horálka, Zimanka.
0: Ano, ano.
1: To bylo zfilmováno se Sophie Loren a napsal spoustu ještě dalších knih. On píše i krásné povídky. A on ve své tvorbě on má ve své tvorbě moudra. On má i krásné povídky. A jednu takovou knížku, Útlok povídek, jsem četl a jedna z těch povídek mě velice zaujala. Celá povídka od začátku do konce je dialog dvou kamarádů. Jeden navštíví druhého. A baví se o všem možném, o životě ve své plné syrovosti a o samotě, o ženách. A tak jakoby filozofují. A když je tam pasáž, kdy se baví tak o té samotě a o ženách
0: no.
1: A tak dál, tak jeden chlapík říká tomu druhému, to jsou věti, to jsou tři, čtyři věty snad, a já vyberu jednu větu, která se dá vyjmout a poučit jako citát. A jestli mě rozumíte?
0: Ano, ano.
1: No a mně se to natolik zalíbilo, že si to pamatuju.
0: Jo.
1: Jsem si to napsal, tak si to pamatuju. Takže vytrženo z kontextu. Není sám, kdo je sám. Je sám, kdo se cítí sám. A to je moudro.
0: Ano, ano, ano.
1: A já bych tomu dodal tohle. Já to řeknu upřímně. Já ve společnosti lidí spíše hloupých a duševně nějak moc nenavýší, jako lidi tak duševně omezených a tak, tak já ne, takhle, nevždy si člověk může vybírat společnost.
0: Ano, ano.
1: A někdy je mu prostě dána i tahle lidé, že mu dána společnost lidí, který si člověk asi nemůže vybírat.
0: Ano.
1: A kterou si nezvolí. A tak v tom případě v takové společnosti nevítané, já se dokážu cítit mnohem osamělejší, než když jsem sám.
0: Když jste úplně sám. Dobře, tak Jaroslave, moc děkuju za ten váš příspěvek, protože byl velmi přínosný, i za to vaše moudro, které si pamatujete, a přeju vám všechno dobré a jenom samou vlídnou samotu, když si ji budete přát, jo?
1: Já vám děkuji, paní Jitunko.
0: Hezký večer vám přeju.
1: Přeji všem dobrou mysl a dobré zdraví.
0: Ano, ano, to je důležitá věc. Mějte se hezky, Jaroslave.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásná písnička Ztracená bloudím. Blížíme se k půlnoci a na telefonu máme Janu Zírkova. Krásný večer, Jano.
1: No, krásný pohodový večer všem i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny.
1: A já bych takhle na úvod podotkla jenom, že si myslím, že můžu mluvit i za všechny ostatní, že kdo posloucháme noční linku, tak si určitě nepřipadáme samotný, protože noční linka je takový skvělej noční společník, tak si myslím, že to takhle máme mít.
0: Tak to je dobře.
1: No a já teda ještě chvilku zůstanu u noční linky, protože
0: ano,
1: právě ona, noční linka, mě pomohla zbavit se té samoty, protože, jak už zmiňoval pan Pavel, tak taky jsme se skamarádili přes noční linku a Pavel je takový zdatný technik, tak mě pomohl na chytrém telefonu i nainstalovat službu WhatsApp. To je vlastně taková služba, kde se vidíte přes ten telefon, přes kameru, můžete spolu komunikovat, vidět se. No a také mě zasvětil do Facebooku, kterého jsem byla dlouholetá odpůrkyně. No a i tam jsem vlastně získala takhle pár aspoň virtuálních přátel a to jako taky Facebook mě pomohl tak trochu od té samoty, že když si tam najdete to, co vás baví, tak je to taky takový pěkný, no. No a ještě také pár ostatních přátel z noční linky, s kterými si také občas zavoláme, tak za to jsem taky moc ráda.
0: Ano, ano.
1: No a pak ona, ta samota, má občas taky své výhody a to spíš jako jsem zažívala v minulosti, protože jsem byla třeba v kontaktu nebo blízkosti s lidmi, se kterými jsem si neměla tak moc co říct, tak to jsem si tak jako říkala, no, že bych byla radši sama, než takhle ve společnosti.
0: Kde vás to nebaví vlastně,
1: no,
0: s některými.
1: Ano, tak. No,
0: stane se, že se člověk někde vyskytne a že vlastně ho ta společnost těch dotyčných lidí neoslovuje. To prostě tak je, no.
1: Ty dvě roviny to má, no. Prostě za mě asi takovou tu kladnou a i zápornou, no.
0: Takže i samota je pro vás prostě důležitá, abyste si tak jako třeba utříbila myšlenky a udělala
1: taky
0: si,
1: no,
0: svůj
1: taky
0: klid v sobě a tak v duši, jak se taky říká, že jo.
1: Když si potřebuje třeba odpočinout od něčeho, no.
0: No je, tak to je taky ideální. No. Dobře, no tak jo, Jano, tak moc děkuju a jinak vám přeju také krásné letní dny a děkuju za návštěvu.
1: Ano, i vám a pěkný zbytek léta i všem posluchačům, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Martinová a až na vrcholky hor dospívali jsme a těsně před půlnocí pozdravíme na Valašsko Pepína. Krásný večer, Pepíno.
1: Taky krásný večer, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju. No, Pepíno.
1: No, ano.
0: Tak co vy a samota? Jak vy vnímáte tuhle tu věc? Rád, nerad?
1: Tak samota. My už jsme zvyklí. Já už jsem 16 roku na důchodě, takže my býváme na té polosamotě, takže my tu jsme zvyklí jenom sami na sebe, takže nejak máme klid, nevnímám, že by ten den uteče, protože při práci, při zvířatoch a tak.
0: A teď mluvíte o tom, že bydlíte na samotě, ne, že byste bydlel sám, jo?
1: Ne. Teď jsem sám od středy, protože manželka je na operaci kyčle, takže
0: aha, jo.
1: Jsem sám, takže ten, ale jinak jako je to úplně jako v klidu.
0: Jaké je to v dnešní době takové bydlení na samotě? Potřebujete někdy, nebo stýská se vám někdy poruchu města třeba?
1: Ne,
0: vůbec
1: paní,
0: ne.
1: Vůbec ne, protože já jsem celý život po světě jezdil, takže to je úplně, člověk vypne a má svůj takový režim a klid, takže teď včera jsme byli jako to zatmění slunce bylo, tak přijeli kamarádi a jeden hvězdář, on i v ten 99. u nás byl, protože u nás je absolutní tma, žádné osvětlení.
0: No jasně, ano, ano.
1: Tak to fotili, že a tak jsme to do noci ty snímky prohlídali, že já osobně jsem se jako nedíval, protože jsem měl ještě jakousi prácu kolem koně a takové drobnosti, že a tak až več v noci jsme tak večeřali, tak opoždění, že a tak se zahral jsem na harmoniku jim, takže měli jsme veselo.
0: No tak to jste si udělali krásný večírek, pánečku.
1: Takže to už je poslední to zatmění, co jako zažiju, nebo jsem zažil, že? Takže my jsme, to bude až za 50 roku, takže
0: jo.
1: To už je pase. Ale bylo to krásné a jináč jako, říkám, u nás, jako jsem teď v létě třeba jsem tam nějaký ten hřibař, ale teď hřiby nerostou, takže není těch lidí a já ráno skoro jedu do toho hůstia, že pár těch kmenů stáhnu, že přijde hajny, si to poměří a to. No a pak potom už před obědem jedu domů, bohužel horko kvůli a i koňový, že
0: ano.
1: No a tak prožíváme to úplně v klidu, takže
0: tak nejsme,
1: máme klid a nejsme sami. Takže,
0: ano. No, tak jo, tak to může být krásná poetika tam u vás přímo.
1: je to krása. Akorát té vody trošku méně, že, ale tak nedá se nic.
0: Já vím, ano.
1: No, všade to je. Jak to člověk poslouchá, lidé to mají úplně zlé. Vím, bo okolí tě, co jsou chataři, tak nemají vodu, když tak přijdu k nám na vodu, že? Tak,
0: ano.
1: No.
0: Dobře, no tak jo, tak Pepíno, moc vám taky děkuju, ať se vám krásně žije a bydlí na samotě u lesa.
1: Jo, krása, dobrou noc, mějte se.
0: Mějte se taky hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Dobrou noc.

0: písničkou od Johnny Matisse jsme se přehoupli do nového dne a ejhle, je tu pátek s datem už 14. srpna. Na Prahu nového dne nám všem přeju krásný páteční den. Užijte si ho podle toho samozřejmě, jak nejraději umíte a jak nejraději dokážete a nejlépe dokážete. No a hlavně nám všem přeju samozřejmě hodně důvodu k radosti a také pevné zdraví i v páteční den. A máte-li pracovní povinnosti a jdou dobře od ruky a pokud vás čeká prázdninový letní den, tak si ho užijte naprosto naplno. Co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Samota škodí prý zdraví? Trápí vás, že žijete sami? Nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid? Jste raději o samotě? Nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel? A je podle vás samota přítěží? Nebo člověku přináší naopak možnost v klidu přemýšlet, srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv třeba nejen na naši psychiku, ale i na fyzické zdraví? A jak se podle vás mění člověk, když žije sám? A rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná, dokonce ji mnozí i potřebujeme, proto abychom si právě urovnali myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci, ale osamělost podle výzkumů může ovlivňovat i naše zdraví. Tak tolik a mnohem více na téma samota. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak hezkou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Řezek a jeho písnička Jsi. A 8 minut po půlnoci pozdravíme Rudolfa na Žatecko. Rudolfe, krásnou noc vám přeju.
1: Krásnou noc všem posluchačům i vám.
0: Děkuju.
1: Děkuju. A já bych chtěl přispět taky trošku do toho,
0: tématu,
1: který dneska je. U mě ta samota je taková různorodá, jo. Já jsem teda teďko už 7. rok sám, jako. Uh-huh. Naštěstí teda mám přátelé, ale víte, když pak jako přijde to období, kde ty přátelé mají rodiny, že jo, jezdí na dovolenou a tak podobně, uh-huh. jo. Když člověk pak nemá s kým, že jo, tak dělat tu dovolenou a letošní léto je takový extrémní poměrně. Takže je mi smutno vždycky, no. Tak si říkám, tohle mě docela oslovilo, to, co jako dneska máte tady.
0: Mm-hmm. A vy nerad třeba cestujete sám, že byste se někam vypravil, nebo s partou kamarádů, že byste se někam vypravil?
1: No, já to cestuju rád, mám trošku zdravotní handicap takovej. Mm-hmm. No, mám jako štípnutou kostrč a to je strašně bolestí. Mm-hmm. To člověk prostě se špatně pohybujete, nebo už se pohybuje.
0: Jasně.
1: Pohybuje. No, takový tak jako někde tam někam, jako rád jsem vždycky jezdil třeba po vlastech českých a podobně.
0: Ano.
1: A vždycky i u moře, jo, jsem takový italofobik, protože jsem byl tam třikrát v Itálii.
0: Mm-hmm.
1: No, ale tak jako je to takový dost dneska těžký, ono se řekne, jo, tak s někým tam se seznámíte, nebo jako tu samotu, ale ono to tak jednoduchý není, jak to vypadá, už jsem se o tom přesvědčil několikrát. Kamarádů mám tak nějak, já nevím, 5-6 dobrých kamarádů.
0: Mm-hmm.
1: No, ale tak říkám, tak ty jsou vesměs všichni prostě mají ty rodiny a tak dále. Já prostě jsem sám delší dobu a teď ještě i děti se prostě s nima to je dlanový povídání, prostě nekomunikují se mnou díky expanžovce a podobně, ty jsou takový rodiny, ty rodiny šarvátky, to není to dnešní téma, by jsem nechtěl. Ale jako bych přivítal, no, někoho, kdo je na tom třeba stejně jako já.
0: Mm-hmm,
1: já jsem člověk takový, já když začnu povídat, tak já mám tolik, prostě to hodně říkají, jsem hodně upovídaný. Ale společnost mám rád, jako jo.
0: Prostě jo.
1: Třeba někde sedíme, jdu s kamarádem, takhle někdy tady, mám asi 500 metrů od sebe, tak jdeme na to pivko a v té hospodě, jenomže tam je to taky, že jo, tam schodí určitá kasta lidí a tam zase to není takový hodný období. Takže jako by jsem nechci zdržovat, protože jsou určitě další, který chtějí zavolat, tak jako by jsem tím chtěl oslovit někoho, kdo třeba je na tom stejně jako já, jo, v těchto těch aspektech, který jsem tady povídal. No a tak jako máte fajn téma, jako já vás poslouchám.
0: Děkuji.

0: Děkujeme za přízeň a za pochvalu.
1: A takže ještě jednou teda na závěr bych jsem jako uvítal, kdyby někdo byl na tom jako já, a já vím, že to není seznamka žádná, ale prostě tak lidi poslouchají, že jo, mají podobný nebo stejný názory, nebo každý něco jiného a tak. Takže já vám chci popřát všechno nej a až si takový rádi, jaký jste, a budu se těšit zase
0: na další. Tak jo, děkujeme moc a děkuju za návštěvu a se vám daří a hezké dny přeju, jo? Mějte se pěkně.
1: A krásný léto ještě.
0: Nápodobně taky. Taky, Rudolfe. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Z Moravy ze Židlochovic, Františku, krásnou noc přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška, vám taky přeju krásnou noc, pěkný vysílání a posluchačům všelikým pěkný poslech.
0: Tak jo, děkuju moc krát. Tak co vy a samota, Františku, vy jste, já mám pocit, pořád mezi lidmi hlavně, co?
1: No, tak já vám to řeknu. Tady ještě nikdo neřekl to, co řeknu vám já.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem, jak jsou někde sám kolikrát, tak já usnu sám, jak, jo, když jsou někde o samotě, tak dokážu usnout. A to bylo aj na vojně ve stráži.
0: Jo.
1: Tak jsem to byl sám, no, a já jsem usnul třeba u zástavy Vestoja. Víte, co to je Vestoja?
0: No to je zvláštní Vestoje, to vám řeknu. No,
1: ale jak se něco šustlo, ne, tak se prostě... Jo, tak jsem procítil jako, jo, no, takže nikdy mě nikdo nenachytal tam, že jsem spál zástavy, no.
0: Uh-huh.
1: Jinak třeba přijedu 100 kilometrů daleko od Židlochovic do restaurace.
0: Ano, ano.
1: Tam si něco poručím a paní, ta Češíca přišla zpátky, dostanu už nějaký to jídlo a říká, nejste pan František, jako já říkám, on jsou, no, ona říká, já vás poslouchám vždycky v té rádiu, jak mluvíte, jo. No a ona totiž jede, ona slouží ospoň třeba do 10, v 10, že jede dom, dojede dom v 11 a ještě synovi, že chystá nějakou baštu,
0: ano,
1: a že
0: ano.
1: Si pustí rádio, no a poslouchá noční linku, tak tam je...
0: No jo, svět je malý, jak se říká.
1: Já jsem jenom trochu promluvil, ona asi podle hlasu.
0: No jo, poznám, někdo má vysloveně ucho dobrý na lidský hlasy a rozlišuje, no, je, tak to je možný, ano, ano.
1: A dneska taky, dneska tam hrajeme karty s jedním kamarádem u spodě a tam seděla taková paní, jedna z měsíc přítelů,
0: uh-huh.
1: A najednou říká, jste pan Švadiček? Já říkám, musím prosit, a proč? No, my jsme vás včera poslouchali, nebo vedli v rádiu, jak jste mluvili, jo, my vás rádi poslouchali.
0: No tak to vidíte.
1: A zase byl, zase jsem tam nebyl sám, zase tam byl rachot, jo, a vykládání a sdělování.
0: Jo, takže zápis, pořád, jo. Aniž byste chtěl pořád mezi lidmi, ale přece jenom potřebujete někdy být sám, Františku?
1: No, tak jako si to... Já jako nevinucu, nepotřebuju, protože vidíte, kdybych potřeboval být třeba se vyspat, nebo já jdu pozdě spat, že? Takže jsou akorát teď u toho rádi, já jsem sám, jak to, jo?
0: Ano,
1: jsou
0: ano,
1: rád,
0: ano.
1: No. Ale jinak mám, já mám celkem rád společnost, jako, jo, lidi, když je v kolmě rachu, to jo, jo. Ale musí to být všechno dobrý, jo, nesmí to být nějakým... Ze jakým zlým, aby jsme se třeba někde nehádali, nebo tak. Takže v dobrým jsou rád sám. Já teda rád lidí mám, tak, až to řekl.
0: Jasně, no. jasně.
1: No, a třeba na městě, na mě už čekala, paní čekala, jak přijdu z restaurace, tak vyjdu věc z restaurace, že tak říkala, pane Františku, já už teda vás čekám, zase se vám přišel, no, a zase jsou lidi okolo, no, takže zase nesu sám. Určitě okolo mě něco, někdo motá, jo, a tak,
0: jo, jo.
1: Tak
0: to je dobře, nebo, že se to v dobrým všechno.
1: Nebo vidí o to moje vozítko lidí a zhání o mě jako udělat nějakou práci, jo, no a tak mě tam najdou v té hospůjce, no a zase mám okolo sebe lidi, jo.
0: Ano,
1: no.
0: ano.
1: Takže,
0: nestačíte před ním utíct, Františku.
1: No, ale co říkám, že když jsem sám, že usnu, já bych nemohl dělat nějakou zodpovědnou práci, třeba řídit lokomotivu nebo tiráka.
0: Jo, že byste to prospal celý, jo.
1: Já bych to prospal a na to život, na to smrti, myslím, protože bych někde mohl rád.
0: Jo, velmi malér, no jo.
1: Velmi malér, no. Takže tak, no.
0: Tak jo, Františku, taky vám moc děkuju a přeju vám samozřejmě samotu jenom tehdy, když si ji budete přát a když vám bude vyhovovat. Mějte se hezky, hezkou noc přeju. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková právě dospívala a my se přesuneme do Otrokovic. Čeká na nás Staňka. Krásnou noc, Staňko.
1: Krásnou novitko a všem, kdo poslouchají.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Byl to starý song, ale my nejsme starý, my máme staré děti.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jinak jako to, co říkal pan František, tak se mě taky párkrát stalo a nevolává to do noční linky a já říkám, jo, jako už jsem byla oslovená jménem přímo.
0: Ano, ano.
1: Jo, ale... Jako s tím, s tou samotou, jestli teda téma...
0: No, ano, samota a tak.
1: Jako, co se týká, jako taky, jako si nestěžuju na velkou jako společnost.
0: Mm-hmm.
1: A čím víc, jako to třeba nefunguje v rodině, tak tím víc, já jsem vždycky říká, ne, co s chlapem, jo. A dneska říkám, jo, jako potřebovala bych jako tím, že blbě člověk vidí a jako ráda bych měla ten doprovod, ale ten spolehlivý doprovod.
0: Jasně, jasně.
1: Ale partner se nehledá, partner se musí potkat. Seznámky v žádném případě.
0: To je pravda. Hmm.
1: A jako je to složitý, je to hodně složitý. Dneska mě vzali... moji kamarádi, kamarádka skoro nevidí a aha, její manžel jsou spolu 25 let a říkám, buďte rádi, že jste dva.
0: Hmm.
1: Jako není to jednoduchý. A byla jsem ráda, že mě vzali do Českého Těšína, jeli jsme tam nakupovat něco, konkrétně nebudu říkat řetězec.
0: Jasně, jasně.
1: Ale opravdu si považuju tady těchto lidiček.
0: Hmm.
1: A no, jako nebráním se potkat někoho, ale to se musí opravdu potkat.
0: Hmm.
1: Jako nedá se hledat. Partner se nehledá, partner se musí fakt potkat.
0: No a jinak, když jakoby bydlíte sama, žijete sama, tak vyhovuje vám to vlastně, že máte, uvědomujete si zase obrovské výhody tohoto, že máte svůj klid, svůj režim a tak.
1: Já to řeknu jinak. Ano, mám svůj klid. Asi by mě něco nabouralo, kdyby to se změnilo, ale zase teď jsem začala, jak jsem říkala, trošku to nefunguje v nejbližším příbuzenstvu jediné moje děti. Prostě ten systém si je tak nějak ukradl a tak, jak jsem říkala, jo, sama... Ale ne sama.
0: Jasně.
1: No, mě třeba říkají, jako jedna trošku taková jednodušší kamarádka, proč si nenajdeš chlapa? Já říkám, víš co, partner se nehledá, partner se musí potkat. A víš, co je první oční kontakt. A to právě my, co tak trošku jako hodně blbě vidíme, tak tam je to složitější. A proč si nenajdeš partnera v té tvojí společnosti? Říkám, no protože potřebuju spíš k sobě někomu, kdo mě zastoupí a tě pomůže. Jako nečekám, že bych potkala někoho, okolo bych lítala, koho by se musela vysloveně já starat. Jo, je to o tom vzájemném. Vzájemná pomoc. Jako upřímně, nedovedu si představit vedle sebe člověka staršího než tu já, protože to jsou obyčejně ti, kteří už chtějí tu péči.
0: Jo.
1: Ale jako taky já mám třeba kamarády mezi lidima 20, ale 45 a víc, 50. Ale to by nebyli partneři. Ale teď mám třeba kamaráda, my jsme se neviděli v životě, jo? Ale známe se po telefonu z určitých jako kontaktů nějakého vysílání. A to je tak úžasný človíček.
0: Ano,
1: 45 roku, jo? A říkám, prosím tě, proč nemáš o 20 víc? Jako, je to složitý. Je. Ale jako opravdu bych tak nějak nelovila, já nelovím, ale opravdu jako vidím to tak, že vidím, že blbě vidím, ale jako moje roky spíš míň, jo, a to jsem si nikdy nedovedla představit. No, a jako asi by to tak mělo být, že já nepotřebuju chlapa, jako já mám barák, je kolem něho hromadu práce a vím, jasně, že uzrazuju tím, že tady je moc práce, ale já po nikom nechci práci.
0: Rozumím.
1: Já si udělám to, co udělám, akorát na co nestačí, na to prostě mám kamarády, ale abych jako kolem někoho chodila s tím, že se budu jako starat o někoho a jenom já o něho, ne.
0: Jasně. Takže v podstatě zkrátka na něco samota dobrá, na něco zase tak úplně ne, jak tak poslouchám pozorně, je to tak.
1: Řeknu to tak, když mi někdo řekne, jo, dojdu, stavím se tu, ať je to kdokoliv, ženská chlap, jo, tak vím, že někdo přijde, a pak když někdo dojde, zazvoní, říkám, kdo sem leze?
0: Kdo mi jde rušit můj klid a pohodu, že jo? No jo.
1: Jako kdo není ohlášený najednou, jo, prostě, jako říkám to ve srandě, ale,
0: jasně,
1: ale je to
0: jasně.
1: Prostě tak, jo, jo, jo. Jako když se někdo ohlásí. Ale taky mi vadí, když někdo řekne přijdu a pak nepřijde pro něco třeba. A pak přijde, jako by se nic nestalo a to už jako se na to dívám tak nějak jako divně, jako buď teda se domluvíme.
0: Ano.
1: Opravdu jako platí to, co jsme se domluvili.
0: Mhm.
1: No, jako, ne.
0: Dobře, Staňko, taky už musím poděkovat každopádně. Přeju všechno dobré, hlavně hodně zdraví, hodně optimismu, dobré nálady a ať se vám daří.
1: To zdravíčko. Tak jo,
0: přesně
1: zdravím
0: tak. Děkuju. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások. Tolik písnička, na telefonu teď máme paní Jiřinu. Krásnou noc, Jiřino. Halo, halo, halo.
1: No, ano, ano.
0: No, jste v noční lince.
1: Pasovala.
0: No.
1: Ano, dobrý večer. Ta písnička pasovala akorát tak na nás. Já jsem měla manžela Slováka.
0: Mm-hmm.
1: Takže to bylo slovenské.
0: Mm-hmm.
1: A už mě v 2008 umřel a od té doby jsou sama.
0: Mm-hmm.
1: No sama, nedá se říct, která bývá nahoře, já jsem dole.
0: Jo.
1: Tak, ale to je, víte, jak to je. Děti jsou sami a maminka, jsem tam se na ňu dojdu podívat.
0: Jo, jo, jo.
1: A já mám dvě chodítka, protože mám jeden schodek, důle to bych nezešla, tak ona mě vždycky to chodítko, jako jedno, když jsem měla, tak ona něho vždycky nesla, musela nosit hore, dole.
0: No,
1: tak
0: no.
1: Jsem si koupila druhé a jedno mám v pobytě, druhé mám pod tím schodkem a pár kroků udělám přes chodbu, tu před naším venku, sednu si pod strom do stínu a tam chvíli vydržím sedět, dívám se na svět. A to je celý můj život, televíza a stromy. Teď byli mladí v Turecku, tak pozvali z Brna vnučku, aj s manželem, aj z pravnučku, aby mě šli hlídat, tak jsem nebyla sama, tak jsem byla ráda. Teď mě je zase smutno po nich, protože odešli. Už tu malou tu nemám, tak už je něco takové.
0: Takže samota vám prostě nevyhovuje, radši máte lidi kolem sebe, jo?
1: No, radši, ale tu žádný dokola nikdo takový není. Já mám už 86 roku, víte, tady žádný takový není v té naší ulici. To všechno ty staří lidi už to byli.
0: Jasně.
1: Umírali a...
0: Takže je vám tam smutno spíš, když tam nemáte děti.
1: Je tady smutno.
0: Rozumím, rozumím. No, každopádně jsem ráda, že jste se u nás zastavila v noční lince, aspoň na chvilku, paní Jiřino, a přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a máte radost právě třeba
1: zdraví,
0: z těch dětí.
1: Já vím,
0: to je to nejdůležitější vždycky.
1: Nezlobím
0: se, já jsem ráda, že jste se zastavila a doufám, že se zase brzo uslyšíme, jo? Mějte se hezky.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čase být.
1: Lucie Bílá a písnička Dobrý kafe. A dovolala se Pepa Skyová. Krásnou noc, Pepo.
2: Zdravím a i vám přeju krásnou noc. Dostal jsem od manželky napomenutí, že když jsem s váma posledně mluvil, že jsem vám nedal slovo, nebo že jste mě nemohla klást otázky, že jsou ukecané.
1: Jo.
2: Protože byla taky vzhůru, tak to poslouchala.
1: Jo, to já se nemusím pořád ptát, já jsem ráda, když lidi vypráví sami.
2: já bych aj rád byl, kdybyste mě položila nějakou otázku. Je tak. To něco o samotě, že?
1: Samota prý škodí zdraví, se říká, samota osamění. Jestli rozlišujete, jestli někdy tu samotu potřebujete, abyste byl sám se sebou a skoncentroval se na svoje věci, jestli je to pro vás důležité, nebo naopak se cítíte nesvůj, když se sami, z kterého konce to chcete vzít, je to na vás.
2: No, tak já to začnu o té samotě. Já jsem rád sám, když jdu na zahrádku a můžu se kochat jako tu přírodu a to se tam urodilo, to je to teda smutný pohled, protože co mohlo uschnout, tak uschlo. Ale jinak mám radši společnost. Jezdíme do Vůčovic na harmoniku, kde hrává jednou za měsíc kamoš, který mě hrál na 70. Takže tam si zaspíváme, my tam lidi tak stejného věku, tak a celkem příjemní. A nemám rád lidi, nebo společnost, kde jsou lidi, kteří neznáší názor o jiného, i když je opačný a uráží tyto lidi, tak o Tamaroči se zvednu a jdu pryč.
1: Jasně, rozumím.
2: Já mám možná známý, řekne si svůj názor, mám ho rozlišný, ale jako uznám jeho fakta nebo moje a každý si vezme si to, co chceme, ale neurážíme.
1: Ano.
2: S takovýma lidma jsou rád, ale jak někdo začne urážet, tak odkázím pryč. Já se rád bavím, rád si zaspívám a jako mám společnost rád, jako a co rád, když mám kolem sebe lidi. Jinak mě samota jako doma, když manželka byla v nemocnici, to mě nedělá moc dobře.
1: Nebaví vás, jo.
2: Nebaví mě to, protože pouštím hudbu, televizu moc nemocím, protože tam není moc na co hledět. Říkám, že to vždycky, když už na to říkám, jediný dobrý program je tam fotbal a hokej. A to ona moc nemusí, tak říká, jo. No, 22 bláznů se tam honí za kulatým nesmyslem. A vám, babi, to bys musela rozumět.
1: Ano.
2: Jinak zítra má manželka narození, tak dojde už všechny tři děti s rodinama, tak už se těším, bude veselo.
1: Budete mít zase hodně společnosti.
2: Máme výdavně takový rozdělávací stůl, tak ho přestěhujeme do většího pokoje a budeme rozdělávat to, aby jsme se vešli všichni.
1: Ano, no tak to je super.
2: Už to bude jak vůle, bude tam zub. Někteří jsou divočejší, že musíme sem tam přibrzdit.
1: Jo.
2: Ale jinak, která, když mám kolem sebe lidi, ne. Říkám, jediná samota mě nevadí, když jsou na té zahrádce.
1: Takže samota není úplně pro vás.
2: Tak lidi, je to kousek od Kyjova a je to tam tak za větrem, jak se říká.
1: Ano.
2: Tady, když jsme tam mají s manželkou, říkám, babi, tady jak na kraji v nebi.
1: Tak to moc přeju, ať se vám na zahrádce daří, ať se to pak taky trošku zazelená k podzimu.
2: No, potřebovali, aby nám poslali od někud trochu té vody.
1: Jo, no jo, s tím zaléváním v létě je to horší. Tak každopádně, Pepo, moc vám děkuju, ať se vám daří, užijte si oslavu, vaší paní, všechno nejlepší.
2: Já už jsem měl strach, že se ani nedovolil, já jsem šestkrát už to zkoušel, pán Mítka na mě kašle, ona už mě ani nevezme.
1: Ne, to takhle není, to je takový, my tady máme na počítači vlastně takový hybrid, jako telefonní linka, a tam vlastně nabíhají ty takový světýlka a pod každým světýlkem je někdo z vás schovaný. Takže já tam vlastně ani nevidím a podle toho si vás potom vždycky přepojíme, jak se to rozbliká. Takže takto.
2: Tak děkuji.
1: Chvála loterie to je.
2: Příjemnou noc vám přeju.
1: Děkuji, nápodobně.
2: Mějte to hezký.
1: Zase se budu těšit příště, Pepo. Naslyšenou, užijte si oslavu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Sasha Patejdl, mal som rád býtníkou. Tolik písnička a jdeme do finále čtvrtečně páteční noční linky. Pojďme se podívat také do pošty, jinak za všechny odkazy mnohokrát děkuju. Psali jste hodně a mnoho věcí právě, které se týkají toho našeho tématu. A pan Mojmír Kříž ze Světav třeba dodává. Je otázka, zda si člověk svou samotu vybral sám nebo neměl jinou možnost. Skončil jsem v domově důchodců, mám hodně přátel, ale v tuhle chvíli je mojí společnicí hlavně komtesa Agnes Freja, doktorka flinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. Dneska mi přinesla darem malého ptáčka a myšku. Oba byli mrtví, tak jsem jí je zahodil. Ještě se s ní podělím o jogurt a půjdeme spát. S lidmi se setkám zase zítra na večerní mši a v neděli na liturgii a moc se na ně těším. Jinak přeju příjemné vysílání, všechny zdraví. Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, já vám moc děkuju. Přeju také všechno dobré, krásné dny. A jinak, protože jsme téměř na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová a přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, máme pro vás spoustu krásných pořadů, tak vám přeju hezký poslech. No a já se budu těšit zase velmi brzy na slyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní Divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek. Pane doktore, já k vám jdu na poradu. Jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Petr Berkovec, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: A kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registech, aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, neuvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No tak dál.
3: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
4: No tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
3: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Je tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, na řádný světský soud, nýbrž doporučuje ho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
2: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
3: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník vyjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho času.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
3: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: Aha, no a jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
4: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce, a ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on, pan Petr Berkovec, byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No nevidíte nic zvláštního?
4: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
4: No počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
3: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
4: Ano, Domini MCCCCL X5, no léta páně 14.

0: OCC, to by mohlo být... Aha, zkrátka okcizus, že? No to znamená zavražděn.
1: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
0: No, zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
1: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
0: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
1: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466. Zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ješkovi spravedlnost boží?
0: Poslyšte? To je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
0: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
1: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
0: No, pak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
1: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
0: Okamžik. A už do toho. Začínám vidět, no hrom do toho, no tohle je případ, no ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli, aha, kruh se zavírá a proto on Jiří, no teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
1: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
0: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
0: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
1: Ano.
0: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina

0: zmizí bez náhrobku. Za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji. Za páté král vytýká Ježkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ježek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na žádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
1: Nevím.
0: Ale tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
2: Máte na to doklady?
0: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
2: Já jsem to tušil.
0: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne. Ne. Ta první alternativa je lepší. No, tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
2: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec. Až výjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
3: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ježku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil takrát na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat, jo. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalier, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců. No zkrátka báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celuloska není, petrolej není, lesní panství není a velkostatek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chájem rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udán jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zamřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát A nebo si chtěl dát na špionáž. To přinese báječné peníze. No porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat. Pan Bonhomme byl ukrutně milý společník. Vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, že asi můžeme pohovořit. Já, tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslali nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídá mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štipnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu, to bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men, to víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá: pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, no to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek a pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku: jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan Adjung z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan Adjung, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane Adjung, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan Adjung zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého Nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu: člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel: proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list. To je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, Já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna. Teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomendovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno, ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám, tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě, kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houdek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl. Ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houdka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem, snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: jako to umět mapě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát, kde modrá barva ledem sebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: si způsobit zmatek. Chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožijem.